Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fatse Damna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin' Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to červené gitary.

Zadání znělo: potřeboval bych identifikovat polský rockový song ze 60. let, ve kterém zpěvák nebo mužská hudební skupina v refrénu zpívá o tom, že zpěvák miluje jistou ženu, ale nikdo na světě o tom neví. Tak to byla ta první píseň Nikt na švěče nevě z roku 1967. Tu druhou, Tak je ładne oči, jsem vybral do dvojice a hrál jí často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinilového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jak si pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

Tuhle písničku Gilberta O'Sullivana přijala dobře také Amerika. V Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl singl Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou, ta písnička se Slovákům povedla a má název Márně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka. Bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týftrunk.

Zmiňuji občas svou databázi instrumentálek, kterou stále doplňuji. Vy si občas o nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal. Můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho Studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání. Píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu Don't Let It Die. Oldies s vámi a máte-li zájem, za týden můžete zase poslouchat.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhoskly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Prosím, končí.
4: Já mám nalíkají.
5: Slepe toho zdrudana.
6: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
8: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní Humoriádu si všichni opravdu užijeme.
7: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní Humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice Humoriády můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní. Pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselohra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Ale. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase, scénář.
4: No.
2: Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s ano. Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu ty kalá, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve všechnu party jeho slavném pořadu jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano, ano.
0: No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou Dámy a pánové u rádia Humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
4: Ano, velice mě těší.
3: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne, ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
3: Děkujeme.
5: Já bych si přál pokračování.
3: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
6: Haló, haló, dobrý den.
3: Dobrý.
6: Tady Vlastík z Vysočiny, zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
4: Děkuji.
6: Pana Přeučila.
3: Dobrý den.
6: A volám na hlasování, jo?
3: Výborně, ano, jste tu správně.
6: Takže Ačko bych ti dal.
4: Ano.
6: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
4: Ano.
6: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
4: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
6: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodával ty parcele, jo?
4: Jo, tak to mě těší.
6: Jak to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré český.
3: A děkujeme za připomenutí.
6: Takže děkuji za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
4: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
3: Děkujeme,
6: já taky děkuju, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
6: A Ačku teda, jo?
3: Ano, máme zapsáno.
6: Děkuju, nashledanou.
3: Dobré odpoledne, další je kdo?
7: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
4: Děkuji, také pozdravuji.
7: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
3: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
8: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
4: Děkuji, den, dobrý den, pane. Ano.
3: Dobrý den.
8: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
4: Ano.
3: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
9: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Mějte se hezky.
3: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a i posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
4: Ano.
3: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, mějte jak se. Slyšíme.
10: Ano,
3: mějte se krásně. Naschledanou.
4: Mějte se moc hezky.
3: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
4: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Že prej nějakou, že kritizuju, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
11: Slíbil, keď sem príde, ptaj v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě mi dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
4: Ano.
11: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
4: Ano.
11: Tak. Panko,
4: my jsme se...
11: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra, takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit, to je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
4: Ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
11: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Panka.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdečně paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolila.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naďa je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio ze všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takový my jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem to tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle. Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říká, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom. Za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a dosah říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
3: je to nádhera, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova, vážení moderátory, humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Píšeme si.
5: Na naslyšenou.
1: Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Ano, mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře, Veroniko.
3: Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: Aha. A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Zdolnek?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě. Jo.
8: Aha.
1: Takže zkuste.
8: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano. Dobrá,
1: děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobrá, ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kluci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli. Ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal, 8, říkám vám 8, a oni řekli, OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal, OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal, 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal, 8, on za to slíká, odcházím. Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale teď, když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden tak vylez, říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší oku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Jsem říkal, já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A musel vám tak rozsvítit, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit z finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paníčky, ano, s panem Přeučilem.
3: Ano, ano. I letos. Ty nás čekají. jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
11: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
11: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
11: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia, humor mezera A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a se zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.

0: Ahoj.
1: Ano, zdravíme.
0: Já si přál pana Hrýzmomoze a zdraví vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
2: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
2: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Halo?
2: Halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme. Ne, hajlujeme, pozor.
2: Halujeme.
1: Dobré odpoledne. Tak co vy na to? Jste tam někdo?
0: No, Honza s rukami.
1: Hurá!
0: Ano? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
2: Ano.
1: Taky. Dobře. Zapíšeme si. A naslyšenou. Halo, další, prosím.
3: Dobrý den, zdravím vás i pana Přeučila.
2: Děkuji.
3: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
2: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
3: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přeučilem.
2: Děkuji.
3: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
4: Proč bych sem představení v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček vedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No, naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení, nebo teda, nebo představení nezačalo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. Letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože teda měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a byl, počkej tam na mě. A rozezlený, takový bledej, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenej řád. A říkal, on nepřišel na odpolední

0: představení. A protože oni byli kamarádi, ten režisér Miller z volej rovnou ze Steigreifu napadla spásná myšlenka a povídá: on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Uchočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčilení a říkal: chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Bochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfera. Jsme v závěru humoriády, pane přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
2: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Některé rodiny z vyhořelého domu v Brně se ani po roce nemůžou vrátit do svých bytů. Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová, sestra protikomunistických odbojářů. Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště u výšiny svatého Metoděje. A bude proměnlivě oblačno, místy s přeháňkami, teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ani po roce od požáru bytového domu v Brně Chrlicích nemají některé rodiny ještě opravené byty. Hasiči odhadli škodu na 120 milionů korun. Policie případ stále vyšetřuje. Český rozhlas má k dispozici jeden ze znaleckých posudků. Podle něj požár na 90% způsobila manipulace s propanbutanovým hořákem při pracích na střeše domu.
2: V těch horních jednotkách je to pořád ještě v pracovním stavu. V té mojí bytové jednotce jsme shodili příčky a já jsem se potom s manželkou dohodl, že nemovitost prodáme.
3: Tomáš Majer tak teď přenechá byt někomu jinému. Práce brzdí nedostatek peněz, ale taky to, že policie zatím oficiálně nenašla viníka, což je komplikace pro pojišťovny nebo vymáhání škody. Pokračuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Kriminalisté vyslechli desítky svědků, mimo jiné pracovníky firmy provádějící činnost na střeše, majitelé bytu i subdodavatele.
3: Momentálně se vyšetřovatelé seznamují se znaleckými posudky. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: A tématu se budeme věnovat v průběhu dnešního rána. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Zároveň byla sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a ctirada Mašínových. Potom, co za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila Mašínová perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta Petra Pavla řád Tomáše Garrigua Masaryka. Návštěvníci výšiny svatého Metoděje v Uherském Hradišti můžou využívat novou odstavnou plochu pro automobily. Parkoviště za 3 miliony korun nabízí parkování pro 22 vozidel. V budoucnu chce město dostupnost jediného národního kulturní památky na území Uherského Hradiště ještě zlepšit, říká starosta Stanislav Blaha z ODS.
5: Plánujeme ještě pěší propojení s dalšími částmi města, tak aby se kromě těch lidí, kteří přijedou auty, do této lokality dále bezproblémově a s co nejmenšími bariérami mohli dostávat i pěší či cyklisté.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, někde i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severozápadní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací, provoz je klidný. Pohodu na cestách přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 11. června, svátek dnes slaví Bruno, jméno germánského základu, znamená to něco jako hnědý, snědý, opálený, případně brunet. V Česku je to jméno celkem populární, momentálně je tady zhruba 1200 nositelů tohoto jména. Má spoustu domácích podob a také spoustu významných osobností nositelů tohoto jména, třeba Giordano Bruno ze současné scény, třeba Bruno Mars, Bruno Kreisky a spoustu dalších. Přejeme všechno nejlepší, písničku budeme posílat krátce po 8. hodině, ale hrát si budeme už od samotného začátku. Čím dnes začneme, Rick Kirken a 1+1 tu budou na začátku, Bobr a Motýl, Vyznání a další písničky, které nestárnou, za chvíli také kapela Queen. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání, pochutnejte si na snídani, přejeme hezký den.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut. Naladili jste si nás 11. června roku 2026. Před 221 lety se narodila Anna Chadimová, autorka tance Polka. Novému tanci se nejdřív říkalo Maďara nebo také Nimra, podle známé písničky Strýček Nimra koupil Šimla. Právě na tu začala tehdy Anna Chadimová provádět nezvyklé kroky. A zajímavostí je, že u toho byl i učitel Josef Neruda, který si všechno zapsal do not a zrodila se Polka. Před 122 lety se narodil skladatel, dramatik, zpěvák i režisér Emil František Burian. Byl velmi rozporuplnou osobností. Za první republiky proslul geniální tvorbou. V roce 1941 byl zatčen a zbytek druhé světové války prožil v koncentračních táborech. No a po válce se stal fanatickým komunistou. Před 99 lety se na Masarykově univerzitě uskutečnili první slavnostní promoce. Univerzita tímto způsobem vyznamenávala pouze kandidáty, kteří vyhověli velmi přísným podmínkám. Patřili k nim například zkouška dospělosti s vyznamenáním výborný prospěch při všech zkouškách na univerzitě a také způsobilost k samostatné vědecké práci. 88. narozeniny dnes oslaví slavný český herec Petr Kostka, rodák z Říčan. Proslavil se film jako Vyšší princip, což takhle dát si špenát. Zítra vstanu a opařím se čajem, pátek není svátek a spoustou dalších. Jeho ženou je herečka Carmen Majerová a dcerou neméně úspěšná herečka Tereza Kostková. Před 71 lety došlo k nejtragičtější havárii v historii motoristického sportu. Při závodu 24 hodin v Le Mans vůz jezdce Pierra Levega vletěl mezi diváky. O život tehdy přišlo 83 lidí. Část zasáhly trosky a další byli ušlapáni. Před 42 lety zemřel v Brně architekt a pedagog Bedřich Rozehnal, rodák ze Střebětína. Patřil k významným brněnským funkcionalistům, je autorem areálu brněnské dětské nemocnice, pavilonu Nemocnice na Žlutém kopci nebo nemocnice v Kyjově. No a 20. narozeniny dnes oslaví olympionik rychlobruslař Metoděj Jílek. 5 hodin a 14 minut je aktuální čas. Dáme si kapelu Queen a pak bude počas.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 19 minut, je čtvrtek 11. června a svůj svátek kromě Bruna v církevním kalendáři slaví i Barnabáš, se kterým jsou spojeny nejrůznější pranostiky, což také souvisí úzce s počasím. Zajímavostí je, že prší-li na svatého Barnabáše, padají prý hrozny do koše, nebo také o svatém Barnabáši bouřky často straší. No tak se pojďme podívat, jak to vypadá doopravdy. V tuto chvíli teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 9 a 11 stupni Celsia a předpověď ta slibuje proměnlivou oblačnost, na mnoha místech přeháňky, na některých i bouřky, večer pak srážky ustanou. Nejvyšší teploty dnes zrovna léto nepřipomínají, 17 až 20 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu a v bouřkách přechodně zesílí. Večer pak vítr zeslábne. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré. Slunce dnes vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut a zapadne přesně v 21 hodin. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5:22. Jak snadné je kvůli přílišné důvěře přijít o peníze, připomíná příběh, který aktuálně řeší jihomoravští policisté. Jak píší na svém webu, internetovou poptávku ženy z Vyškovska k vyvezení z plašku ze septiku reagoval po telefonu nejrychleji podvodník, který nabízel realizaci služby v blízkém termínu. Podmínkou bylo jen uhrazení zálohy ve výši 5 000 korun. Žena proto podle pokynu poslala na uvedený účet požadovanou částku a za chvíli však podvodník kontaktoval znovu, že platba neproběhla. Chtěl, aby peníze poslala znovu. Částku tak znovu odeslala s jiným variabilním symbolem a čekala na příjezd fekálního vozu, jenže podvodník stále neměl dost. Následoval další telefonát, ve kterém si řekl rovnou o dalších 10 000 korun. To už žena pochopila, že volající ji z plašky nevytáhne, ale jen z ní tahá peníze a obrátila se na policii. A ještě jedna zpráva od brněnských strážníků. V Kapucinských zahradách v Brně si v úterý ráno zcela nahý muž přerovnával oblečení vyskladané na lavičkách a po zemi, zatímco poblíž něho stálo plechové stavební kolečko, ve kterém hořely další kusy textilu. Muž se po příjezdu hlídky oblékl a vysvětlil, že oděvy dostal. Některé mu však byly malé nebo se mu nehodily, tak je chtěl spálit. Volně stojící stavební kolečko prý našel na nedalekém zelném trhu. Strážníci požádali zaměstnance o vědro s vodou, oheň uhasili a jakmile se ujistili, že nedošlo k žádné škodě, muži vysvětlili, že rozhodně nezvolil vhodný způsob, jak se přebytečného oblečení zbavit. Kromě znečištění veřejného prostranství se totiž stal podezřelým z porušení zákona o ochraně ovzduší a ve správním řízení mu teď hrozí pokuta až 50 000 korun. 5:25 je aktuální čas. Zprávy dnes připravuje Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 5 minut. Dobré ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V bavorském Weidenu dnes začne soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do České republiky. Skončil třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo brněnských Horních Heršpicích. Obžalobě čelí majitel firmy Rod International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou dnes projednají návrh memoranda o spolupráci se státem při záměru na stavbu rychlobruslařské haly. Sloužit by měla především k přípravě vrcholových rychlobruslařů. Stát by mohla na pozemcích města ve sportovním areálu Bouchalky. O možné stavbě haly jednal s představiteli města minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zlínský kraj letos podpoří projekty Senior pas a rodinné pasy částkou 315 tisíc korun. Programy nabízejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy lidem nad 55 let a rodinám s dětmi. Do projektu Senior pas je v regionu zapojeno více než 19,5 tisíce lidí. Rodinné pasy pak využívá více než 8 tisíc rodin. Lidé můžou ode dneška do neděle navštívit festival mladého cirkusu Fresh Manéž. Pořádá ho brněnské středisko volného času Legato. Kromě amatérských souborů se představí i ty profesionální. A dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, někde i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severozápadní. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte Tyršovou ulicí v Kuřimi, řidiči tam hlásí otevřený kanál. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Valdemar Matuška vám zpíval na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 39 minut. Dnes je to přesně rok, co rozsáhlý požár střechy bytového domu v Brně Chrlicích vyhnal desítky lidí z domova. Někteří se do svých bytů ani po roce nevrátili. Škody hasiči odhadli na 120 milionů korun a příčiny dávali už před rokem do souvislosti se stavebními pracemi na střeše. Kriminalisté vyšetřování přesto stále neuzavřeli.
1: V nejvyšším patře bytového domu v Janošíkově ulici v Brně se stále pohybují řemeslníci.
2: V těch horních jednotkách, jak můžete vidět sama, tak je to pořád ještě v pracovním stavu.
1: V jednom bytě skupinka dělníků míchá u neomítnuté stěny lepidlo. Rodina, která tam bydlela, se chce stěhovat zpátky v polovině září. Majitelé bytu ve vedlejším vchodě chystají návrat domů za několik týdnů. Další byt patří Tomáši Majerovi.
3: Dobře. A vy jste zmiňovali parapety, taky se dělali jenom v tom čtvrtý nad podlaží a tady ne?
4: Tady jsou hotové venkovní.
1: Muž se s rodinou přistěhoval mimo Brno a po roce od požáru byt prodává.
2: Já s tím už nepočítám, že se vrátím. Jednak to mělo velmi špatný vliv na psychiku mých dětí. Tady samozřejmě pořád je s tím práce, takže tady dojíždím. A vždycky je to u mě takový jako smutný příběh se dívat nejenom na to, jak se pohybuje ta moje jednotka, ale i ty příběhy ostatních lidí, kteří jsou na tom mnohem, mnohem hůř než já.
1: Podle Tomáše Majera by práce postupovaly rychleji, ale problém je v pojistkách.
2: Tím, že byly podpojištěné jak firma MIPO, tak SVJ, tak jde vidět vlastně i to tempo. Ty úvodní optimistické pohledy se spíše nerealizovaly.
1: V době požáru na střeše pracovali lidé z firmy MIPO. Ta dokončila opravy těch škod po požáru, které po ní společenství vlastníků chtělo. Jednatel firmy, Martin Polášek, loni v srpnu očekával, že půjdou práce rychleji a horní byty budou opravené letos v lednu.
5: V současné době podle našich informací není policejní vyšetřování stále dokončeno, což samozřejmě komplikuje ty procesní kroky s pojišťovnami, které čekají na výsledky toho vyšetřování. My sami jsme doposud také neobdrželi žádné finanční prostředky od pojišťoven a většinu těch prací, které jsme prováděli, tak jsme prováděli na vlastní náklady.
1: To, že policisté vyšetřování zatím neuzavřeli, potvrdil i jejich mluvčí Petr Vala.
6: Vyslechli desítky svědků, mimo jiné pracovníky firmy provádějící činnost na střeše, majitelé bytu i subdodavatele. Ve věci byly zadány 4 znalecké posudky z různých odvětví, které byly v poslední době doručeny a s nimiž se policejní orgán seznamuje.
1: Český rozhlas má k dispozici jeden ze znaleckých posudků pro policii, podle kterého za požár na 90% mohlo používání propanbutanového hořáku. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Minutu po 6:45 je pro vás připravena předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 9 a 11 stupni Celsia. Dnešní ráno je chladnější a předpověď pro dnešek slibuje proměnlivou oblačnost, na mnoha místech přehánky, na některých i bouřky a večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty dnes mezi 17 a 20 stupni Celsia. Vítr mírný severozápadní do 20 km za hodinu, samozřejmě v bouřkách přechodně zesílí. Večer vítr zeslábne. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne přesně v 21 hodin. Přejeme dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Turbo vám hrálo na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 51 minut. Před rokem začaly ze střechy bytového domu v Chrlicích stoupat plameny. O tom jsme si povídali krátce po 6:30 a vy už víte, že tradičně před 6:00 je pro vás připravená rubrika Co v učebnicích nebylo. A dnes to bude na téma pouštění draků, což je velmi oblíbená podzimní zábava. Kdy a kde začala, prozradí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Firmu Brněnské vodárny a kanalizace chce zcela ovládnout město. Ministr zdravotnictví Vojtěch se dnes sejde s prezidentem Pavlem. Celníci odhalili nelegální tiskárnu cigaretových obalů, vyrobila jich miliony. A bude proměnlivě oblačno, místy s přeháňkami, teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Brno chce získat absolutní kontrolu nad společností Brněnské vodárny a kanalizace. Schválili to radní. Teď městu patří 51% akcií, 47% má francouzská společnost Suez. Zbytek drží drobní akcionáři. Od těch by Brno chtělo vykoupit akcie ještě letos. Složitější jednání Brno čeká se Suezem. Nákup jeho podílů může stát stovky milionů korun. Podle nezávislého náměstka primátorky René Černého jde o strategickou investici.
2: My chceme mít plnou kontrolu nad investicema, nad cenou vodného stočného. Takovýhle strategický suroviny a voda je. Voda bude do budoucna ještě víc strategická, než je teď, tak to si myslím, že by mělo město vlastnit. Tu organizaci, která se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, což jsou brněnské vodárny a kanalizace, takže by to město tuhle společnost mělo vlastnit ze 100%.
0: Záměr odkupu akcií ještě musí potvrdit zastupitelé. Brněnské vodárny a kanalizace jsou jedinou městskou společností s cizím spoluvlastníkem. Věnovat se tomu budeme i krátce před 8. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatků lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmu přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliardy korun víc. Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělků obalů od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební dani asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
3: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vylouknutí obalů a podobně.
0: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Večer začnou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat by měl mírný severozápadní vítr, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, odpoledne přechodně velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě teď počítejte na Brněnské ulici v Novém městě na Moravě. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině s vámi Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás ve čtvrtek 11. června roku 2026. Podle kalendáře svůj svátek slaví Bruno a Barnabáš a možná nevíte, že dnešek sebou přináší také zajímavá pikantní výročí, mnohdy i velmi lahůdková. Dnešek je třeba také dnem čokoládového dortu, národním dnem kukuřice na klasu a svátek slaví dokonce i, je to taky národní den pici Margarity. ten je uváděn jako právě 11. červen. Pochutnejte si, ať už si budete ke snídani dávat cokoliv z těchto dobrot a hlavně, ať se vám příjemně vstává, snídá, poslouchá nebo třeba i tančí u písniček, které vám zahrajeme. Duhová kulička Radka Tomáška to bude na úvod, Stoupám ti do hlavy zaspívá Petr Muk a další písničky, které nestárnou, budou následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut a vyrážíme do světa motorů. Přímo z monacké velké ceny Formule 1 se do Česka přesunul na dvoudenní návštěvu prezident Mezinárodní automobilové federace Mohamed bin Sulaym. Jednal tu jak s vrcholnými představiteli České republiky, tak s prezidentem autoklubu Janem Šťovíčkem. Jedním z témat setkání bylo, jak dostat do Brna seriál Formule 1.
1: F1 spolu probíráme pokaždé, ale není to teď o Mezinárodní automobilové federaci, že přijde a řekne, tam chceme závodit. Je to o tom, aby Česko mělo plán, a to znamená mít odpovědi na otázky typu opravdu tohle chceme a potřebujeme, co nám ta spousta fanoušků přinese, a nejen z pohledu turismu nebo financí. Tohle jsou věci, které nemůžu za Česko rozhodnout já.
2: Vysvětluje Mohamed bin Sulaym, prezident Mezinárodní automobilové federace.
1: Až si tohle vyjasníte a představíte nám svůj business plán, ten je velmi důležitý. Začneme na tom společně pracovat i s promotérem.
3: Pan prezident říká, že nic není nemožné. Samozřejmě se musí splnit nějaké podmínky.
2: Dodává po schůzce s 64-letým dubajským rodákem prezident Českého autoklubu Jan Šťovíček a popisuje, co by Česko muselo splnit a na brněnském Masarykově okruhu kvůli Formuli 1 upravit.
3: Co se týká trati, tak by to takový problém nebyl, ale třeba boxy asi by byly problém, protože to už je přece jenom zastaralá věc, jsou malé, možná by jich mohlo být víc. Jo. No pak samozřejmě největší problém je, že promotér si žádá nějaký poplatek, který může dosahovat třeba 40 milionů dolarů jako v Maďarsku, ale já vím od pořadatelů jednotlivých velkých cen, že je to potřeba brát jako investici, protože zejména v Brně ta poloha geografická, kde vlastně je to v centru té střední Evropy, to by znamenalo, že bude plno a ty ceny vstupenek potom za výsledek mají to, že se na tom ještě vydělá. Takže je to taková investice, ale samozřejmě musí se najít odvážný investor, který se do toho pustí, no, takže to je ještě otevřená záležitost.
2: Pomoci získat pořadatelství Grand Prix Formule 1 by Česku mohlo pomoct, kdyby třeba ještě nedávno pilot šampionátu Formule 2 a nyní Super Formule v Japonsku Roman Staněk proklouzl mezi smetánku do nejprestižnějšího motoristického seriálu planety.
4: Ta trať potřebuje projít nějakýma kontrolama, aby vlastně to závodění tam mohlo být bezpečné, protože Formule 1 v zatáčkách jede daleko rychleji než třeba MotoGP. Z mé zkušenosti, když jsem tam jezdil, přijde mi, že některé ty zdi, hlavně teda v první zatáčce tím, jak je rychlá, že jsou prostě blízko, ale třeba se to upraví a uskuteční se tam někdy závod Formule 1.
2: Že by to ale bylo v blízké budoucnosti, to zatím nevypadá. Jakub Kanta, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 17 minut. Neseme vám počasí, teploty na jihu Moravy dnes po ránu nic moc vysoké. Připravte se na to, že je celkem chladno. Pohybují se mezi 9 a 12 stupni Celsia. 12 stupňů Lednice a Kobylí, no a 9 stupňů Celsia třeba ve Znojmě Kuchařovicích. Předpověď pro dnešek slibuje proměnlivou oblačnost, na mnoha místech přeháňky, na některých i bouřky. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty od 17 do 20 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré nebo možná i velmi dobré a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne přesně v 21 hodin. Dobré ráno přejeme.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje má kromě standardních sanitek k dispozici i několik speciálních vozů a patří mezi ně i velkokapacitní sanitka. Podobně jako v běžných sanitkách je zde adekvátní výbava technickými plyny, zdravotnickým materiálem a i touto sanitkou je možné převážet pacienty do nemocnic. Přičemž dva mohou být umístěni na lehátku a 6 na sedadlech. Díky prostorné nástavbě nákladního vozu může sloužit dokonce jako mobilní ordinace. Více informací najdete v zajímavém článku Zdeňka Truhláře a nechybí ani zajímavá reportáž. Zprávy připravuje Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 6 minut. Dobré ráno přejeme.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vítězem urbanistické soutěže na proměnu staré osady v brněnských Židenicích se stal ateliér Schwerpunkt. Radní města včera schválili výsledky urbanistické soutěže. V ní měli uchazeči navrhnout podobu stávajícího přestupního uzlu po dokončení velkého městského okruhu. Podle vítězného návrhu má u křižovatky Gajdošovy a Bubeníčkovy ulice vzniknout náměstí lemované veřejnými budovami. Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 660 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokut v souhrnné výši zhruba 50 tisíc korun. Zlínský kraj podpoří rozvoj sítě dálkových a regionálně významných cyklotras. Rozdělí na ně téměř 20,5 milionu korun. Část dotací už schválila krajská rada, o dalších bude rozhodovat červnové zastupitelstvo. Brněnské pobočce organizace Bílý kruh bezpečí, která pomáhá obětem kriminality, v posledních letech stoupá počet osobních konzultací s klienty. Loni jich bylo 743, předloni 713 a například v roce 2022 jich poskytla 567. Archív bezpečnostních složek v Kanicích u Brna dnes pořádá Den otevřených dveří. Lidé si prohlédnou protiatomový kryt a technické zázemí budovy. Komentovaná prohlídka archivu od 16 hodin se zaměří na události z let zakončených šestkou. A dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Večer začnou srážky ustávat a ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severozápadní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od Ostrovačic nesouvislé kolony. Na stém 95. a půltém kilometru pak došlo k nehodě. Opatrně projíždějte i místem nehody na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Cyklističtí nadšenci nejen z Brna dnes vyráží na netradiční jízdu Himalájemi. Odpoledne odlétnou z Vídně do Nepálu, kde chtějí benefiční výzvou podpořit tamní školy. Ale taky vznik dětského hřiště, na jehož projektu se podílela stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně. A my jsme teď ve spojení s Jiřím Sázelem, který vede organizaci Himalajský patron. Jirko, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Můžete našim posluchačům popsat tu cyklojízdu, kudy pojedete, protože to asi nebude vždy po nějaké pohodlné stezce.
1: Naším cílem je dojet do údolí Dolpo v Nepálu, kde ještě není postavená cesta a my, aby jsme se tam dostali, tak musíme přenést sedlo vysoké 5500 metrů s tím kolem na zádech. A jak to přineseme, tak budeme se moc prohánět po tamním údolím, kde ještě zatím nikdo, nebo velmi zřídka, někdo jezdí na kole. A vlastně v tom údolí Dolpo je jedna ze škol, kterou někdy v budoucnu budeme chtít podporovat a vlastně naším cílem je dojet až k ní.
0: Cyklojízda je benefiční. Prozraďte, jak chcete ty peníze od lidí vybrat a jen pro představu, kolik jich asi potřebujete?
1: Naši kámoši se na nás můžou sadit, jestli zvládneme přenést kolo přes to sedlo. Pokud ano, tak se všech sázek stanou dary na podporu vzdělávání Himalají. Pokud ne, tak jim ty peníze vrátíme zpátky. Takže prostě to musíme zvládnout. Každý z nás si sází na sebe 15 000 korun a naši kámoši to budou znásobovat.
0: Takže ve finále kolik těch peněz zhruba potřebujete?
1: No, tak pro každou z těch himalajských škol zháníme ročně tak přibližně zhruba 1,5 milionu korun ročně, abychom to mohli rozvíjet. Dar z téhle akce využijeme na to, abychom mohli zajistit pravidelný příjem pro ty školy k tomu, abychom je mohli nějakým způsobem rozvíjet. Nemáme jasnou částku, kterou musíme vybrat. Když budeme dobří a podaří se nám vybrat, no když se bude dařit dobře, podaří se nám vybrat 200 000 korun na 6členou výpravu, tak to bude super. Rekordy z téhle akce máme třeba kolem 600 000.
0: Výtěžek z benefice má jít na podporu škol v Nepálu, ale zároveň tam chcete stavět i dětská hřiště. Jirko, proč zrovna hřiště? A taky by mě zajímalo, kdo a kdy ho tam potom postaví.
1: Dětská hřiště jsme vymysleli na základě toho, že jsem ukazoval svému nejstaršímu synovi asi při 10 lety fotky z himalajských škol a říkal, hele, tati, proč tam není hřiště, co tam jako děláte, když tam jste v létě. Měl pravdu, jo, jako s očima toho dítěte se to zdá prostě jinak než tak jsme postavili první, ale teďka to současné děláme, to děláme jako soutěž. Vždycky vezmeme český tým a místní tým a oni mají 10 nebo 12 dnů na to, aby postavili co nejlepší dětské hřiště. No a většinou ten český tým prostě nechápe, nebo ví dobře, co je dětské hřiště a na co slouží, ale nechápe, že si nemůže skočit do oby pro vrtačku.
0: Ano.
1: A zároveň jako ten místní tým zase většinou dobře ví a chápe, co si tam může s těma místníma materiálama dovolit, ale většinou dost neví, jako co dětský hřiště je a k čemu slouží a proč by ho tam děti měly mít. Takže je to z legrace a je to o kulturní výměna a vzájemný jako porozumění nebo příležitost porozumění, prostě to jsme my a to jsou oni.
0: Cyklističtí nadšenci nejen z Brna dnes vyráží na netradiční jízdu Himalájemi. Povídali jsme si o tom s Jirkou Sázelem, který vede organizaci Himalajský patron. Jirko, ještě na závěr, kolik vás vlastně jede a v kolik vyrážíte?
1: Kluci mě vyzvednou 8.30 a je nás 6 celkově.
0: Přejeme vám šťastnou cestu, ať se akce podaří, zní to víc než atraktivně. Mějte se hezky, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: počasí.
1: 6 hodin a 47 minut je na řadě počasí. Teploty venku na jihu Moravy se momentálně pohybují v rozpětí mezi 10 a 12 stupni Celsia. Předpověď slibuje proměnlivou oblačnost, na mnoha místech přeháňky, na některých i bouřky, večer by měly srážky ustávat. Nejvyšší teploty dnes nevysoké 17 až 20 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr povane rychlostí

0: jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
3: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 52 minut. Před 7 jsou tu očekávané události dnešního dne. V technologickém parku v Brně v Purkyňově ulici právě dnes slavnostně poklepou základní kámen budovy D, která nabídne zázemí pro technologické firmy, výzkumné týmy i inovativní společnosti. Čtvrtek v Brně přinese také festival mladého cirkusu Fresh Manéž, který nabídne novocirkusovou podívanou pro veřejnost a zároveň prostor pro rozvoj více než 60 mladých artistů, artistek z Česka, Slovenska, Německa i Rakouska. Ve Vidacentru se dnes završí pilotní ročník vzdělávacího programu My Machine Expo 2026. Představí 8 funkčních prototypů vynálezů, které navrhli děti ze základních škol a realizovali studenti středních a vysokých škol. A na tiskovce dnes bude představen program a novinky letošního 79. ročníku Pálavského vinobraní, které se bude konat na podzim v Mikulově. Zprávy připravuje Pavel Chaloupka, za 6 minut jsou tu další.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Německu dnes začíná soud kvůli dovozu nelegálního odpadu do Česka. Poslance čekají hned dvě mimořádné schůze. Znojmo lidem představí záměr na rekonstrukci centra Domeček a bude proměnlivě oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V bavorském Vajdnu dnes začíná soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do České republiky. Skončil třeba v Jiříkově na Bruntálsku anebo brněnských Horních Heršpicích. Obžalobě čelí majitel firmy Rod International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku.
4: Hornofalská vláda po dohodě s českým ministerstvem životního prostředí většinu odpadu na vlastní náklady odvezla a částku vymáhá po obviněné firmě. V Brně ale stále zůstává několik desítek tun materiálu, ke kterému chybí dokumenty a jeho původ tedy není potvrzený. Případ vyšetřuje i česká policie. V souvislosti s tím obvinila 4 lidi a 4 firmy. Podle policie šlo o organizovanou skupinu, která měla uložení odpadu mezi lety 2024 a 2025 zajišťovat. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Kauze německého odpadu, který skončil v Brně, se budeme věnovat před 8:30. Poslaneckou sněmovnu dnes čekají hned dvě mimořádné schůze. První z nich svolala opozice, která se chce věnovat otázce údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Druhou schůzi iniciovala vládní koalice. Ta se bude snažit dokončit druhé čtení novely stavebního zákona. Opozice, která v minulém volebním období prosadila stávající model stavebních úřadů, novelu odmítá. Lidé ve Znojmě se dnes můžou seznámit s návrhem na rekonstrukci centra Domeček. Radnice architektonickou studii představí od 17 hodin přímo v budově Domečku, který dřív fungoval jako společenský sál a později tam sídlila pojišťovna. Radnice počítá s tím, že případné připomínky může do projektu zapracovat, vysvětluje nezávislý místostarosta Jiří Kacetl.
5: Občan, který se tedy zúčastní veřejné prezentace, bude seznámen s funkčním rozdělením jednotlivých sektorů, kde bude hlavní sál, kde budou přísálí, kde bude restaurace, jaké bude vlastně propojení toho objektu s parkem, což doteďka nebylo, protože ten objekt je směrem do parku jako oplocený.
2: O stavební povolení na rekonstrukci domečku chce radnice požádat do konce letošního roku. 130 historických automobilů vyrazilo dnes z Prahy přes Kolín a Hodonín do Bratislavy. Připomínají tak slavný dálkový závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé ve 30. letech minulého století. Automobily jsou ještě předválečné výroby. 6 z nich se dokonce účastnilo původního závodu.
3: Počasí.
2: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Večer začnou srážky ustávat a ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat by měl mírný severozápadní vítr, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, odpoledne přechodně velmi dobré a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolony na příjezdu do Brna po dálnici D1 se tvoří od Ostrovačic. Na stém 95. a půltém kilometru pak zůstávají auta po nehodě. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Krásný čtvrtek vám všem, 7:04 vám Pavel Kašpar přeje dobré ráno. Tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás 7:00, to znamená už za chvíli také s písničkami V pohodě, Petra Kotvalda a Standy Hloška, Panenku pak přidají Poutníci a my soutěž Jak se u nás mluví. Na výherce dnes čeká kniha Máš nárok na život, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda, a čeká na vás soutěžní slovo, zatím ještě neprozradím jaké, to vše už za chvíli odkryjeme na známé lince 7264652000. Tradičně budete mít na výběr ze 3 možností a nebo můžete odpovědět sami, to už nechám na vás. Přejeme vám dobrou chuť ke snídaní, šťastnou cestu do školy, do práce nebo kamkoliv teď vyrážíte. Ať se vám čtvrtek vydaří. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 11 minut. Tududu, je to tady, soutěž Jak se u nás mluví. A v té dnešní si ukážeme, že stejné slovo může mít různý význam v různých částech Moravy. Proto je důležité, že se neptáme na význam slova Švýce, jaký známe tady v Brně a okolí, protože vysvětlení sestra je příliš jednoduché. Mě by zajímalo, milí posluchači, jaký další význam může mít tady toto slovo na Valašsku. Takže ptáme se vás, co to znamená, když se na Valašsku řekne Švýca. Zavolejte 726 4652 00, linka sem k nám do studia. Jsem zvědav na vaše tipy a na to, co dnes řeknete. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý ráno, pardon, tady Pavel, Valašsku.
0: Tak Pavle, neslyšíme vás sice úplně perfektně, ale tak snad se dnes dobereme správné odpovědi. Pavle, na Valašsku, co myslíte, že to znamená, když se řekne Švýca? Co byste si tak tipnul? Já vám nabídnu tři možnosti, ať se vám lépe vybírá. Může to být buď za A sestřenice, za B švagrová, anebo za C neteř. Co myslíte, že to bude? Ačko sestřenice, Bčko švagrová, nebo za C neteř? Co, Pavle, typujete? Tak, promiňte, teď vám nebylo moc rozumět. Ačko, Bčko, nebo Cčko? Zkusíte Cčko. Jaj, škoda, škoda. Byla to ta švagrová, představte si. Já jsem si taky myslel, že to bude spíš neteř, ale nebylo to dneska přesné. Nevadí, zkusíme příště. Pavle, díky za zavolání. Mějte se moc hezky. Naslyšenou. 7 hodin a 13 minut, tady je Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, to bude zase zítra krátce po 7 hodině. A teď už kapela Bony M. Počasí chystáme také. Přejeme hezký poslech a dobré ráno.

0: počasí.
1: Tak uvidíme, jestli bude sunny na obloze i dnes. Zatím to moc nevypadá, i když tady v Brně třeba je obloha polojasná. A podle předpovědí počasí nás čeká spíše proměnlivá oblačnost. Na mnoha místech přeháňky, na některých i bouřky, večer srážky ustanou a nejvyšší teploty dnes mezi 17 a 20 stupni Celsia, což vzhledem k rannímu rozptylu teplot mezi 10 a 12 stupni už není žádný velký vzrůst. Bude tedy relativně chladný červnový den, čeká nás mírný sever západní vítr do 20 km za hodinu, který navíc může v bouřkách, které se mohou objevit, přechodně zesilovat. Večer vítr zeslábne. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a slunce, které v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne v 21 hodin. Přejeme dobré ráno.
2: Ve čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladění.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 23 minut, máme pro vás několik tipů na dnešek. Neživá příroda v centru Brna, to je název autentické prohlídky, kterou pořádá TIC Brno. Sraz účastníků je u obelisku v Denisových sadech a cesta pak povede na Petrov, případně na Špilberg. Začíná se v 16 hodin a průvodkyní bude Lucie Kubalíková. Co všechno obnáší záchranný archeologický výzkum a zda jsou archeologové skutečně těmi, kdo záměrně zdržují každou stavbu? To jsou otázky pro dnešní přednášku s názvem Archeologie v praxi aneb podzemí jinak, která se koná od 18. hodiny ve sklepě pod novou radnicí v Brně. Archeoložka Kateřina Papáková, která přiblíží celý proces výzkumu od náročné přípravy v terénu až po okamžik, kdy se zaprášenými fragmenty stanou historie a unikátní nálezy připravené pro muzejní vitríny. Lužánecké pracoviště Legato v Brně Kohoutovicích zve na Mezinárodní festival mladého cirkusu Fresh Manéž. Začíná dnes a potrvá do 14. června. Umění předvedou artisté z Brna i dalších českých měst a také ze Slovenska, Německa či Rakouska. Akci zahájí cirkusové zahradní odpoledne dnes od 16:30 v zahradě cirkusu Legrando, který nabídne program pro celou rodinu. Zprávy připravuje Pavel Chaloupka, za 6 minut jsou tu další. Dobré ráno.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na jižní Moravě se loni vytěžilo přes 1 milion metrů krychlových dřeva, což je nejméně nejen od začátku kůrovcové kalamity v roce 2018, ale i méně než v letech předchozích. Nejvíce lesníci vytěžili v roce 2020 zhruba 3 miliony a 800 tisíc metrů krychlových. Před kalamitou to bývalo okolo 1 milionu a 200 tisíc. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad. Městská část Brno-Židenice zahájila kompletní obnovu prostranství mezi domy na sídlišti v Juliánově. Proměna se týká území mezi školkou a Juliánovským náměstím. Vybraná firma včera převzala staveniště, v dalších dnech její technika dočasně zabere několik parkovacích míst. První etapa prací přijde asi na 12 milionů korun, hotová by měla být v polovině září. Návštěvníci výšiny svatého Metoděje v Uherském Hradišti můžou využívat novou odstavnou plochu pro automobily. Parkoviště za 3 miliony korun nabízí parkování pro 22 vozidel. V budoucnu chce město dostupnost jediné národní kulturní památky na území Uherského Hradiště ještě zlepšit. Flamenkovým koncertem madridské tanečnice Virginie Delgado začne v brněnských Židenicích festival Iberica. V dalších dnech bude jeho program připraven na různých místech po Česku. V Jihomoravském kraji, například v Mikulově, Vyškově, na zámku ve Velkých Opatovicích a poprvé také v Kuřimi. Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Večer začnou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat by měl mírný severozápadní vítr, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte od Ostrovačic a v opačném směru u Holubic s kolonami. V Brně pak pozor u nehody na Jedovnické ulici. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Dnes je to přesně rok, co rozsáhlý požár střechy bytového domu v Brně Chrlicích vyhnal desítky lidí z domova. Někteří se do svých bytů ani po roce nevrátili. Škody hasiči odhadli na 120 milionů korun. A příčiny požáru dávali už před rokem do souvislosti se stavebními pracemi na střeše. Kriminalisté vyšetřování přesto stále neuzavřeli.
1: V nejvyšším patře bytového domu v Janošíkově ulici v Brně se stále pohybují řemeslníci.
2: V těch horních jednotkách, jak můžete vidět sama, tak je to pořád ještě v pracovním stavu.
1: V jednom bytě skupinka dělníků míchá u neomítnuté stěny lepidlo. Rodina, která tam bydlela, se chce stěhovat zpátky v polovině září. Majitelé bytu ve vedlejším vchodě chystají návrat domů za několik týdnů. Další byt patří Tomáši Majerovi.
3: Dobře. A vy jste zmiňovali parapety, taky se dělali jenom v tom čtvrtým nadpodlaží a tady ne?
4: Tady jsou hotové venkovní.
1: Muž se s rodinou přistěhoval mimo Brno a po roce od požáru byt prodává.
2: Já s tím už nepočítám, že se vrátím. Jednak to mělo velmi špatný vliv na psychiku mých dětí. Tady samozřejmě pořád je s tím práce, takže tady dojíždím. A vždycky je to u mě takový jako smutný příběh se dívat nejenom na to, jak se pohybuje ta moje jednotka, ale i ty příběhy ostatních lidí, kteří jsou na tom mnohem hůř než já.
1: Podle Tomáše Majera by práce postupovaly rychleji, ale problém je v pojistkách.
2: Tím, že byly podpojištěné jak firma MIPO, tak SVJ, tak jde vidět vlastně i to tempo. Ty úvodní optimistické pohledy se spíše nerealizovaly.
1: V době požáru na střeše pracovali lidé z firmy MIPO. Ta dokončila opravy těch škod po požáru, které po ní společenství vlastníků chtělo. Jednatel firmy, Martin Polášek, loni v srpnu očekával, že půjdou práce rychleji a horní byty budou opravené letos v lednu.
5: V současné době podle našich informací není policejní vyšetřování stále dokončeno, což samozřejmě komplikuje ty procesní kroky s pojišťovnami, které čekají na výsledky toho vyšetřování. My sami jsme doposud také neobdrželi žádné finanční prostředky od pojišťoven a většinu těch prací, které jsme prováděli, tak jsme prováděli na vlastní náklady.
1: To, že policisté vyšetřování zatím neuzavřeli, potvrdil i jejich mluvčí Petr Vala.
6: Vyslechli desítky svědků, mimo jiné pracovníky firmy provádějící činnost na střeše, majitelé bytu i subdodavatele. Ve věci byly zadány 4 znalecké posudky z různých odvětví, které byly v poslední době doručeny a s nimiž se policejní orgán seznamuje.
1: Český rozhlas má k dispozici jeden ze znaleckých posudků pro policii, podle kterého za požár na 90% mohlo používání propanbutanového hořáku. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné čtvrteční ráno přejeme 7:45 a minuta k tomu. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 10 a 13 stupni Celsia. Nejvyšší teplota v tuto chvíli v Kobylí a nejnižší ve Znojmě Kuchařovicích. Čekáme dnes proměnlivou oblačnost, na mnoha místech přehánky, na některých i bouřky. Večer by měly srážky ustávat a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni Celsia. Mírný severozápadní vítr do 20 km za hodinu v bouřkách přechodně zesílí, večer pak zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na jedničce, 4 hodiny a 47 minut je čas, kdy vyšlo slunce a zapadne přesně v 21 hodin. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
4: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás v 7 hodin a 52 minut. Brno chce od minoritních akcionářů vykoupit jejich podíly ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace. Návrh smlouvy a záměr pokračovat v jednáních včera schválili radní. Pokud se město s vlastníky dohodne, zaplatí jim až stovky milionů korun. Na programu jednání radních byl ale ještě jeden zajímavý bod a oba teď probereme s redaktorkou Vlastou Gajdošíkovou. Vlasto, vítej, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Proč chce Brno dostat z vodárenské firmy všechny minoritní akcionáře?
1: Protože vodu považuje za strategickou surovinu, jejíž význam ještě poroste. Cílem je získat úplnou kontrolu nad investicemi do vodohospodářské infrastruktury i nad cenou vody. Teď městu patří 51% akcií, 47% má francouzská společnost Suez a zbytek drží drobní akcionáři. Brněnské vodárny a kanalizace jsou aktuálně jedinou městskou společností s cizím spoluvlastníkem.
0: Kolik peněz město za nákup akcií zaplatí?
1: To je těžké říct, protože to závisí na jednáních s jejich majiteli, vysvětluje nezávislý náměstek primátorky René Černý.
2: Výkup těch drobných akcionářů to bude v řádech milionů, ale samozřejmě těch 47%, co má Suez, tak to už je řádově jiná částka. Tam se musíme taky zhodnout na způsobu ocenění. Může to být cena účetní, může to být cena obvyklá. My jsme se zatím s minulým vedením Suezu v tom lišili, takže my se o tom budeme muset v budoucnu sejít s novým vedením té francouzské společnosti a musíme si vyjasnit ten způsob toho ocenění.
1: Od těch drobných akcionářů by Brno chtělo vykoupit jejich podíly ještě letos. V případě Suezu to tak jednoduché nebude, protože těch 47% akcií může stát stovky milionů korun. A musím taky zdůraznit, že jak záměr, tak všechny konkrétní nákupy nejprve musí schválit brněnští zastupitelé.
0: Vlasto, praktická otázka, odkud město vezme tolik peněz?
1: Podle náměstka primátorky Černého na nákup použije výnosy z prodeje zbytného majetku. Už několik let se postupně snaží prodávat například pozemky, které má v Kuřimi nebo pod golfovým hřištěm v Jináčovicích.
0: V úvodu jsem zmiňoval, že Rada města Brna projednala ještě jeden zajímavý bod. O co šlo?
1: O budoucí podobu staré osady v městské části Židenice. Kancelář architekta města Brna loni na podzim vypsala urbanistickou soutěž, ve které měli architekti navrhnout, jak by měla tato lokalita vypadat po dokončení velkého městského okruhu. Tu soutěž už porota vyhodnotila a včera rada schválila vítězný návrh z dílny architektonického studia Schwerpunkt.
0: Jak se tedy stará osada změní?
1: Podle vítězného návrhu má u křižovatky Gajdošovy a Bubeničkovy ulice vzniknout náměstí lemované budovami, zbyty, obchody a veřejnými institucemi, třeba Židenickou knihovnou. Klasickou tramvajovou smyčku nahradí

0: radí smyčka bloková, kdy tramvaje budou objíždět celý blok domů. Celá lokalita se totiž sklidní potom, co ředitelství silnic a dálnic dokončí výstavbu velkého městského okruhu a většina aut zamíří do tunelu pod Vinohrady. Gajdošova a Svatoplukova ulice se změní ze čtyřpruhové na dvoupruhovou silnici s tramvajovým pásem směrem ke kolejím v Táborské ulici. Nezávislý radní Petr Bořecký připomněl, že trať už je takto zanesená v územním plánu města.
1: Jaké budou další kroky zástupců města?
0: Na výsledky soutěže naváže územní studie, která se stane podkladem pro další rozhodování. Nechá ji zpracovat městská část Židenice, říká nezávislý starosta Petr Kunc.
2: Ta by měla to území řešit i s ohledem na případnou změnu územního plánu a další navazující dokumenty. Hned teď po zveřejnění výsledků budeme kontaktovat vítěze a budeme s ním komunikovat, jak bude navazující zakázka zahájena, ta bude financována z úrovně městské části a budeme dopilovávat ten projekt tak, aby to bylo už jenom dokonalé.
0: Pro mě na staré osady nicméně potrvá ještě mnoho let.
1: Dvě strategická rozhodnutí udělali včera brněnští radní. Jedno se týká snahy města majetkově zcela ovládnout společnost Brněnské vodárny a kanalizace a druhé se týká proměny stávajícího přestupního uzlu Stará osada v Židenicích. Probrali jsme to s redaktorkou Vlastou Gajdošíkovou. Vlasto, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou, pěkný den.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
4: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Přestupní úzel Stará osada v Brně se změní v náměstí. Radní schválili výsledky urbanistické soutěže. V prvním čtvrtletí zjistili inspektoři porušení předpisů u skoro poloviny zastaváren a bazarů. Archiv bezpečnostních složek v Kanicích otevírá svůj depozitář a bude proměnlivě oblačno, místy s přeháňkami, teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Stará osada v Brně Židenicích se změní podle návrhu architektonického studia Schwerpunkt. Radní města včera schválili výsledky urbanistické soutěže. V ní měli uchazeči navrhnout podobu stávajícího přestupního uzlu po dokončení velkého městského okruhu. Podle vítězného návrhu má u křižovatky Gajdošovy a Bubeníčkovy ulice vzniknout náměstí lemované veřejnými budovami. Zásadní proměna čeká i tramvajovou smyčku, říká nezávislý radní pro územní plánování Petr Bořecký.
4: Tramvaj by měla být takzvanou blokovou smyčku, protože by měla objíždět budoucí zástavbu a ona tam už nebude mít konečnou, že dál nejede, ale bude pokračovat dál do ulice Gajdošové, protože i v územním plánu je, že ulici Gajdošovou by měla projíždět tramvaj. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože to je na nějaký desítky let.
3: Na výsledky soutěže naváže územní studie, která se stane podkladem pro další rozhodování. Nechá ji zpracovat městská část Brno-Židenice. Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 660 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokut v souhrné výši zhruba 50 tisíc korun. Většina prohřešků se týkala nestotožnění prodávajícího nebo špatného označení výrobků pro kupující. 12 pochybení se týkalo zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zlínský kraj letos podpoří projekty Senior Pass a rodinné pasy částkou 315 tisíc korun. Programy nabízejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy lidem nad 55 let a rodinám s dětmi. Do projektu Senior Pass je v regionu zapojeno více než 19,5 tisíce lidí. Rodinné pasy využívá přes 8 tisíc rodin. Archiv bezpečnostních složek v Kanicích u Brna dnes pořádá Den otevřených dveří. Lidé si prohlédnou protiatomový kryt a technické zázemí budovy. Komentovaná prohlídka archivu od 16 hodin se zaměří na události z let zakončených šestkou. Příkladem je velká poštovní loupež z roku 1976, upřesňuje archivářka Ksenie Penížková.
5: Jsme se rozhodli zpřístupnit a ukázat archiválie, které jsou spojené s takzvanými šestkovými roky. V Kanicích u Brna představíme brněnský ranec, což byla velká loupež v dějinách československé kriminalistiky.
0: Počasí.
3: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Večer začnou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří o 9 křížů a u Holubic. Na D46 se pozor na prvním kilometru ve směru na Vyškov, tam spadla protihluková stěna. V Brně pozor u nehody na Jedovnické ulici a na silnici 50 zůstává u Stupavy auto s poruchou. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Krásný den vám všem, milí posluchači, je 8:05, posloucháte Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 11. června, svátek slaví Bruno, jméno germánského základu, které je vykládáno jako hnědý, snědý, opálený, případně také brunet, eventuálně vládce a panovník. V současné době je v Česku necelá tisícovka těchto jmen, nebo respektive nositelů jména Bruno, a mezi ty známé světové patří třeba Giordano Bruno, Bruno Mars nebo Bruno Krajsky, takže jméno stále oblíbené. Navíc se v kalendáři v tom církevním objevuje taky svatý Barnabáš, apoštolský muž rané církve, a k němu se váží i nejrůznější pranostiky, třeba prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše, což znamená, že déšť na Barnabáše se může chápat jako také dobré znamení pro vinice. Každopádně venku prší, tak to tak asi opravdu bude. Přejeme všechno nejlepší všem Brunům a samozřejmě také dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba i herec Petr Kostka a také spousta z vás na vlnách Českého rozhlasu Brno. Posíláme vám písničku Povídej od Petra Nováka. Užijte si dnešního dne, ať je váš večírek co možná nejpříjemnější. A za chvíli už také počasí s brněnskými meteorology. Dobré ráno přejeme.
6: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 21 minut. Stovky tun kusů letadel a další převážně plastový materiál. To obsahoval odpad, který do Česka vyvážela německá firma Rod International. Například do Jiříkova na Bruntálsku nebo na jih Brna. Dva muži kvůli zakládání nelegálních skládek dnes stanou před soudem v hornofalckém Vajdenu. Podrobnosti teď přímo od skládky v Brně přidá reportér Šimon Franz. Šimone, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Z čeho přesně žalobce oba muže viní?
1: Obžalovaní měli v letech 2024 a 2025 odvést do Česka asi 600 tun odpadu a část z něj měla být i nebezpečná. Před soudem ve Vajdenu stane jednatel firmy Rod International, která skončila v insolvenci, a také jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku. Hlavní líčení začne v 9 hodin, soud zatím naplánoval 12 jednacích dní. Část odpadu mezi tím po dohodě s českým rezortem životního prostředí odsud z Horních Heršpic na vlastní náklady nechala odvést vláda bavorské Horní Falce, kde zmíněná firma působila. Několik desítek tun tu však pořád zůstává tady v Horních Heršpicích na jihu Brna. Když jsem se díval přes plot na jeden z těch pozemků, kde ta skládka je, jsou tam zamotané do cívek různé různobarevné folie, další části plastu, které zřejmě pochází z těch zmíněných, z té zpracovatelské firmy. Takže na odvoz těch zhruba několika desítek tun se stále čeká.
0: Šimone, praktická otázka, proč ten zbytek německá strana neodvezla?
1: Nepodařilo se k tomu totiž dohledat dokumenty, které by ten zbytek s firmou a tedy i Horní Falcí spojovaly. Byť na první pohled jde o stejný typ odpadu, který, jak už jsem říkal, německá strana už odvezla. České ministerstvo životního prostředí stále pracuje na tom, aby původ odpadu dokázala, a podařil se tak jeho kompletní odvoz. To už se ostatně podařilo ve zmíněném Jiříkově na Bruntálsku. Doplním, že případu se věnuje i policie České republiky. Kriminalisté v souvislosti s odpadem obvinili další 4 lidi a stejný počet firem.
0: Tito lidé a firmy se také měli podílet na dovozu odpadu. Je to tak?
1: Je to tak. 4 muže z Česka policisté viní z neoprávněného nakládání s odpady. Podle kriminalistů jednali jako organizovaná skupina s jasně vymezenými rolemi. Jeden muž měl například objednávat přepravu, další zajišťovat místa uložení. 4 firmy pak podle obvinění zajišťovaly přepravu odpadu s pomocí asi 30 kamionů. A doplním, že majitel firmy, který dnes stane před soudem v Německu, je obžalovaný i z nebezpečného ublížení na zdraví z nedbalosti. Několik zaměstnanců jeho firmy podle vajdenské prokuratury utrpělo újmu na zdraví, protože muž nechal uzavřít netěsné zařízení na recyklaci baterií, i když o závadě věděl.
0: Podrobnosti o soudu se dvěma muži, kteří měli do Česka vozit z Německa nelegální odpad, popsal od nelegální skládky v Brně reportér Šimon Franz. Šimone, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno chce získat absolutní kontrolu nad společností brněnské vodárny a kanalizace. Včera to schválili radní. Teď městu patří 51% akcií, 47% má francouzská společnost Suez. Zbytek drží drobní akcionáři. Od těch by Brno chtělo vykoupit akcie ještě letos. Složitější jednání Brno čeká se Suezem. Nákup jeho podílu může stát stovky milionů korun. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou dnes projednají návrh memoranda o spolupráci se státem při záměru na stavbu rychlobruslařské dráhy. Sloužit by měla především přípravě vrcholových rychlobruslařů. Stát by mohla na pozemcích města ve sportovním areálu Bouchalky. Zlínský kraj podpoří rozvoj sítě dálkových a regionálně významných cyklotras. Rozdělí na to téměř 20,5 milionů korun. Část dotací už schválila krajská rada, o dalších bude rozhodovat zastupitelstvo. Brněnské pobočce organizace Bílý kruh bezpečí, která pomáhá obětem kriminality, v posledních letech stoupá počet osobních konzultací s klienty. Loni jich bylo 743, předloni 713 a například v roce 2022 jich poskytla 567. V centru Brna dnes začíná festival žesťové hudby Brno Brass Fest. Jako jediný svého druhu v Česku představí během 5 dnů hudbu pro žesťové nástroje v nejrůznějších podobách. Dneškem pak bude na jihu Moravy provázet proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, vítr by měl foukat mírný, severozápadní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí, biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Domašova a u Holubic. V Brně pozor na Vídeňské ulici, řidiči tam hlásí u ústředního hřbitova předmět na vozovce. A v Brně pozor i u nehody na Rebešovické ulici. Opatrně projíždějte po silnici 50 u Stupavy, tam zůstává auto s poruchou. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 39 minut. Příští sobotu 20. června uplyne přesně 50 let od okamžiku, kdy českoslovenští fotbalisté po památné penaltě Antonína Panenky získali titul mistrů Evropy. Právě penaltemi si tuto událost připomenou v Němčanech nedaleko Slavkova u Brna, které přivítají ve výroční den soutěž o penaltového krále Jihomoravského kraje. Patronem této akce je bývalý fotbalista Pavel Horvát, se kterým jsme teď ve spojení. Pavle, vítejte. Dobré ráno. A tak byli jsme ve spojení. Vypadá to, že spojení se nám v tuto chvíli ztratilo. Tak zkusíme zavolat ještě jednou.
1: Ano.
0: Pavle, slyšíme se. Dobré ráno.
1: Ano, dobré ráno.
0: Tak už jsme v přímém vysílání. Vítám vás a prozraďte nám prosím nejdřív systém soutěže o penaltového krále Jihomoravského kraje, který rozhodne o tom, kdo se stane tím králem.
1: Tak systém je úplně jednoduchý. Každý hráč, který se přihlásí a nastoupí, tak má v podstatě možnost jedné neproměněné penalty. Když nepromění druhou, tak bohužel soutěži končí. Já si myslím, že je to úplně stejný, jako když jsme byli mladí a hráli jsme přesně na těch hřištích jenom po tréninkách nebo i třeba bez tréninku o takového krále, kdo prostě vyhraje,
0: ano.
1: Kdo vydrží v té soutěži nejdíl.
0: Vy osobně jste v České lize proměnil 35 pokutových kopů, což je rekordní číslo. Existuje nějaká univerzální rada, jak správně penaltu kopat?
1: No, myslím si, že úplně ne. Teď, když vidím ty moderní způsoby proměňování, jak tam ty hráči poskakujou a jdou skoro pěšky, tak je to trošku nový. Já si myslím, že je důležitý hlavně zvládnout ten pokutový kop v hlavě, aby člověk nebyl nervózní a aby si to prostě užil. No.
0: Vy budete příští sobotu v Němčanech přímo na místě. Prozraďte, které další známé osobnosti tam můžou návštěvníci potkat.
1: Určitě mimo jiné přijede Petr Svěcený a Petr Švancara, tyhle ty dva hráči tam budou 100% a další překvapení pro naše fanoušky a kopající, který tam dorazí, bude, že pravděpodobně dorazí tým do 20 let děvčat házenkáře, který se chystají na mistrovství světa, a to by mělo být, myslím, velký zpestření.
0: Je možné se do soutěže o penaltového krále stále ještě přihlásit?
1: Ano, i v Němčanech máme ještě nějakou kapacitu pro nový kopající. Samozřejmě je to novinka, ale je lepší se přihlásit prostě přes internet, protože na tom místě už toho času tolik nebude a i pro pohodlí těch kopajících je lepší se přihlásit.
0: V Němčanech nedaleko Slavkova u Brna přivítají ve výroční den, tedy 20. června, soutěž o penaltového krále Jihomoravského kraje. Mluvili jsme o tom s patronem této akce, bývalým fotbalistou Pavlem Horvátem. Pavle, díky za informace, ať se akce povede. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8:45. Přesně, pojďme se podívat, jak to vypadá s aktuálně s počasím. Teploty na jihu Moravy se pohybují stále v poměrně úzkém rozpětí mezi 11 a 13 stupni Celsia. A dnes nás nějaký extra teplý den nečeká, bude spíše proměnlivě oblačno, na mnoha místech přehánky, na některých i bouřky večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty od 17 do 20 stupňů Celsia, k tomu vítr mírný, severozápadní do 20 km za hodinu, v bouřce přechodně zesílí. Večer pak vítr zeslábne, rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 47 minut, zapadne přesně v 9. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 49 minut. Svět prehistorických zvířat v životních velikostech můžete poznávat v Dinoparku Vyškov. Modely největších ještěrů, jací kdy žili na zemi, doplňuje také řada informačních panelů a s mikrofonem se tam vydal Zdeněk Truhlář.
1: Doslova jako ve filmovém Jurském parku se ocitám v Dinoparku ve Vyškově. Kolik je tu dinosaurů?
2: Určitě stovka. Z toho některé modely jsou pohyblivé a některé jsou statické a všechny jsou ve životní velikosti.
1: Mám pocit, že poznávám argentinosaura.
2: Ano, vidíte tady největšího dinosaura, který na světě kdy žil a který asi jsme zatím objevili.
1: Opravdu takhle vypadal kdysi, když se proháněl po země kouli?
2: Opravdu je to v životní velikosti. Všechny modely jsou vytvořeny tak, jak skutečně vědci předpokládají, že ten tvor vypadal před těmi mnoha miliony let. V kohoutku bych řekl, má 12 metrů a na délku

0: Máte opravdu živé dinosaury?
1: Ano, my tady máme skoro živé nebo zdánlivě živé dinosaury. Je to robotický dinosaurus Stegosaura. Je to mládě, protože ten dospělý dorůstá do 9 metrů a tady tento má tak asi metr a půl.
0: Procházíme kolem Dilophosaura, který dokonce také plive, a pokračujeme dále parkem přes malý mostek. A tady se něco děje, celé se tu chvěje.
1: Tohle je dupací most, ano, zde simulujeme zemětřesení v Druhohorách. Když kráčí dinosaurus a pronásleduje návštěvníky Druhohor.
0: Tak to je opravdu, jak se říká, zážitek na vlastní kůži. Ale důležité je také, jak se sem vlastně lidé dostanou a kdy se mohou přijít podívat.
1: Lidé se sem dostanou takzvaným dinoexpresem. Je to takový vláček, nasednou v zoologické zahradě v zooparku Vyškov a dojedou sem průjezdem přes Vyškov.
0: Když sem lidé přijedou, vysadí je tady Dino Express, pak už si procházejí park sami?
1: Přesně tak, pak si prochází park sami. Jednotlivé modely jsou označeny, je tam stručný popis. Podrobnější popis se dá zjistit QR kódem, který si můžou načít ze svého mobilu.
0: Kdy je Dino Park otevřen?
1: Dino Park je otevřen vždy v jarní, letní a podzimní sezónu, denně od 9 do 18 hodin a na jaře jsou pouze víkendy a na ten podzim jsou víkendy. Na podzim zde máme ještě noční dinoparky, protože se nám stmívá dříve, takže od 18 do 22 hodin máme takzvané noční dinoparky, modely jsou osvětleny, takže věříme, že se tady něco dovíte, něco uvidíte, pobavíte se a rozhodně příjemně strávený čas pro malé i velké.
2: Já už teď můžu prozradit, že právě do Vyškovské zoo se Zdeněk Truhlář vrátí ve speciálním dvouhodinovém dopoledním vysílání v pátek 10. července.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut, je čtvrtek 11. června a dobré ráno s tímto datem se pomalinku chýlí ke svému konci, což je dobrá zpráva pro příznivce srdcovek, protože Zdeněk Junák, přátelé, už je tady. A kdybyste viděli, v jaké náladě, těšil bych se s vámi. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, jak ty to všechno víš. Když teda to víš, jak to budeme hrát s Koreou na to mistrovství světa, náš první zápas, tedy Česko.
2: No, to je taky pravda.
1: To bude těžký. No, probudil jsem se fakt jako rád, v pohodě, protože

0: nebo ráno, v pohodě, protože my jsme včera měli takovou lehkou rodinnou oslavičku, hlavní bude až sobotu.
1: Jo.
0: Protože včera se Jirenka narodila a dnes, do dneška jsem se budil zvlášť rád, teď dneska se budu ženit.
1: Je,
0: dneska ve 12 hodin se budu ženit, budu vzpomínat, jak to bylo tenkrát před 44 lety.
1: Já se dnes dopoledne žením.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. A všichni kolegové mi říkají, neblbní, neblbní. To mi už bylo 30 a něco, když jsem se bral. Kvůli mě jsme nedostali novou manželskou půjčku, Pavlíku.
1: Ježiš, to jsou věci.
0: No ano, do dneška občas je mi to pamatuju. Tak hozeno. To jo, kvůli jo, jo. Tobě tenkrát, kdybys... Takže tak. Takže jo, dneska bude krásný den, sice máme trošku oblačno, i se nám trošku ochladilo, ale to nevadí, moji milí posluchači, za procházku to určitě stojí. No, máme čtvrtek, zítra bude pátek, Pavlíku, já se na tebe budu obzvlášť těšit.
1: Šiu, šiu, si kabátek, budu tady taky. Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Roberta Kubánka. Než slunce probudilo dům, voba už dávno vstali. Nevzdali díky nebesům, jen pivo posnídali, šťastně si sedli na schody, nejhezčí ranní hospody, věnovali se opilcům, holkám, vlastním snům a nic víc nehledali. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: mě a tiše prohlásím.
1: Vy byste poradce děla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Některé rodiny z vyhořelého domu v Brně se ani po roce nemůžou vrátit do svých bytů. České děti z chudších rodin mají vyšší riziko nadváhy i depresí než jejich bohatší vrstevníci. Startuje další ročník festivalu iberoamerické kultury Iberika a bude proměnlivě oblačno, místy s přeháňkami, teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Ani po roce od požáru bytového domu v Brně Chrlicích nemají některé rodiny ještě opravené byty. Hasiči odhadli škodu na 120 milionů korun. Policie případ stále vyšetřuje. Český rozhlas má k dispozici jeden ze znaleckých posudků. Podle něj požár na 90% způsobila manipulace s propanbutanovým hořákem při pracích na střeše domu.
2: V těch horních jednotkách je to pořád ještě v pracovním stavu. V té mojí bytové jednotce jsme shodili příčky a já jsem se potom s manželkou dohodl, že nemovitost prodáme.
3: Tomáš Majer tak teď přenechá byt někomu jinému. Práce brzdí nedostatek peněz, ale taky to, že policie zatím oficiálně nenašla viníka, což je komplikace pro pojišťovny nebo vymáhání škody. Pokračuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Kriminalisté vyslechli desítky svědků, mimo jiné pracovníky firmy provádějící činnost na střeše, majitelé bytu i subdodavatele.
3: Momentálně se vyšetřovatelé seznamují se znaleckými posudky. Z Brna Alena Hysová, Český rozhlas.
0: České děti z méně majetných rodin čelí vyšším zdravotním rizikům. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových dat častěji trápí obezita a mají i vyšší riziko depresí, a to až o polovinu. Festival Iberica dnes začne flamenkovým koncertem madridské tanečnice Virginie Delgado v brněnských Židenicích. V dalších dnech bude jeho program připravený na různých místech po celém Česku. V Jihomoravském kraji, například v Mikulově, ve Vyškově, na zámku ve Velkých Opatovicích a poprvé také v Kuřimi, říká umělecký ředitel festivalu Petr Vít.
5: Letošní ročník je trošku jiný oproti těm předchozím 22 ročníkům. Poprvé nebudeme mít tvůrčí dílny, protože jsme se soustředili vlastně na taneční workshopy, které děláme spíš během roku.
0: Poslední akce festivalu je pak na programu 28. června na zámku ve Zdounkách na Kroměřížsku.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Večer začnou srážky ustávat a ubude také oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat by měl mírný severozápadní vítr. V přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, odpoledne přechodně i velmi dobré a biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se tvoří od 9 křížů nesouvislé kolony. Na exitu 201 pak pracují silničáři. V Brně projíždějte opatrně místem nehody na Veveří a také na Jedovnické ulici. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dnes vás vítám se slovy všenej k svátku Brunovi. Ať je mlád či pěkně zralý, snad ocení dárek malý. Nech se dlouho neřeční, můj výběr je tradiční. Pěknou písní dobře vím, žádné přání neskazím. Přidám další horlivě věci, co jsou v oblibě. Jako trefa do branky zamíří k nám hádanky. Vědomosti k nevíře, od Miloše Šenkýře. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
6: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Cześć, moi mili posłuchaci, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 11. června roku 2024. V Brně máme pošmourno a poněkud se nám ochladilo. Ale to pro nás přece není žádné překvapení, protože to už meteorologové trošinku inzerovali a připomínali nám už v pondělí tento týden. Dneska mají svátek muži, kluci, pánové, nositelé křestního jména Bruno. Takže všem Brunům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A já už tady mám první přáníčko, ale to mi nedorazilo ani mailem, ani na záznamník, ani přes webový formulář. To moje, moji milí posluchači, je moje od srdce. Zní takto. Má milá Irenko, dnešek 11. června je pro nás oba magické datum. Právě dnes před 44 roky jsme si řekli ano a vydali jsme se společně na dlouhou cestu životem, o které jsme toho tenkrát moc nevěděli. Dnes, když se ohlédnu, musím říci, že to byla úžasná jízda po tvém boku, že jsi vždycky byla úchvatný navigátor. A za to ti patří velký a upřímný dík. Jsi báječné děvče a je radost každý večer vedle tebe uléhat a ráno se probouzet. Věř, že jsem do tebe stejně zamilován jako tehdy, když jsme se v listopadu roku 1981 potkali ve vrátnici Mahenova divadla, kde jsem tenkrát byl v angažmá. Má milá Irenko, přeji nám oběma ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Jsi to nejlepší, co mě v životě mohlo potkat. Tvůj Junda. A teď už ti pustím písničku, kterou máš opravdu ráda.

snad jsem žil správně. Písnička pomalinku doznívá, doufám, že potěšila moji ženu, ale taky vás všechny, kteří jste si právě teď naladili srdcovky Zdeňka Junáka. Moji přátelé, moji milí posluchači, nedávno jsem četl článek o 10letém výzkumu švýcarských psychologů, kteří sledovali stovky párů a zkoumali, co mají společného lidé, kteří jsou ve vztahu spokojení i po mnoho let. A víte, co mě na tom zaujalo? Že nakonec nešlo o žádné velké romantické příběhy jako z filmu. Mnohem důležitější byly docela obyčejné věci. Že se mají komu svěřit. Že je doma někdo, kdo se zeptá, jak bylo. Že mají s kým vypít ranní kávu nebo si večer sednout ke zprávám. Když nad tím přemýšlím, možná právě tyhle zdánlivé maličkosti začneme opravdu oceňovat až ve chvíli, kdy nám chybí. A tak mě dnes, moji milí, napadá otázka. Co je podle vás tajemství toho, aby vztah vydržel dlouhé roky? Já si totiž myslím, že dlouhé vztahy nestojí na velkých slovech. Spíš na každodenní obyčejnosti, na trpělivosti, na ohledu plnosti, na schopnosti někdy ustoupit a jindy zase podat pomocnou ruku. A když se to povede, vznikne něco opravdu vzácného. Ne dokonalý vztah, ale vztah, ve kterém je člověku dobře. A to je pořádná věc.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Moji milí posluchači, umí někdo z vás hula hop? Pokud ne, tak Aranka to umí. Teď nás o tom přesvědčil Ivan Hlas. A já už tady mám přáníčko, tentokrát ze záznamníku. Pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Jonák. Srdečně vás zdravím, vašeho hudebního redaktora, a prosím o písničku. 6.6. má svadební den naše hodná sestřička Dagmarka, jejím dnem svadebním. Prosím vás, zahrajte ji příští týden, třeba ve čtvrtek, a popřejte ji naším jménem hodně, hodně zdraví na nové cestě s manželem panem Šefránkem. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, požehnání na nové cestě životem. A prosím, zahrajte jim třeba písničku Už jsem tvá, nebo nějakou takovou hodnou. Jmenuji se Marta Vojtková, jsem z domova důchodců v Prostějově, a tam ta sestřička Dagmarka taky pracuje. Tak prosím, jestli je to možné, zahrajte ji příští týden v dopoledním vysílání na novou cestu životem nějakou pěknou písničku. Děkuju moc, Marta z domova důchodců.
0: Milá paní Marto Vojtková, rád vám zahraju, ale musím vám říct, že se mě v úvodu pobavila. Začala jste, pane Janáku, pak jste se rychle opravila, pane Jonáku, ale já jsem Junák. No, nevadí, paní Marto, nevadí. Já nejsem jako, že bych se urazil. To v žádném případě. A samozřejmě vaše přáníčko velmi rád, paní Marto, splním. Vy jste říkala, abych vám vybral nějakou písničku, ale vy jste si ji přece vybrala. Vy jste už si přála písničku Jsem tvá, kterou zpívá Sisa Sklovská. No tak tady je.
2: Český rozhlas Brno.

0: Písnička dozněla, máme po půl desáté a přátelé, před námi je už v pořadí čtvrtá, tedy čtvrteční indicie do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecko dáte dohromady, z toho vám vyjde výsledek a ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Její pastorkyňa. Je to opera Leoše Janáčka O třech jednáních. Jenůfu třeba zpívá paní Libuše Domanínská, Stařenku paní Soňa Červená a řada dalších známých a význačných solistů Národního opery, Národního divadla. Tak dnešní čtvrteční indicie tedy zní: máme tu speciální zajíce. Umějí vystupovat jako lidé. Opakují čtvrteční indicii. Máme tu speciální zajíce. Umějí vystupovat jako lidé. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím Miroslava Dudáčka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Alice Springs a jízda, a s tou jízdou se dostáváme pomalu na 9:45 a já mám pro vás ještě dvě přáníčka ke splnění. To první je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Milý pane Zdeňku, jsme se ženou pravidelní posluchači srdcovek. Dne 11. června uplyne 50 let od naší svatby. Já tímto děkuji své manželce Olze, že to se mnou celou tu dobu nejen vydržela, ale zvládla. Z její nekonečnou trpělivost a toleranci i prosím zahrajte píseň. Děkuji. Zdraví Jiří z Brna.
0: Milý Jiří, no, já rád zahraji pro vás i pro vaši paní Olgu. Samozřejmě, a kdybyste si vybral písničku, bylo by to radostnější. Necháváte to na mě? No, uvidíme, jak budete spokojen. Samozřejmě, rád vám zahraju. Ale mám tady ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Ráda bych prostřednictvím vašeho pořadu poslala srdečné blahopřání svým rodičům, manželům Formanovým, kteří letos 10. června slavili nádherné 59. výročí svatby. Pocházejí z Miroslavy a dnes žijí v Brně Líšní. Za 59 společných let spolu prožili mnoho radostí i starostí, vybudovali krásnou rodinu a jsou pro nás všechny příkladem vzájemné úcty a lásky. Milá maminko a tatínku, přejeme vám pevné zdraví, mnoho dalších společných chvil, radost z dětí, vnoučat i pravnoučat a ať vás stále provází láska, která vás spojila před léty. S láskou a vděčností vaše dcera a celá rodina. Prosím, zahrajte jim 11. června, jelikož budou poslouchat váš pořad. Děkuji. Renata Preisingerová. No, vidíte, milá paní Renatko, ani vy nevyberete tu písničku, necháte to na mě. Doufám tedy, moji milí, že budou rodiče spokojeni i pán Jiří s paní Olgou. Takže všechno nejlepší, nevybrali jste si písničku, já to vybírám za vás a posílám vám Vabiho Daňka.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumí.

0: Nuž, moji milí posluchači, dnešní čtvrteční srdcovky s datem 11. června pomalilililingu končí. Ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Máme tu speciální zajíce. Umějí vystupovat jako lidé. Tak to byla čtvrteční indicie, nebojte se, pokud vám není jasno, ještě přijde páteční a tam už nám to všem určitě, jak se říká, docvakne. Tak a ještě než se s vámi rozloučím, opět připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád hraji na přání, když jako si přejete pro někoho zahrát, jako třeba dnes se mi sešlo dost přání k výročím a to mě zase ještě připomínám a když chcete tu písničku, vyberte si nějakou, třeba když je to k výročí, tak jen tak napovím, nádherný duet O nás dvou, Milan Chladil a Iveta Simonová, O nás dvou už Goethe psal třeba. Že jo? No, nechci vám nic vnucovat, takže když si vyberete písničku, bude to ještě bude to superové, takže máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete, aby to přání zaznělo v konkrétní den a taky tu konkrétní písničku, jak jsem říkal, tak prosím pěkně, pište mi nebo volejte s dostatečným předstihem. Tak to je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra v pátek po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v pět, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek

budou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Německu začíná soud kvůli dovozu nelegálního odpadu do Česka. Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. V Brně startuje Brassfest, jediná žesťová přehlídka tohoto typu u nás. A bude proměnlivě oblačno, místy s přeháňkami, teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V bavorském Weidenu dnes začíná soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadů do České republiky. Skončil třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v brněnských Horních Heršpicích. Obžalobě čelí majitel firmy Rod International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku.
2: Hornofalská vláda po dohodě s českým ministerstvem životního prostředí většinu odpadu na vlastní náklady odvezla a částku vymáhá po obviněné firmě. V Brně ale stále zůstává několik desítek tun materiálu, ke kterému chybí dokumenty a jeho původ tedy není potvrzený. Případ vyšetřuje i česká policie. V souvislosti s tím obvinila 4 lidi a 4 firmy. Podle policie šlo o organizovanou skupinu, která měla uložení odpadu mezi lety 2024 a 2025 zajišťovat. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmu přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. V centru Brna dnes začíná festival žesťové hudby Brno Brassfest. Jako jediný svého druhu v Česku představí během 5 dnů hudbu pro žesťové nástroje v nejrůznějších podobách. Umělci zahrají na dechové nástroje v historickém centru Brna i na méně tradičních místech, třeba v tramvajovém depu.
3: První věc, kterou posloucháme, je konec ze svity Leonarda Bernsteina West Side Story.
4: Podle organizátora festivalu Víta Němečka je dílo adaptované čistě pro žestě. Žestě pak další den rozezní taky pisáreckou vozovnu, upřesňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
5: Kvůli koncertu je nutné speciálními poklopy v hale zakrýt servisní jámy, aby vznikla velká a bezpečná plocha.
4: Kromě žestových věcí zazní taky klasická dechovka. Na Brázhodech. Na závěr pětidenního festivalu zahraje ještě žesťový soubor z Vídně. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Večer začnou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severozápadní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré, odpoledne přechodně velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na příjezdu do Brna po dálnici D1 omezuje nehoda na stém 90. kilometru, blokuje pravý pruh, počítejte se zdržením. V Brně projíždějte opatrně místem nehody na Porgesově a také na Židenické a na Jedovnické ulici. Pozor i v místě nehody na Purkyňově ulici ve Vyškově, stejně jako na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Červen roku 2026 už má za sebou 10 hodin a k tomu 4 minutky. Já připomenu zajímavé události, které se vážou k tomuto datu. Tento den, ale v roce 1888, byl založen dnes tak oblíbený klub českých turistů. A ještě jeden rekord, tento den v roce 1949 Emil Zátopek překonal světový rekord v běhu na 10 kilometrů. No a přidám také jednu dnešní pranostiku. Prší-li na svatého Barnabáše padají hrozny do koše. Tak to je dobrá zpráva. Já vás v následujících 2 hodinách v dobrém dopolední s Českým rozhlasem Brno mimo jiné pozvu na recesistický závod, zazní Babské rady a náš stopař se ozve z dalšího zajímavého místa na Moravě. K tomu všemu budou hrát písničky, které nestárnou, co víc si přát. Pohodu, klid a pěkné čtvrteční naladění, protože ať chceme nebo ne, i víkend se pomalu a jistě blíží. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Jarka Vykoupilová.

0: Vy všichni, kteří rádi vaříte a pečete, nastražte uši, protože na řadě je originální recept v podání mého kolegy Pavla Chaloupky, ho hlas znáte z našich zpráv. Tak teď z té serióznosti Pavel malinko vystoupí. Pavle, vítej tady v našem dopoledním vysílání.
1: Dobré odpoledne mimo zprávy Českého rozhlasu Brno.
0: Dopoledne, řekl jsi odpoledne.
1: No vidíš, tak už jsem zase přemýšlel o dalších věcech, jo, co už budu odpoledne dělat. Ne, je dopoledne, takhle 14 minut po desáté.
0: Ano. Pojďme na to, co jsi přinesl za recept, já jsem zvědavá.
1: Budu dělat buchtu, nebo aspoň takhle popíšu.
0: Takže na sladko.
1: Takže na sladko, jako uvědomil jsem si minule, když jsem se bavil s Tomášem Kremrem, který přišel, taky pekl, taky na sladko.
0: Ano, s bábovkou.
1: Jo, takže něco v takovém obdobném duchu. Vzhledem k mému věku už pamatuju plno retro věcí a některé z nich mám rád. A třeba jestli si vzpomenete na takovou nádhernou vláčnou buchtu v alobalu.
0: Citronovou takovou. Citronovou, žlutou,
1: ano,
0: pěkně,
1: to je ono. To je to, co mi chutná, co mám rád.
0: A no, tak ty to, umíš její domácí verzi.
1: No, domácí verzi je to takové něco ala na tenhle způsob a využití zase dalších věcí, které mi tak přišly pod ruku, jo, protože jsem si kdysi koupil na svoji rybařinu, zase na to, abych vnadil ryby, tak jsem si koupil aromata na těsta, na krmení. No a v tom balíčku byla i jiná, než jsem původně chtěl. A tak jsem si říkal, že bych je mohl použít jinak, jinde. No a zkusil jsem to takhle do receptu, no a pak z toho vzešlo ještě něco jiného. Už došla aromata a říkám, ale teď to přece musí jít úplně jinak s normálními, ne takhle syntetickými náhražkami. A ejhle, ono to jde.
0: No výborně, má ta tvoje buchta nějaký název?
1: Já myslím, že ani ne, jako můžeme ji pojmenovat, jak chceme. Je to vlastně recept na základě klasického jednoduchého receptu na kefírovou buchtu a já ji vylepšuju tak o tu citrusovou složku. Někdy může přijít citron, já ji rád dělám teďka s pomerančem.
0: Dobře, to zní výborně, tak pojďme se podívat na ingredience a postup.
1: Takže potřebovat budeme klasicky na takovou, jako je to opravdu jenom lehce upravený recept na kefírovou buchtu. Jestli máte svůj, klidně ho aplikujte a přidejte si k tomu jenom ten pomeranč nebo zase nějaký podobný nápad. Já vycházím z toho, že použiju polohrubou mouku, zhruba 350 gramů, to jsou tak 3 hrnky, cukr, krupici, asi tak 20-25 deka, to je 20 lžic, vanilkový cukr zase na ovonění, kousíček, trošičku, lžičku jedlé sody,
0: výborně,
1: jedno vajíčko, 2 hrnky kefíru, to je zase zhruba půl litru, půl hrnku oleje, 100 až 150 ml, no a právě na to ozvláštnění.
0: A vajíčko?
1: To jsem říkal, jedno vajíce.
0: Ano, pardon, já jsem...
1: A právě ten pomeranč.
0: Ano.
1: Jo? Takže ingredience smíchám, pěkně nastrouhám kůru z pomeranče, přidám tam právě pomerančovou šťávu i z toho pomeranče, můžete zkusit s citronem, uvidíte, jak to bude ovoněné. No a samozřejmě smíchám a naleju buď to do formy, anebo do formiček, rád to používám v těch menších, v těch muffinových.
0: Aha,
1: takže takové pomerančové muffinky.
0: Jo,
1: a jsou v duchu, nevydahuju to z toho alobalu, vydloubnu to z muffinkové formičky, bez papíru, v té silikonové. Tohle je značka Ideál. Pak jsem spokojený.
0: Výborně. A nějaká poleva nahoru? To už podle fantazie.
1: Já zase ty polevy nějak moc nemusím. Jo? To je věc, doopravdy, jak jsem říkal, že vzpomínám na tu retro pochoutku a z ní jsem se odpíhl tady k tomuhle receptu, který rád používám.
0: No,
1: tak můžeme pocukrovat.
0: Děkujeme za báječný recept na univerzální dobré těsto, takže kefírovka trochu jinak podle Pavla Chaloupky. Díky i za jinou návštěvu studia, než je u tebe běžná, že přichází s čerstvými informacemi vždy v celou nebo v půl, takže měj se hezky a ahoj, naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou a dobrou chuť.
0: Samozřejmě, že Pavla Chaloupku slyšíte i ve zprávách o 11. Jak jinak? No a Jirka Vykoupilová vám stále přeje dobrý poslech i náladu.
2: Český rozhlas Brno.

0: Sváteční chovatelskou poradnu 12. června po 11. hodině věnujeme záchraně zvířat v přírodě i ve městě. Veterinářka Anna Zimová spolupracuje s útulkem pro opuštěná zvířata městské policie Brno a setkává se s různými zraněními nalezených zvířat. Poradí, jak se zachovat, pokud najdeme v přírodě nebo ve městě zraněné zvíře, v čem a jak ho transportovat k odborníkům nebo na koho se obrátit, pokud sami pomoc nezvládneme. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. K poslechu vás zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity připravilo už 64. ročník své tradiční výstavy. Letošní expozice nese název Mák, konopí, drogy, pomocníci i svůdci lidstva. A výstava zaujala také našeho regionálního stopaře Vojtu Haleše. Vojto, já tě tímto vítám ve vysílání. Krásné dopoledne.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne z botanické zahrady pod Kraví horou.
1: Tak schválně, které rostliny mohou návštěvníci vidět a proč si centrum vybralo letos právě takové téma?
2: Návštěvníkům výstava představuje rostliny, které jsou po staletí spojovány jak s léčbou, tak se zneužíváním návykových látek. Téma letošní výstavy je Centru léčivých rostlin mimořádně blízké. Botanická zahrada totiž spravuje v mezinárodním měřítku unikátní sbírku rostlin z čeledi makovitých. Ta slouží nejen k prezentaci pro širokou veřejnost, ale také k vědeckému výzkumu a vzdělávání budoucích lékařů a odborníků. Návštěvníci tady mohou během výstavy se seznámit s rostlinami, z nichž pochází látky využívané v moderní medicíně, a díky panelové výstavě se dozvědí více o jejich historickém, kulturním i společenském významu. Expozice nabízí pohled na tenkou hranici mezi léčivem a drogou a ukazuje, jak významnou roli tyto rostliny v dějinách lidstva sehrály. Pozornost je věnována kromě maku setého rovněž konopí, které veřejnost často vnímá především v souvislosti s jeho psychotropními účinky. Výstava však představí i jeho další využití, například jako technické plodiny s významným potenciálem v oblasti stavebnictví. Přijít na výstavu můžete sem do areálu Centra léčivých rostlin Lékařské fakulty na ulici Údolní pod Kraví horou v Brně od dneška až do 5. července, a to mezi 9. a 18. hodinou.
1: Výborně, pojďme se ještě připomenout, v čem je toto Centrum léčivých rostlin významné.
2: Botanická zahrada Centra léčivých rostlin spravuje bezmála 1200 druhů a odrůd léčivých aromatických nebo toxických rostlin, a to jak domácích, tak cizokrajných. A jedná se tak o největší živou sbírku léčivých rostlin v celé České republice. Centrum dlouhodobě udržuje genofond léčivých rostlin, pěstuje rostlinný materiál pro výuku studentů medicíny i pro výzkumnou činnost vědců. Současně slouží jako atraktivní prostředí pro praktické vzdělávání studentů různých stupňů škol a pro popularizaci vědy i mezi širokou veřejností. Já jsem se ptal i paní ředitelky místního centra, na kterou rostlinu jsou nejpyšnější nebo která je tady nejvzácnější, a shodná odpověď byla mandragora, kterou tu pěstují prý přibližně 30 let, a je pravděpodobné, že semena této rostliny se zasloužila o růst mandragory ve většině dalších zahrad na našem území.
1: No tak my moc děkujeme za krásné pozvání. Ševelí tam za tebou ptáčci, počasí přeje, vypadá to, že snad nějak vydatně pršet nebude. Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Haleš, který dnes zavítal do Centra léčivých rostlin Masarykovy univerzity v Brně. Vojto, moc děkujeme a přejeme další šťastné cesty. Naslyšenou.
2: Děkuji moc, hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: Petr Muka, jeho láska tě spoutá, tak vy se nenechte spoutat, protože nabídka třeba na tuto sobotu na recesistický závod je lákavá. Já vám hned řeknu víc, 23. ročník tohoto závodu na kolech s pevným převodem s názvem O dušu se uskuteční v sobotu 13. června od 11. dopolední. Start a cíl bude tradičně před hospodou u Buvola v chorvátské Nové Vsi. Součástí je třeba i přehlídka neobvyklých závodních úborů. No a cyklisty čeká známý okruh Lednice Valtice Břeclav. Pořadatelem této bohulibé akce je slovácký krůžek Charvatčané. A já teď ve vysílání vítám Martina Radkoviče. Příjemné dopoledne, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: A jsem zvědavá, kdo založil zajímavou tradici a jak cyklistika souvisí s folklorem?
1: No, tak jak jste říkala, že je to vlastně 23. ročník, ale my jsme nebyli ti nositele tady této myšlenky, my jsme na ně navázali po mnoha letech, kdy byli vlastně charvačtí rodáci přímo účastní závodu míru.
0: Aha.
1: Byl Plasa a Bartoníček a chlapi tehdy právě, když sledovali ten jejich výkon na těch kolech v televizi v hospodě, tak si řekli, že na jejich podporu udělají taky takovou trasu recesi, že si zazávodí na kolech s pevným převodem, protože tehdy ani přehazovačky nebyly. No a vlastně, když ti chlapi se účastnili toho závodu, tak tady tito jejich kamarádi vrstevníci udělali vlastně tady tuto trasu, na kterou my jsme teda po x letech navázali a už je to teďka 23. ročník, který takto pořádáme. Je to opravdu recese, takže je to samozřejmě zachované v té tradici, že musí být kolo s pevným převodem.
0: Ano.
1: Nemůže tam být kola, tak jak jsou dneska elektro, nebo prostě s přihazovačkama a podobně. No a za těch 23 let se to posunulo, že opravdu je tam možnost vidět skvosty v těch starých kolech, dobové kola, kdy tam byly prostě, já nevím, z roku 1800, já nevím, 80 asi nejstarší, co tam bylo nějaké kolo. Takže jsou tam i takovéto rarity, samozřejmě někteří už to pak pojali i co se týče kostýmu, takže jsou tam takové zajímavosti i v kostýmech dobových. Ale tím, že je to recese, takže je tam třeba, nebyla tam trojkolka, kdy byl jako pekař třeba oblečený a měl tam prostě třeba v koši pečivo a tak. Takže je to spíš takový srandamač.
0: To podle fotografií, jak jsem se dívala, vypadá velmi veselé. Já jsem překvapená tím počtem účastníků. Vy jste mi říkal, že až téměř 200 cyklistů.
1: Bývá tam, je to opravdu odvislé i od počasí. Máme samozřejmě už i stále příznivce, kteří nás takto jako navštěvují nebo podporují. Takže jezdí se mi třeba ze severní Moravy z Frýdku, Místku konkrétně, taková početná skupina, ale samozřejmě tady z blízkého okolí a samozřejmě i místňáci se toho jako účastní, takže máme tam několik kategorií, aby jsme nikoho nějak neomezovali, takže jsou tam třeba děti do 18 let, mládež, jsou samozřejmě rozdělení na ty kategorie dívky a chlapci. No a pak je tam kategorie teda dospělých, ale zase jsou tam samozřejmě dívky a muži. No a pak jsou tam nejstarší účastníci závodu, ať už žena nebo muž. Pak jsou tam i nejpěknější kolo třeba oceněné, nejkrásnější kostým, nejlepší manšaft, jo, jako skupina, takže těch kategorií tam máme, těch ocenění máme celou řadu.
0: Krása, můžete ještě zpřesnit ten sobotní program, od kdy do kdy a co se bude dít?
1: Tak sraz už u toho Buvola, jak jste říkala, tak bude někdy od 10 hodin, protože samotný start je v 11 hodin. No a odstartuje se teda od té části vlastně restaurace Buvol. No a vyjede se směrem na Poštornou, z Poštorné na Valtice, z Valtic na Lednici a z Lednice zpátky do Charvatské. Celá trasa je nějakým způsobem zajištěna i nějakým doprovodným vozidlem, sběrným vozidlem samozřejmě, protože někdy prostě se stane, že
0: něco upadne,
1: nikomu to kolo porouchá, protože jsou to opravdu některé ta kola stará, takže je i zajištěný sběrný vůz, samozřejmě musí být i zajištěna nějaká lékařská služba, no a ty stěžení křižovatky jsou zajištěny nějakýma lidma, kteří tam prostě regulují nějak ten provoz, takže ta trasa celkově má asi 23 kilometrů, takže ti, kteří by se tady tohoto chtěli zúčastnit, tady té recese, tak si ale nesmí zapomenout vzít kolo s pevným převodem.
0: Výborně, no a potom to vyhlášení těch výsledků probíhá v kolik hodin?
1: Tak ten závod, ty nejrychlejší jsou někdy do 40 minut, to znamená nějakých 30, 36 minut, tak nějak jsou ty první, ty závodníci, ale samozřejmě někteří jedou opravdu, jak se říká, na pohodu, že si to chtějí užít, takže to trvá třeba hoďku a půl, než dojedou ty poslední. No a pak se udělá vyhodnocení, tak to znamená někdy kolem té jedné, půl druhé by mělo být vyhodnocení těch nejlepších. Jako no.
0: No výborně. Ona to není jediná akce, kterou pořádáte. Můžete teď pozvat ještě na nějakou z těch bližších dalších?
1: Tak tím, jak jste říkala, jsme slovácký kružek Charvačané a tak nějak zajišťujeme nebo spolu pořádáme tady to kulturní dění v té Charvatské, takže jsou to třeba, je děláme, já nevím, to, co dřív dělali zahrádkáři, tak děláme i košty. Samozřejmě ten folklor je takový nosný, takže pořádání různých kulturních akcí přes hody, vánoční koncerty, různé zpívání a tak dál. No ale pak jsou třeba i tyto akce, jak jsem říkal, je to ten košt vína, nebo pak děláme teďka ten recesistický závod o dušu a teďka nejbližší akce, kterou budeme dělat, tak bude, myslím, že to 4. září, tak kromě hodů a hodků, co budou, nebo respektive teďka hodky, ale večer plný duet, který už jako, myslím si, že třikrát nám přenášel Váš Český rozhlas v přímém přenosu.
0: No nádhera. Tak my moc děkujeme za krásné pozvánky, přejeme v sobotu akci Zdar i nadšené cyklisty a mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Já vám děkuju a mějte se, naschledanou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: O jahodách v čase jahod zpívala kapela Miraj. Ano, červené jahody, třešně, voňavé večery. Je dlouho světlo, mám tenhle čas ráda, doufám, že vy také. Každopádně světlo je možná také důvodem, proč se vám v těch letnějších měsících hůře spí. Jestli máte problémy třeba s usínáním, tak vám teď babské rady doporučí pár vychytávek na to, jak se lépe vyspat.
2: Babské rady.
1: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Přestupní úzel Stará osada v Brně se změní v náměstí. Radní schválili výsledky urbanistické soutěže. Znoj Mo dnes lidem představí záměr na rekonstrukci centra Domeček a Zlínský kraj i letos podpoří senior pasy a rodinné pasy. Bude proměnlivě oblačno, místy s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Stará osada v Brně Šidenicích se změní podle návrhu architektonického studia Schwerpunkt. Radní města včera schválili výsledky urbanistické soutěže. V ní měli uchazeči navrhnout podobu stávajícího přestupního uzlu po dokončení velkého městského okruhu. Podle vítězného návrhu má u křižovatky Gajdošovy a Bubeníčkovy ulice vzniknout náměstí lemované veřejnými budovami. Zásadní proměna čeká i tramvajovou smyčku, říká nezávislý radní pro územní plánování Petr Bořecký.
4: Tramvaj by měla být takzvanou blokovou smyčku, protože by měla objíždět budoucí zástavbu a ona tam už nebude mít konečnou, že dál nejede, ale bude pokračovat dál do ulice Gajdošové, protože i v územním plánu je, že ulici Gajdošovou by měla projíždět tramvaj. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože to je na nějaký desítky let.
2: Na výsledky soutěže naváže územní studie, která se stane podkladem pro další rozhodování. Nechá ji zpracovat městská část Brno-Židenice. Lidé ve Znojmě se dnes můžou seznámit s návrhem na rekonstrukci centra Domeček. Radnice architektonickou studii představí od 17 hodin přímo v budově Domečku, kde dřív fungoval společenský sál a později tam sídlila pojišťovna. Radnice počítá s tím, že případné připomínky může do projektu zapracovat, vysvětluje nezávislý místostarosta Jiří Kacetl.
5: Občan, který se tedy zúčastní veřejné prezentace, bude seznámen s funkčním rozdělením jednotlivých sektorů, kde bude hlavní sál, kde budou přísálí, kde bude restaurace, jaké bude vlastně propojení toho objektu s parkem, což doteďka nebylo, protože ten objekt je směrem do parku jako oplocený.
2: O stavební povolení na rekonstrukci domečku chce radnice požádat do konce letošního roku. Zlínský kraj letos podpoří projekty Senior pas a rodinné pasy částkou 315 tisíc korun. Programy nabízejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy lidem nad 55 let a rodinám s dětmi. Do projektu Senior pas je v regionu zapojeno více než 19,5 tisíce lidí. Rodinné pasy využívá více než 8 tisíc rodin.
6: Sport.
2: Zápasem mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou začne dnes večer našeho času fotbalové mistrovství světa. Češi vstoupí do šampionátu zítra brzy ráno našeho času. O 4 hodiny je čeká duel proti Jižní Koreji.
6: Počasí.
2: Dneškem bude na jihu Moravy provázet proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Večer začnou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severozápadní, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Ostrovačic, na příjezdu do města pak pozor u nehody na stém 90. kilometru. S omezením po nehodě počítejte i na silnici 19 u Roseče nad Kunštátem, také na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti a na Purkyňově ulici ve Vyškově. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Držitel ceny Anděl v kategorii folk Jan Běťák zaspívá a samozřejmě i promluví v následující hodince našeho dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. To víte, že opět budu zvědavá, zeptám se, kdy se zpíváním a kytarou vlastně začal, jaké je oceňované album s názvem Jazykem květin a jestli vnímá své písně jako intimní výpověď. O tom všem bude řeč a v závěru našeho povídání před 12. Vás také pozveme na jednu důležitou a užitečnou benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce. Tohle to je nabídka pro následujících 60 minut. Věřím, že vás to s námi bude bavit a Jan Běťák do studia přijde i se svojí kytarou, takže vás čekají opravdu amplak živé verze jeho písni. I tohle bude stát za to. Tak tradičně vám přeji dobrý poslech. Od mikrofonu vás stále zdraví Jarka Vykoupilová.

0: Dámy a pánové, posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno jako každý čtvrtek, tady mezi 11. a 12. nabízíme setkání se zajímavým a inspirativním hostem. Dnes to bude písničkář Jan Běťák, který nedávno získal cenu Anděl v kategorii folk. Tak my vám ještě znovu gratulujeme, krásné dopoledne.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem moc ráda, že jste dorazil i s kytarou, jak bylo řečeno, a mým úkolem je v úvodu vás malinko představit, tak se zeptám na to, jak jste vlastně začínal se zpěvem s kytarou. Bylo to už v dětství?
1: No, původně jsem vlastně houslista. Začínal na Lidušce tehdy ještě, že jo, v první třídě chodit na housle, takže jsem jako původem hrál na tenhle nástroj a postupně až vlastně někdy na gimplu nebo prostě později jsem na tu kytaru si začínal tak nějak sám učit, takže na kytaru jsem samouk.
0: Samouk a přesto to zvládáte, takže za to máte anděla.
1: No, nevím, jestli je to zrovna za tu hru na kytaru, ale...
0: Určitě je to součástí. Dobře, měl jste nějakou třeba podporu v rodině nebo nějaký hudební vzor? Muzicírovalo se u vás?
1: No určitě, tak k těm houslím mě přivedl táta, že jo, který je dlouholetým primášem a celý život se zabývá lidovou písní a u nás se hrávalo, brácha hraje na basu. Takže jsme si doma hrávali, zpívali, takže vlastně ten vztah k tomu folkloru, nebo řekněme k lidové muzice u nás byl nějak jako dost zakořeněný, přirozený. No a nicméně mě jako minulo takové to souborové hraní, že jsem víc inklinoval ze začátku k té vážné muzice a hrával jsem s klavírem a měl jsem jednu dobu i kvarteto, potom na gimplu. No a postupně se to tak začalo tříbit zase jiným směrem. No.
0: Aha, tak vy jste takový ochutnávač různých žánrů.
1: Ano.
0: Ochutnávač života. Dobře, vy jste vystudoval botaniku, to je myslím hodně zajímavý moment, protože se vám to pro tu vaši tvorbu hodí.
1: No. Možná je tam ten vztah k té krajině a k té přírodě nějakým způsobem, v těch písních se to tam nějak jako zrcadlí, nebo k nějakému životnímu přístupu, který s tím trošku souvisí. Ale já jsem odborností mykolog, ne teda botanik, ačkoliv mykologie se studuje vlastně pod botanikou, že jo, na vysoké škole, takže moje odbornosti jsou houby, nikoliv rostliny.
0: Prosím pěkně, dobře, ale když se podívám na název toho oceňovaného alba Jazykem květin, tak mi tam napadá, že se vám ty znalosti hodily.
1: Tak ono to spíš je takový obraz jenom. No.
0: Jen pocity, ale přírodu máte rád.
1: No to rozhodně.
0: To rozhodně. Kdybyste si měl na Moravě vybrat nějaké místo, tak které nejraději? Na toulání se krajinou.
1: No, to je strašně těžká otázka. Já to mám strašně rád doma. My bydlíme ve Chřibech, takže tu krajinu, kterou máme nějak jako v rodině.
0: Za humny
1: a zároveň s tam pocházíme vlastně jako rodina. Oba dva moje rodiče pochází z nedaleka, tak tu mám nějak jako pod kůží asi nejvíc. A jinak mám strašně rád třeba to Podyjí, o kterém jsme se tady spolu bavili před chvilkou.
0: Ano.
1: No, tak asi tak.
0: Ano, zdravíme i Radomíra Němce, který ten nedávno zrovna byl ve vysílání. Vy se společně vlastně znáte, on je také odborník na houby mimo jiné. Takže jak se říká, svět je malý. Dobře, taky teda zatím tak jako nehnutě leží na vašem klínu, ale já bych ráda je rozezněla. Jakou píseň nabídnete v té live živé verzi tady přímo pro naše posluchače?
1: No tak zahraju píseň Svět, která je jednou z takových jako nosných písní toho nového alba Jazykem květin.
0: Takže text i hudba, Jan Běťák.
1: V zástavě poleknutí pukneš kralou bledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlávají.

jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří. Snad budeme-li tiší, přiletí pochop a naloví si myší. Mé milé ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl v široširém světě. Svět je krásná věc, svět je krásná věc, svět je vyfouknuté malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc, svět je vyfouknuté malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy, i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí, viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece, viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostodivné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech překousnuté vedví. Viděl jsem, jak blaženě spím.

je krásná věc, svět je krásná věc, svět je vyfouknuté malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc.

zástavě poleknutí, pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

0: Musím zatleskat, takže Jan Byťák přímo v našem vysílání, takto s kytarou. Wow, tak ten zvuk toho nástroje, nádhera, nádhera, musím říct, že jste skromný s tím, že jen samouk a že za hru to určitě nebylo. Krásně vám to ladí. No, poetické. Poetický text, to je asi ten hlavní rys té vaší tvorby. Mně to připomíná básně a nějaké vnímání reality přes takovouhle optiku. Máte to tak, že si všímáte maličkostí a že jste schopen je takhle popisovat hudebně?
1: Já to asi neumím úplně jako verbalizovat, ten způsob té
0: tvorby.
1: Té tvorby. Mm. Prostě ty věci nějakým způsobem přicházejí. No, člověk v tom tak jako dlouho leží a tvořím pomalu, není to žádné, jako že bych to dokázal rychle.
0: Potřebujete asi klid a nějaké prostředí.
1: Potřebuji příjemné. Se k tomu vracet, potřebuji jako se do toho občas ponořit a občas zase vynořit a nadechnout se a tak, no. Tak, no.
0: To je hezky popsáno. Tak to album Jazykem květin, jak dlouho tedy vzniklo tady s tím ponořováním?
1: No, vznikalo asi 2 roky, no, tak vlastně před 2 lety předtím vyšla první deska na podobování písma a nějak se to tak přelilo, ta vlna, jakoby do toho druhého alba, takže několik těch písniček bylo vlastně už rozpracovaných, jakoby když vycházela první deska a postupně se to tak nějak skládalo.
0: Mně se líbí, že často právě u folkových zpěváků se tam potkává takové to vnitřní prožívání, přemýšlení o životě, o souvislostech a pak je tam ta stránka dát to ven, zahrát před lidmi, předstoupit s tím třeba i před rozhlasový mikrofon. Vy sám jste spíš introvert? Nebo jak to máte?
1: No, já jsem asi spíš introvert. Já jsem s tím dlouho bojoval, jestli ty věci jako pustit do světa. Nicméně, když se jich poskládalo víc a dostal jsem potom nějakou zpětnou vazbu od lidí, kterých jako jejich názoru si vážím, že by to jako bylo na nějaký vydání nebo na něco, na nějakou prostě opuštění ven. Tak jsem se tak rozhodl a měl jsem ale dlouho pochybnosti hlavně o tom, že ty písně jsou hodně osobní, že jsou jako, přemýšlel jsem, jestli jsou vlastně přenositelné na lidi, kteří mě třeba vůbec neznají, ale v tomto mě pomohl Jirka Plocek.
0: Zdravím ho, ano, ano.
1: V tomto mě pomohl Jirka Plocek, protože vlastně mě tak uklidnil a říkal, že vlastně ty osobní věci můžou být vlastně často nejuniverzálnější a že můžou jako zasáhnout právě nějakým jiným způsobem než věci, které jsou jako prvoplánově určené publiku nějakému. Takže toto mě hodně pomohlo, tady tenhle názor a vlastně se to ukazuje, že to tak opravdu je, že lidi se ty písničky nějakým způsobem dotýkají takovým jako tajemným. A z toho mám samozřejmě jako radost.
0: Když už jste zmínil Jirku Plocka, tak to ta setkávání se s lidmi, kteří vás nějak jako posunuli, nebo vás inspirovali, nebo vás něco naučili, nebo vás povzbudili, asi jsou na té cestě důležitá. Koho byste ještě zmínil, že může za to, že album má dnes Anděla, že jste vlastně vítěz tedy kategorie Anděl, tedy kategorie folk při cenách Anděl, při nejprestižnějších hudebních cenách?
1: No, já si myslím, že to ani bych to nesvazoval s tím Andělem, prostě těch lidí je strašně moc, kterým bych jako musel poděkovat, nebo musím poděkovat, dělám to opakovaně, ale je to potřeba, no tak jako musím začít rodinou, že jo, to je zázemí a taky jako trpělivost, nějaká jako tolerance, nějakého vážného zájmu, že jo, který člověk má a samozřejmě tátovi, který mě k té muzice jakoby nějak jako přivedl a směroval, ale jako potom konkrétně už s těma deskama v první řadě Broněk Schmidt, u kterého jsme vlastně obě dvě ty alba natáčeli a který je jako za dalšími hudebními počiny jakoby v mém životě předchozími, což je vynikající člověk, skvělý muzikant a hlavně člověk, který se dokáže jako napojit na to hlavní, co v té tvorbě toho daného člověka je. Takže ten v první řadě a ten pomáhal i s aranžemi, vlastně ty obě dvě desky produkoval, No a potom celá řada jako hostů, ono se to tak jako krásně skládalo a sešlo, že oslovil jsem nejdřív nějaké lidi, které jsem znal, ti znali zase nějaké další lidi a tak se to postupně, nabalovalo a nakonec vlastně před 5 lety bych ani si jako nedokázal představit, že na druhé desce mi zaspívá Maruška Putnerová, Vladimír Javorský a zahraje Martin Novák na bicí, že jo, takže to tak je, to tak prostě přišlo, já jsem za to strašně vděčný, protože oni to samozřejmě nesmírně posunuli, že jo. No.
0: Říká Jan Běťák, host našeho dnešního dopoledního vysílání, já se těším z toho, že přišel a že nám ještě brzy za malý okamžik opět zaspívá.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Hana Vondráčková nás vzala do pohádkového světa na 7. lánu. Písnička, která vás, věřím, potěšila v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová, ale také Jan Běťák. My si povídáme hodně o tom albu Jazykem květin. Vy už jste vyjmenoval ty zajímavé hosty. Když dnes s odstupem to album nějakou dobu už existuje, si ho posloucháte, udělal byste něco jinak? Jste k sobě kritický nebo jste ho přijal takové, jaké je? A neměnil byste?
1: Víte, ono je to tak, že člověk, když tu věc dokončí, aspoň já to tak mám, tak potom je rád odloží. Mm-hmm. Já to popravdě řečeno moc jakoby neposlouchám už jakoby zpětně. Udělám si to, jako poslechnu si to třeba jednou za měsíc v autě, nebo někdy si udělám vzácně doma, že si to tak jako poslechnu, a vlastně jsou překvapený, že mě to jako, pořád se mi to líbí, jak jsme to udělali.
0: Takže jste rád, no to je pěkná zpráva.
1: S tím spokojený moc.
0: Jste spokojená. Už jste naznačil nějaké ohlasy posluchačů, tak jaké jsou? Třeba píší vám lidé nebo vás zastavují po vystoupení? Jak na vás mluví?
1: To ne, ale tak občas se stane, vzácně se stane, že někdo třeba napíše, že ho to nějak zasáhne, nebo na těch koncertech to bývá takový nejbezprostřednější, mm-hmm. že člověk se tam potká s někým, koho vůbec nezná, a ten prostě přijde a je potěšen a zkusí mu oči, tak to samozřejmě jako nejhezčí asi jako ocenění nebo odměna pro každého, kdo něco dělá. No,
0: O folkovém publiku se říká, že je to jako nejvnímavější, nejcitlivější, nejbedlivější publikum, které vnímá hodně vnímá texty. Je to podle vás tak?
1: Nevím, já si myslím, že ten folk, ono je to takové, co to vlastně je folk, že to je jako těžké to vlastně nějakým způsobem definovat. Já si myslím, že u nás je taková hodně pevná struktura jakoby toho tradičního folku, který je spojený hodně s tím táborovým hraním a s tím hraním okolo ohně a tak, a v poslední době, že je, ten folk má hodně takových jako různých přesahů, mm-hmm. do různých jiných žánrů, mm-hmm. a lidi se někteří začínají víc věnovat třeba i zhudebňování poezie a takovým věcem, takže určitě to publikum je vnímavé, ale myslím si, že jako většinová část toho publika je spíš otevřená písním, které jsou jako na první poslech přístupnější, tak bych to řekl.
0: Dobře. Překvapila vás ta nominace na tu hudební cenu? Nebo jste ji čekal? Jaké to bylo?
1: No, překvapila mě samozřejmě, hlavně tady z toho důvodu, který jsem říkal, že
0: se necítíte být folkovým zpěvem?
1: Nemám pocit, že by ty písně byly jakoby úplně na první poslech, a že to od těch posluchačů vyžaduje nějakou asi soustředěnost, trošku víc na ten text a asi i opakovaný poslech. A vlastně jsem za to o to vděčnější, že ta akademie, nebo že prostě lidi z té branže si k tomu tu cestu našli a že prostě se jim to nějakým způsobem líbí. No.
0: Mm-hmm. To samotné předání a to, co naslovovalo po ceně Anděl, nebyla to trošku smršť pro vás, nebo jaké to bylo?
1: Byla to taková ochutnávka jiného světa.
0: Aha. Byla to ochutnávka jiného světa, to jste řekl moc hezky. A Anděl sedí někde na policii v obýváku, má čestné místo?
1: Anděla máme na stole, protože to je krásná soška, že jo? Tak to je Ronova soška, která je jako opravdu krásná, takže my máme na stole.
0: Na kuchyňském, kde jíte?
1: Na kuchyňském stole u zdi.
0: Každý den na očích.
1: Každý den na očích, přesně.
0: To je nádhera. Tak nabídněte další píseň naživo se svojí kytarou v našem dopoledním vysílání. Jaká bude?
1: Tak já zahraju jednu lidovku.
0: No prosím,
1: jsem si říkal,
0: pěkně,
1: že,
0: těším se.
1: Že jednu takovou píseň, starou píseň ze Sušilovy sbírky, mm-hmm. posvátnou, kterou kdysi natočil můj otec Luděk Běťák s cymbálem Jury Petrů, tak si dovolím to tady zahrát s kytarou.

Ach bože, komu ráčíš to dáti? Do té zahrádky dveře slávy dojíti. Zde člověk, kdy chtí,

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Jsem moc ráda, že u protějšího mikrofonu sedí s kytarou písničkář Jan Běťák, je to také bývalý člen kapely Bezobratři. Na to se chci zeptat, na tuhletu etapu, jestli jste ještě v nějakém přátelském spojení a spolupracujete, nebo už je to uzavřená kapitola pro vás?
2: No, v přátelském spojení jsme stále, vydáme se, ne teda moc často, protože povinnosti to moc nedovolují, ale tak dvakrát do roka se scházíme a někdy si trochu zahrajem.
1: Muzicírujete.
2: Ale tak jako vyloženě pro radost a myslím, že zatím, jo, trošku jsme zvažovali, že bychom něco zase společně udělali, ale uvidíme, nechci jako předjímat, no, třeba se to někdy dočkáme.
1: Nějak vyvrbí. Vy už jste zmínil, že vás ovlivňují lidové písně a folklor. Co na nich máte rád?
2: Hlavně asi to, že člověk si je může tak jako přivlastnit, že lidové písně, že ho nemají autora, nebo známého autora, a mně se na tom líbí hlavně to, že člověka některá z těch písní prostě nějakým způsobem osloví hrozně hluboce a stane se vlastně jeho vlastní písní, že jo, a že se k ní potom celý život třeba vrací a ani třeba neví úplně proč, ale zkrátka je má rád a každý si najde nějakou jinou a tak to mě na tom asi jako nejvíc tak jako přitahuje.
1: Vy jste nám zahrál tam takovou jemnou, pěknou píseň před malou chvílí. Asi je to jiné hrát takto na mikrofon jen s kytarou a potom stát třeba na jevišti s kapelou a mít před sebou ty diváky, které vidíte. My tady posluchače si můžeme představovat, což je milé. Mluvil jste i o nějaké trémě, ale předpokládám, že jak začnete hrát a zpívat, tak to mizí a všechno to funguje.
2: No tak ne vždycky. Tak člověk se to časem se tak jako omele v tomto směru, ale jako pořád s tím do jisté míry jako nějak zápasím, jako trošku, však to bylo vidět i u toho vstupu, jako teďka.
1: Ne, to bylo živé, to bylo v pořádku.
2: Tak je to taková dovednost, kterou se člověk učí, no, někdo to má dáno od, jako nějak, je mu to dáno a někdo se to musí učit, někdo se to nikdy nenaučí, že jo, tak já jsem tak někde uprostřed, no.
1: Dobře, mám z vás pocit, že moc úplně neplánujete, co bude dál, kdy bude další album, a tak přesto se ptám, potřebujete k té tvorbě nějaký impuls, který musí přijít zvenčí, nebo možná i naopak od vás znitra, abyste třeba něco nového začal psát a teď jste ve fázi odpočinku?
2: Já to tak jako nějak snažím se to nějak jako neřídit, ten proces, kdy to přijde, to prostě to vybuch, no, tak až to přijde, tak to přijde. Já si myslím, že člověk musí zase třeba něco odžít, něco jako jiného, žít prostě ten život jako ten obyčejný, když to tak řeknu.
1: Ano.
2: A ty náměty nebo ty prostě písně nebo texty zase přijdou od někud. No. Jen je potřeba to moc netlačit a nějak jako to moc nechtít, protože to potom trošku, aspoň já mám tu zkušenost, že to spíš jakoby blokuje.
1: Ten tlak, no, to blokuje. Chce to být otevřený. Vy jste o tom albu Jazykem květin, za které tady znovu připomínám, máte hudební cenu Anděl v kategorii folk. Vy jste o něm prozradil, kdo na něm hostoval, s kým jste si mohl třeba zaspívat, ale kdybyste to album jako celek měl nějak popsat, já ráda dávám takové úkoly, třeba tři přídavná jména, jaké to album je, kdybychom ho měli přiblížit jenom tak krátce a symbolicky, jaká slova bychom našli pro něj?
2: No, tak řekl bych asi intimní, to tam pořád je. Zároveň bych řekl barevné, tím, že tam těch hostů řada a těch přístupů k těm aranžím je jako taky spousta, celá řada. No, tak snad i poetické.
1: No, tak to zní báječně. My si dáme další píseň a bude z toho alba?
2: Bude z toho alba, bude to písnička Sníh.
1: Jan Běťák v našem dopoledním vysílání.
2: Oblaka od pobřeží nesou rybí zpěv a vítr v polích drží němý slib a štěstí propadává korunami lip. Potichu sněží a všem se to tak líbí, všichni už odhodlaně vyhlížejí cíl. Alačně šikují se u východní brány, bude mít kuši

koutkem cuká a hýbe klikou vrátek, v rukávu táhlo a mezi prsty drát, kdo splétá odpovědi do oprátek a neumí se ptát, kdo vede ruku loutko herce, kdo na zem sype z hrstí hvězdný prach, kdo jedněm údy váže do kozelce.

0: tak rychle dopověz pohádku o milosti. Nade vši pochybnost, toto je ta chvíle, kdy svět se ze tmy prosníky na kosti a černé pole převleče se v bílé. Kdo vede ruku, loutko herce, kdo nás vysvobodí z pout, kdo v čele pluku stváří od popelce, nenechá srdce vyhasnout. Kdo vede ruku, loutko herce, kdo nás vysvobodí z pout.
1: Tak já si dovolím se zatleskat. Takhle koncert vlastně ve studiu rozhlasové, milí posluchači, to je, musím říct, velký dar. Hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno je Jan Běťák. Já jsem malinko koukala třeba na recenze nebo na to, co o tom albu kdo napsal. Já tuším, že to taky čtete, možná ale ne, nevím. Ale mám tady takovou krásnou pro vás zprávu od jednoho recenzenta. Co se týče čisté lyrické poezie, mám pocit, že už jsem řadu let neslyšel nic silnějšího než Janka Běťáka. Píše se. Takže lidi asi opravdu potřebují, možná se všichni potřebujeme zastavovat a nejít přímo do ticha, ale dát si takovouhle dávku té něhy, řekla bych, my jsme o té poetice už mluvili. A mně se líbí, že se tahle ta křehkost a jemnost vlastně spojila ještě navíc teď s Charitou, protože vy budete brzy hrát na jedné důležité akci, nebudete tam sám. Pojďme posluchače pozvat. Možná ta jejich ouška jste naladil, nalákal, říkají si, tohle bylo zajímavé, to nás bavilo. A přece jen ještě vidět vás, ještě s těmi dalšími muzikanty, bude určitě zážitek. Takže kdy a kde?
0: No, bude to benefiční koncert v kapli Panny Marie Sedmibolestné v Nesvačilce u Brna, což je nádherná nová kaple, kterou vlastně projektoval můj kamarád, architekt Honza Říčný, a získal za to dílo vlastně i Národní cenu za architekturu loni. Takže kdo to dílo neznáte, tak se určitě podívejte, existují i webové stránky přímo té kaple a je to kousek od Brna směrem na jih. A protože v té kapli plánují postavit varhany, tak vlastně probíhá nějaká sbírka na podporu tady té výstavby těch varhan. A my jsme se tady rozhodli nejen s kapelou, ale s dalšími účinkujícími tam udělat takový jako benefiční koncert nebo hudební odpoledne, který bude jako jehož výtěžek bude věnovaný na ty varhany. No. Takže bude to teď v neděli 14. června od 16 hodin přímo v té kapli v Nesvačilce u Brna. A kromě teda mě s kapelou tam vystoupí, řekl bych, velice vzácní pozoruhodní hosté. Přijede Beata Bocek, což je slezská písničkářka, výborná, ze kterou se už dlouho známe a přátelíme. Ona mě vlastně taky hostovala na albu, a která teď na jaře vydala krásnou desku, která se jmenuje Bílo, která pro mě, řekl bych, je jedním jako z takových jako nejsilnějších hudebních počinů za poslední roky, kterou jsem jako slyšel, takže to budou mít posluchači příležitost uslyšet naživo, aspoň část. A přijede taky Barbora Šilhánová, alias Barboraši, což je vzácný hostaž vlastně z Finska. To je vlastně zpěvačka, citeristka původem tady od nás z Čech, která dlouhodobě žije ve Finsku a koncertuje u nás velice zřídka, i když ta její hudba a tvorba má v zahraničí poměrně velké ohlasy, tak u nás je, řekl bych, jako méně známá, nicméně stojí to za to, slyšet to naživo, už jenom ty nástroje a její projev. Takže to je další jako vzácný host a zahraje tam i sám pan architekt Honza Říčný se svojí ženou Tereskou, mají takové jako písňové duo, kdy jako tvoří takové částečně na základě improvizací písně, velice zajímavý, takže to bude další vystupující. A zahraje taky náš trumpetista z kapely Honza Přibyl se svým ansámblem z JAMU, takový jako vlastně soudobý polský jazz, ale takový spíš jako atmosférický, takže to se určitě taky bude hodit. Mm-hmm. Takže ten program je dost pestrý, vypadá to, že na závěr by snad mohlo zahrát i naše jako rodinné takové lidové sdružení Lilium Liste v čele teda s tátou na housle. A se zpěvačkou Lenkou Říčnou, což je zase maminka toho Honzy, toho pana architekta, takže je to takové pěkně propojené, takže ten program je jako opravdu pestrý. Bude tam i komentovaná prohlídka té kaple, vedená právě Honzou Říčným, panem architektem, takže myslím si, že na co se těší, a že to bude jako pestré.
1: Čas konání dobrých skutků. Takže tuto neděli v Nesvačilce od 16. hodiny odpolední. My si dáme na závěr píseň Kudy se píská, to už bude nahrávka z našeho archivu. Možná poprosím ještě o pár slov k ní, jak byste ji popsal nebo uvedl?
0: No, to je taková lyrická píseň, která je snad takovou reflexí jednoho takového podivného snu, který se kdysi zdál mému synkovi Mariánovi, takže jemu je ta písnička věnovaná.
1: No a naším úkolem už je jedno jediné, rozloučit se a popřát si všechno dobré. Jan Běťák byl hostem našeho dopoledního vysílání, já si toho moc vážím. Toho anděla za mě pohlaďte po křídlech, co máte na stole. Přeji, ať máte dál z hudby radost a pocit, že dává smysl vám i vašim posluchačům. A děkuju určitě i za odvahu, protože sednout si k rozhlasovému mikrofonu a naživo zahrát také není úplně samozřejmé. Ať se vám daří. Bylo mi velkou ctí.
0: Díky.
1: Jarka Vykoupilová vás teď doprovázla v dnešním čtvrtečním dopolední za okamžik slíbená píseň Jana Běťáka Kudy se píská a ode mě už jen připomenutí, že kdybyste nestihli celý rozhovor nebo všechny ty písně naživo, najdete je přehledně při zpětném poslechu na našem webu brno.rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde vám pravidelně všechny naše pořady tedy nabízím a můžete je poslouchat opakovaně a kdykoliv se vám to hodí. Díky za pozornost, mějte se moc a moc hezky, už teď přeji krásný víkend, který se rychle blíží a já se na vás budu těšit zase v pondělním vysílání s datem 15. červen roku 2026.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
5: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
6: Český rozhlas Brno.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy, poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Po roce od požáru bytového domu v Brně Chrlicích policie stále nikoho neobvinila. Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. Lidé mohou od dneška navštívit výstavu obrazů a grafik Josefa Sasky v Rajhradě u Brna. A odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Dnes je to rok od požáru bytového domu v Brně Chrlicích. Způsobil škodu asi 120 milionů korun a poničil několik bytů, do některých se lidé stále nemůžou nastěhovat. Podle hasičů mohla být příčinou nedbalost při stavebních pracích na střeše. S variantou obecného ohrožení z nedbalosti pracuje i policie, zatím ale nikoho neobvinila, upřesňuje její mluvčí Petr Vala.
2: Brněnští kriminalisté vyslechli desítky svědků, mimo jiné pracovníky firmy provádějící činnost na střeše, majitelé bytu i subdodavatele. Ve věci byly zadány 4 znalecké posudky z různých odvětví, které byly v poslední době doručeny a s nimiž se policejní orgán seznamuje.
0: Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku anebo dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun více. V památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě u Brna dnes vernisáží začíná výstava obrazů a grafik Josefa Sasky. Umělec ji sám uvede, hudebně ji doprovodí jazzový kytarista Milan Kašuba. Vystavených bude 40 velkoformátových maleb a 11 grafických soutisků, které umělec vytvořil zhruba v posledních 10 letech. Saskovou tvorbu popisuje vedoucí památníku Jiří David.
3: Ve své tvorbě pracuje s takovými výraznými barevnými plochami a barevnými kompozicemi abstraktního rázu, které nějakým způsobem reflektují buď to krajinu Vysočiny nebo abstraktní témata. Sport.
0: České fotbalisty čeká po 20 letech zápas na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na zítřek v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě už má jasno.
4: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, které jsme zvažovali, jsou tam věci, které vystoupily ze zápasu s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
0: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Odpoledne jihu Moravy čekáme převážně proměnlivou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kamiony poprvé zastavují před sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 161. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Celé se to rozjede až v Brně na 196. kilometru. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

To byla Strouhalova dechová sedmička. Moravu krásnou zem zahájila polkou Dominika Strouhala a Růženy Sipěnové na zahrádce. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. Pořád plný hezkých písniček na vás čeká, stejně jako milá vinšování vašim blízkým. No a dnes blahopřejeme k svátku Brunům a Barnabášům, na Slovensku pak dobroslavám. I já tedy přeji jen to dobré. Teď připomínám telefonní číslo 726 46 520 a teď už Jožka Černý.

0: Jožku Černého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a už tady mám první telefonáty, tak dávám slovo paní Lídě. Paní Lída, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Lída z Lipníka. Přeji dobré poledne vám i všem posluchačům vašeho rádia. Včera měla naše sestřenice Marie Doleželová narozeniny. Posílám přání a písničku do domova důchodců do Lukova ve Uzlína, kde teď pobývá. Přejeme jí do dalších let hodně síly, božího požehnání a taky zdraví, které moc potřebuje. To vše přeji tři sestřenice, sestry Lída, Jana a Míla. Mm-hmm. Děkuji moc za písničku a zase někdy naslyšenou.
0: No a paní Lído, pošleme tu písničku i všem těm dalším klientům domova pro seniory v Lukově Uzlína, protože určitě nás tam někteří poslouchají. Každopádně v prvé řadě to bylo přání pro paní Marii Doleželovou a já vám jenom chci říct, že jste dobře učinila, že jste si to napsala dopředu, protože člověk nikdy neví, kdy ten mozek zklame, já to znám. A takhle to máte černé na bílém a pěkně jste vaší milé sestřice poblahopřála.
1: Dobře.
0: Tak někdy zase sestřenici. Tak někdy zase nashledanou. Nashledanou. No a na tom druhém telefonu už čeká paní Eliška. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, já vás zdravím ze Zlínska a chtěla bych vás poprosit pro písničku pro našeho kamaráda pana Jaroslava Říhu z Doubrav. On měl už včera narozeniny, ale nepodařilo se mi vás kontaktovat. Vyplňovala jsem formulář na stránkách vašeho pořadu a něco se pokazilo, nevím, kdo ví, co jsem udělala špatně, tak využívám tady tento způsob, abych mu ještě popřála prostřednictvím vašeho pořadu a pěkné písničky, hlavně hodně zdravíčka k sedmdesátinám, které včera oslavil, ať si užívá život, ať mu pořád chutná vínečko i štamprlička a moc, moc se těšíme na sobotní oslavu Gajdůškovi z Velkého Hřechova.
0: Ano, tak, no paní Liško, jestli mě paměť neklame, tak já mám pocit, že panu Jaroslavovi Říhovi jsem včera předávala v Moravě krásné zemi nějaké vinčování.
2: Tomu kamarád. Ano,
0: no vidíte,
2: ano.
0: Tak nebyl, tak bez blahopřání, no a teď ano, má ještě ano. Jedno od ano, paní Elišky. Ano. Mějte se hezky.
2: Děkuju moc, taky nashledanou.
0: Tak a dnes slaví 76. narozeniny paní Věra Buráňová z Beletin. Hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody přejí manžel Josef a celá rodina Buráňova. Vnoučata David, Anetka a Patriček posílají velikou pusinku. No a mistřiňanka přidává krásnou písničku.

0: Tak to byla mistříňanka, v jejím podání zazněla písnička Miloslava Procházky a Věry Urbánkové. No a teď už zazní nějaké pěkné vinčování z úst paní Palečkové. Dobrý den.
1: Pěkný den vám, paní Ostrá, zvukovému mistru i všem věrným posluchačům. Dnes má svůj narozeninový den moje dlouholetá kamarádka Anička Bačovská z Milokoště. Milá Aničko, k tvojím krásným půlkulatým narozeninám ti přejeme hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásku od svých blízkých, radost z vnoučků, pohodu, vždy dobrou náladu a boží požehnání do dalších dlouhých let. To a ještě mnohem víc ze srdce přejí Palečkovi s celou rodinou. Vám, paní Ostrá, moc děkuji za pěknou písničku a někdy zase naslyšenou.
0: A někdy zase naslyšenou, paní Palečková. Tak a teď už je paní Zdena ze Štěpánova na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zahrajte prosím pěknou písničku a my připojíme gratulaci pro pana Antonína Nedomu z Vrtěžíře, který bude mít v sobotu 13. června svátek. Milý Toníku, hodně štěstí, zdraví, pohody a radosti. Prožívej každý den s úsměvem, optimismem a ve spokojenosti. Všechno nejlepší k meninám ti přejí Zdena s Jirkou. Paní Ostrá, děkuji a přeji vám hezké odpoledne. Nashledanou.
0: Děkujeme moc, paní Zdeno. Další milé přáníčko odeznělo. S paní Zdenou jsme se rozloučili a beru si okresní sdružení hasičů Kroměříž. Je to tak, okresní sdružení hasičů Kroměříž dnes blahopřeje dlouholetému to funkcionáři ze Zdislavic, bratru Antonínovi Krejčířovi. Právě dnes slaví kulaté životní jubileum a jsou to 70. narozeniny. No a já ještě doplním, že bratr Toník má i v sobotu svátek. Takže, milí bratře, hasiči vám samozřejmě v prvé řadě děkuji za všechnu tu práci, kterou určitě ještě stále odvádíte pro hasiče. No a do těch let příštích vám přejí samozřejmě to štěstí, to je důležité, stejně jako zdraví, pohodu. Přejí vám krásná další léta života. A připějí, alespoň naším prostřednictvím, na vaše zdraví. No, písnička, budou to písničky. A je to směs, která se jmenuje ta naše kapela a hrát bude Moravanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak jak jsem říkala, byla to Moravanka, která nám přinesla radost pěknými písničkami. No ale teď už si poslechneme, komu asi přinese radost paní Žovková ze Strážnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás v Českém rozhlasu Brno a Zlín. A prosila bych nechat zahrát do Toničku a Antonína Maňákových Zvuky, kteří zítra a pozítřešku mají svátek. Chtěla bych jim popřát hodně štěstí, zdraví, pohody, lásky, aby jim všechno vyšlo tak, jak si přeju, a boží požehnání. A protože ve středu měl narozeniny i Luboš Laš ze Strážnice, krásných 52 roků, tak bych mu chtěla popřát taky hodně štěstí, zdraví, pohody, lásky, aby mu všechno vyšlo v jeho životě tak, jak si přeje, tomu přeje teta ze zahrádky. Mm-hmm. Děkuji moc, paní Ostra, a nashledanou.
0: A teď už paní Eva z Brna. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra. Já bych chtěla dneska popřát panu Jiřímu Gečnukovi k jeho 89. narozeninám. A i když teda mu různé handicapy komplikují život, on se nevzdává, chodí zpívat, chodí tančit na vlhkou a je prostě aktivní, tak aby mu to vydrželo i nadále hodně zdraví a prostě ať má před sebou pořád nějaký cíl a sen, který si chce splnit. Mm-hmm. Tomu přeje Eva z Brna.
0: Ano, no tak já si beru vzor pana Jiřího, opravdu. Paní Evo, já doufám, že příští rok budeme blahopřát té kulaté 90. panu Jiřímu a no, že si určitě při hezké písničce třeba i zatancuje, nebo si zaspívá. Tak ještě něco chcete dodat, nebo už se můžeme rozloučit?
2: Děkuji, jste velice laskavá.
0: Tak paní Evo, někdy zase nashledanou, zdravím nashledanou. Tohoto milého jubilanta pana Jiřího Gečíka, který slaví dnes 89. narozeniny. Na hudební dárek ten určitě také přijde vhod a předává ho Krumsíňanka.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, telefonní číslo připomenu 726-46-520, ale už tady mám další dva telefonáty. Jeden je z Lanžhota, kde zdravím paní Hanu Ševčíkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Chcela bych popřát a poslat hudební dárek mojim dvěm sestrám. Jsou to Marie Kořínková, která se zítra dožívá 85 let, je to lanžhotská vyšívačka. A Ludmila Cyprisová, která se v sobotu 30. května dožila 89 let a je to lanžhotská malérečka. Dlouhé roky zdobily překrásné lanžhotské kroje a v celém širokém okolí, za co jim patří velké poděkování. Přejeme jim hodně zdraví a božího požehnání. Za celou širokou rodinu jí to přeje nejmladší sestra Hana a švagrová Lidka. Děkuju vám moc za písničku.
1: Já se chci zeptat, paní Hano, vlastně vy jste to měli nějak v rodině, tady ty vyšívačky, malérečky, nebo
2: ne,
1: to se sami naučili?
2: Ne, jenom tyto dvě satého taky.
1: Pak? No teda. No a vy jim k tomu zpíváte, ne, paní Hano, abyste aspoň tak to nezůstala pozadu.
2: Ne, tak ale jo. Zpívali jsme všechny,
1: tak. Zdravíme paní Marii i paní Ludmilu. No dnes už jedna písnička o Lanžhotě zazněla, pakliže se nepletu. Teď to bude jiná, známá to písnička, tak doufám, že si tyto dvě šikovné dámy i společně zaspívají. Paní Hano, nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji moc krát.
1: Není zač. A teď už pan František Urbánek z Křepic. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Jiřínko. Takže dneska slaví narozeniny pan Milan Makovička ze Štitar. Tak Milane, všecko nejlepší, on je štěstí, lásky a hlavně toho zdravička, zdravička ti přeje Urbánkovi z Křepic a písnička potěší tvoji manželku. Zítra má svátek Tonička a je to Tonička Kaňová ze Šitbořic a Tonička Nečasová z Křepic. A v pátek, v sobotu mají svátek Tonici, tak její manžel, jo, Kaňa, Toník taky slaví svátek a pak je to Tonda Lang a Tonda Trávníček ze Senorad, jo, a všem křepickým Toníčkům a manželce pro potěšení a písnička potěší paní našu malou Ivanku Sabokovou.
1: Dobře, no. Tak jo, tak hezký den, pane Františku, nasledanou. Na dnešním narozeninám přejeme vše nejlepší dědovi Janu Veselému z Krumvíře, který dnes slaví kulatých 90 let a také babičce Libuši Veselé, která slaví ve stejný den, tedy dnes 11. června 88. narozeniny. Za vše děkuje a přeje všechno nejlepší, hlavně zdraví, celá rodina. A jak už jsem říkala, písnička to bude známá, takže doufám, přátelé, že se teď vašimi domácnostmi rozezní zpěv a bude vás doprovázet dechová hudba Suprafonu.

0: Tak to byla známá písnička Jaromíra Vejvody a Vaška Zemana, Zelené háje. Tak teď už dospívat, milí posluchači, protože další gratulace už jsou tedy na spadnutí. Třeba paní Makovíčková je připravena. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jirinko, tady Makovíčková Štítary. Já bych chtěla dneska nechat zahrát manželovi, tatínkovi a dědečkovi Janu Makovíčkovi k jeho narozeninám. 18. má svátek i syn, 20. má narozeniny syn Pavel a 29. má narozeniny Pavel. Tak bych jim všem třem chtěla popřát hodně zdraví, zdraví, zdraví a vám, Jirinko, taky hodně zdraví.
0: Tak
1: to by bylo všechno.
0: Hezky si to užívejte, paní Makovíčková, ten dnešní den. A pejska už můžete pustit. Kam jste ho zavřeli?
1: Nikam, já jsem ho tady vyhnala jenom.
0: Tak jo. Tak už můžete zase zahnat. Zdravím pana Milana Makovičku. Jste naši věrní posluchači. Naschledanou.
1: Děkujeme. Naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Jiřínko. Dnes otvírá knihu svého života na 50. straně paní Petra Boušková ze Žeranovic, rodačka z Lechotic. Milá Peťo, já ti přeji do další 50. hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A to ti přeje manžel Václav, děti Václav a Jan, rodina Šestáková, rodina Šidlíková z Velehradu, rodina Šidlíková z Lechotic, babička Blažena, teta Cholastová z Rackové, teta Navrátilová z Tučat, rodina Dudíková z Roštění, rodina Barotková a Navrátilová z Prusenovic a maminka z Lechotic. Děkuji moc krát a nashledanou.
0: Já se usmívám, paní Šidlíková, protože těch gratulantů bylo skutečně velké množství. No a přáli, dá se říct, vlastně takové mladé holce, že jo, paní Petra Boušková.
2: Ano, to je 50 roku.
0: No, to je úplně mládě.
2: Krásný věk.
0: Dobrý. Tak jo, takže písnička, ta bude taky pěkná, stejně jako vaše milé přání. Naschledanou.
2: Taky děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. No a další, prosím o zahrání písničky k narozeninám mojí milé sestře Jarce Cronkové ze Studnic. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody a ať se můžeme spolu ještě dlouho vydávat na naše pravidelné výlety. Přání posílám také jejímu synovi Kamilovi, který oslaví narozeniny 21. června. No a teď už se dozvíme, kdo tak pěkně blahopřeje, je to sestra Anka s rodinou. No a dnes má narozeniny, cituji, naša Ludmilka Kudlová ze Sekul. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání ji přejí všichni, kteří ji mají rádi. No a starobrněnská dvanáctka nám zahraje krásné tango Moravo krásná.
3: Český rozhlas

0: Tak to bylo tango Ady Rulíška, Moravo krásná. No a další telefonáty, tak zrovna tento je ze Šumic, kde zdravím pana Josefa. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěl dneska povýšovat našemu kamarádovi Jaroslavu Veleckému ze Šumic, který včera oslavil své krásné narozeniny. A tomu přeji Josef s manželkou plus všichni kamarádi účastníci zájezdu. A ještě mám tady jedno přání.
0: No já vás přeruším, pane Josefe. Vy jste řekl tomu přeji, ale neřekl jste, co přejete panu Jaroslavovi.
1: No tak přejemu hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání, ať se mu daří, ať častěji chodí mezi nás. Máme takovou partii, kde chodíme, jak se říká, na pivo. Mm-hmm. Tak a častěji přijde.
0: Tak
1: takže to takto. A ještě tady mám jednoho kamaráda, mám tady Jaroslava Zahálku, kterému přeji hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se mu daří. Děkuji vám, paní Ostrá.
0: Vám ať se také daří. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Pan Karel z Kramolína. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Dneska má narozeniny a příští ten svátek pan Milan Makovička na štítar. Tak už přejeme s manželkou Aničkou, všechno lepší, hodně je štěstí, zdraví a větší důchod, ať se mu splní, že moc si přeje. Zdravím já jeho manželku a od bankovi do Křepic. Máte se pro potěšení.
0: Tak jo, tak se můžeme rozloučit, pane Karle.
2: Děkuji vám
0: Nashledanou. No a paní Marie Nachtmanová se dnes dožívá krásných kulatých 70. narozenin. Do dalších let hlavně hodně zdravíčka, štěstí a lásky. To všechno přejí dcery Petra a Lenka s rodinami a syn Marek. Nejmladší pravnoučci Jakubko a Matias posílají prababičce pusinky. A přání tady má i paní Zdenka Rajchová, která má dnes narozeniny. Maminko a babičko, přejeme ti pohodu, dobrou náladu a spoustu hezkých chvil s těmi, které máš ráda. Ať si dnešní den užiješ podle vlastních představ. A je tady i PS, kdyby to bylo možné, udělal by ti Tobias narozeninovou snídani do postele. No a na dálku zdraví Tobias, Květil a Iva. Písnička Lhoťanka, ty a já.

To byla polka Václava Smoly v podání Lhoťanky. A ještě dnešní narozeninový den je významným pro paní Boženu Hájkovou z Břeclavy, protože se dožívá svých 18 let. Tato významná událost je příležitostí, abychom jí do dalších let života popřáli plnou náruč hlavně zdraví, spokojenosti, klidu a pohody a radosti z každého krásně prožitého dne. No a to jí přejí manžel Václav a všichni, kteří mají rádi. A ještě písnička pro kamarádku paní Ivu Orálkovou ze Zvonovic. Dnes slaví krásné 75. narozeniny. Ivo, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenost mezi blízkými. Ze srdce přeje Růžena. K narozeninám přejeme ti, co se srdečně přává, štěstí, zdraví a lásku, která je ta pravá. Život je krátký, čas je rychlý, nedá se vrátit ani přetočit. Proto si važme každé minuty strávené s těmi, co máme rádi. Takže to bylo pěkné přání pro Ivu Orálkovou. No a teď už písnička Pilo by sa pilo.

Tak to byl Kunov Jan, pilo by sa pilo Moravská Lidová. A ja tady mám ešte pro vás pozvánku. Tu Faranka bude hrát Vladimíra Fefra. Kdy? No, koncert se koná v pátek, což už je zítra, 12. června v kulturním domě v Pavlově. Začátek je v 19 hodin. No ale teď už je 12 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem končí, tedy její polední část. Těším se na další setkání s vámi a bude to už brzy, dnes krátce po 18. hodině. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá a už slyšíte Glorii. V jejím podání zní nádherná orchestrální skladba Zdeňka Gurského.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V německém Weidenu začal soud kvůli nelegálnímu vývozu odpadu do Česka. Schodek rozpočtu může příští rok podle Národní rozpočtové rady přesáhnout 350 miliard korun. V Brně začíná Brassfest, jediná žestěvá přehlídka tohoto typu u nás. A odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. U soudu v německém Weidenu začal soud se dvěma muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě, třeba v brněnských Horních Heršpicích nebo v Jiříkově na Bruntálsku. Větší část už nechala znovu odvést bavorská vláda.
4: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegální nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. V centru Brna dnes začíná festival žesťové hudby Brno Brassfest. Jako jediný svého druhu v Česku představí během 5 dnů hudbu pro žesťové nástroje v nejrůznějších podobách. Umělci zahrají na dechové nástroje v historickém centru Brna i na méně tradičních místech, třeba v tramvajovém depu.
5: První věc, kterou posloucháme, je konec ze svity Leonarda Bernsteina West Side Story.
6: Podle organizátora festivalu Víta Němečka je dílo adaptované čistě pro žestě. Žestě pak další den rozezní taky pisáreckou vozovnu, upřesňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Kvůli koncertu je nutné speciálními poklopy v hale zakrýt servisní jámy, aby vznikla velká a bezpečná plocha.
6: Kromě žestových věcí zazní taky klasická dechovka. Na Brázhodech. Na závěr 5denního festivalu zahraje ještě žestový soubor z Vídně. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Odpoledne Jihomoravy čekáme převážně proměnlivou oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Jede hodně kamionů, nákladní auta zastavují poprvé na kilometru 159, osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy. Kvůli D1 je ucpaná i Vídeňská na příjezdu do Brna, včetně okolí křižovatky u Futura. Šťastné cesty.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
3: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Mm-hmm. Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu, něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyl jako moc jako dostupný. Prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamená, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka dva roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale táty, maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: No,
0: zeptat.
1: Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefínou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek. A ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie, sdílení, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefínou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kdyby nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirují jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78, a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci, první přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá, a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahové téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky. Probíráme vlastně poslední část terapie sdílením Reset. Jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackly naše mozky a začaly nás z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten prst tam jezdí po tom telefonu.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. Řekne ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou. Všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluju Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluju třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu.
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost. Velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila. A hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý, ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah, ale já mám ráda i ty malý epizodní role, mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako ta taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si stoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct. Ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibují pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň je to

0: dá se říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
1: První pomoci. První pomoc, ano.
0: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
1: A měl dobré žíly.
0: On mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobré, prostě bylo to perfektní, jako tak to jsem
1: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
0: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako... Kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho. Aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
1: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
0: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže... Prostě,
1: kam sahají Hujerovi.
0: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
1: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
0: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně-Židenicích začíná obnova rozsáhlého vnitrobloku na Julianovském sídlišti. Ve Zlobicích na Kroměřížsku hasiči od rána hasili požár rodinného domu. Na místo musel přijet statek. Archiv bezpečnostních složek u Brna otevírá svůj depozitář. A odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Městská část Brno-Židenice zahájila kompletní obnovu prostranství mezi domy na sídlišti v Julianově. Proměna se týká území mezi školkou a Julianovským náměstím. Vybraná firma včera převzala staveniště. V dalších dnech její technika dočasně zabere několik parkovacích míst. První etapa prací přijde asi na 12 milionů korun a hotová by měla být v polovině září. Co všechno zahrnuje, popisuje nezávislá místostarostka Jana Šťastná.
2: Bude tam o kompletní výměnu povrchu, budou se tam dělat takové zítky prostě na sezení, bude tam nový mobiliář, dopadové plochy, nové herní prvky, až vlastně na ten největší centrální herní prvek, ten jsme se rozhodli, že budeme dělat až v té druhé fázi projektu.
0: Na podzim ještě bude následovat výsadba zeleně. Ve druhé etapě rekonstrukce, která začne příští rok, přijde na řadu souvislý prostor mezi paneláky. Měla by vzniknout nová parkovací místa. Hasiči od rána zasahovali u požáru rodinného domu ve Zlobicích na Kroměřížsku. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a vystřídalo se tady 11 hasičských jednotek. Ještě před jejich příjezdem objekt opustili dva dospělí a tři děti, všichni bez zranění. Hasiči požár lokalizovali pod 9:30 dopoledne. Na místě i nadále pracují hasiči. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Vzhledem k rozsahu požáru, který zasáhl horní patro a střechu objektu, byla nasazena také výšková technika. Na místo byl přivolán statik. Po jeho vyhodnocení hasiči zabezpečili nebezpečná místa a pokračovali v rozebírání poškozených částí střechy, vyklízení bezpečného prostoru a dohašování skrytých ohnisek.
0: Příčina vzniku požáru a výše způsobené škody je teď předmětem vyšetřování. Benzín v Česku od minulého týdne opět zlevnil. Cena nafty se skoro nezměnila. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr benzínu se aktuálně prodává v průměru za 40 korun a 47 haléřů. Před týdnem byl o 76 haléřů dražší. Cena nafty klesla v průměru o 3 haléře, na 38 korun a 35 haléřů za litr. I tak ale pohonné hmoty zůstávají v meziročním srovnání dražší. Archiv bezpečnostních složek v Kanicích u Brna dnes pořádá Den otevřených dveří. Lidé si prohlédnou protiatomový kryt a technické zázemí budovy. Komentovaná prohlídka archivu v 16 hodin se zaměří na události z let zakončených šestkou. Příkladem je velká poštovní loupež z roku 1976. Upřesňuje archivářka Ksenie Penížková.
4: Jsme se rozhodli zpřístupnit a ukázat archiválie, které jsou spojené s takzvanými šestkovými roky. V Kanicích u Brna představíme brněnský ranec, což byla velká loupež v dějinách československé kriminalistiky.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme převážně proměnlivou oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 za Brnem směrem na Vyškov, zbystřete za nájezdem z Ostravské. Těsně před Rohlenkou na kilometru 206 se srazila dodávka a osobní auto. Stojí vlevo u svodidel, značnou částí zasahují i do levého pruhu, tak opatrně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám dobré odpoledne, vážení přátelé. Vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno. A směrem k Betonvénově ulici se teď, aspoň před chvilkou to tak vypadalo, na té modré obloze zase objevil mrak. Ale možná, že je jich víc, možná, že mám jenom omezený výhled. Takže za malou chvilku se podrobně na počasí vyptám, včetně předpovědi počasí, která vás čeká na obvyklém místě, Petra Hrušky, meteorologa brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Začíná dobré odpoledne, dvouhodinová odpolední relace s pozvánkou na výlet. Malou troškou hantecu, to je takové koření, které máme přichystáno, ale samozřejmě, že i strefou soutěží, ve které i dnes můžete mít hezkou knížku a reportážemi našich kolegů redaktorů. Od mikrofonu vás zdraví Borek a teď tedy 5:45 dávám slovo Haně Zagorové, i když ještě bych měl pogratulovat všem, kteří dnes mají důvod k oslavě. Ono se slavit dá samozřejmě každý den, ale zejména by to měla být zdravit se všem Brunům, kteří dnes mají svůj svátek. A narozeniny, pokud je slavíte, no tak je slavíte společně s hercem Petrem Kostkou anebo s herečkou Miroslavou Šafránkovou. Ať tak nebo tak, tedy jste-li Brunové, anebo máte narosky, anebo i jiné výročí, které třeba stojí za oslavu, přeju vám, ať jste zdraví, šťastní, veselí, ať na vás svítí sluníčko.
1: Český rozhlas Brno.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: někoho je to sice ještě možná hodně daleko před branami víkendu, ale přece jenom dnes ve čtvrtek 11. června by možná nebylo špatné vás pozvat na místa, kde se vám právě v sobotu nebo v neděli, ale vlastně třeba už i zítra bude asi líbit. Jednu takovou pozvánku pro vás budeme mít za pár chvil. Neobvyklá koncertní místa totiž ode dneška rozezní v Brně žesťový festival Brassfest. Pětidenní přehlídka žesťové hudby zazní nejen na Biskupském dvoře v centru města, ale třeba taky v tramvajové vozovně nebo na lodi na přehradě. Za chvíli se k tomuhle tématu v našem dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno vrátíme s podrobnějšími informacemi. Ale já bych vlastně pro vás měl ještě další pozvánky na místa, která možná máte o něco blíž. A podle předpovědi počasí, kterou jsme před chvílí slyšeli od meteorologa Petra Hrušky, to na sobotu vypadá docela slibně, takže možná se vám bude líbit ve Vrbici, v areálu za kulturním domem. Právě tam se totiž v sobotu 13. koná 21. ročník přehlídky sborů Vrbecká dědina, aneb modrohorské zpívání ve Vrbici. Od 19 hodin se představí mužáci z Vrbice, Bořetic, Kobylí, Velkých Pavlovic, Němčiček a Velkých Bílovic a zahraje starobřeclavská cymbálová muzika. Jako hosté vystoupí Běla Kočková, Natálie Jungmanová a Jilí Herzán v sobotu 13. června ve Vrbici v areálu za kulturním domem. Ale vlastně ještě jedna pozvánka trošku jiného charakteru by vás mohla potěšit. Mluvíme-li tedy o sobotě 13. Ve 13 hodin tuhle sobotu začíná v Lomničce u Tišnova Guláš festival. Já sice úplně přesně nevím, jestli se ještě můžete přihlásit do 4. ročníku soutěže ve vaření kotlíkových gulášů, ale možná, že i jen jako návštěvníci a návštěvnice budete mít užitek z toho mumraje okolo vaření guláše. Pokud se rozhodnete zúčastnit, a ono to třeba ještě možná půjde, ale tady vás poprosím, abyste kontaktovali hasiče v Lomničce, zda to vůbec jde, budete se moci účastnit třeba i jako diváci soutěže a třeba i předvést před zraky návštěvníků své kuchařské umění, nebo se třeba přijdete jenom pobavit, jak říkám, a ochutnat a ohodnotit uvařené guláše od soutěžních týmů. Akci pořádá sbor dobrovolných hasičů Lomnička pod záštitou obce Lomnička. Už tuto sobotu od 13 hodin v Lomničce u Tišnova. A jako obvykle dostane i dnes v dobrém odpoledni slovo i Eda Štatlař. On nedá jinak. A já taky ne. Edův
1: zvonek. Dva bytálně na draní koření hážou plazoňa po glajzách. A jeden hlásí druhýmu. Ty laďo, to je ale schodu, co? Co pak schody? Hlásí druhé. Ale to zábradlí je echt nízko. A ten první na to znova. Laďo, kašli na schody, slyším výtah.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Dobré odpoledne a nerušený poslech našeho rozhlasového vysílání. Mimochodem, pokud vám ta předpověď počasí, o kterou jsem se před chvilkou při pozvánkách také opřel, utekla, tak vězte, že na aplikaci Můj rozhlas je v tomto ohledu velmi velké spolehnutí a stejně tak v audioarchivu na webu brno.rozhlas.cz si můžete připomenout, jaké počasí se chystá třeba na víkend. Petr Hruška už nám o tom, řekněme online, pověděl, takže pokud jste promeškali, tohle jsou možnosti, jak se vrátit k našemu vysílání a třeba i tomu dopolednímu či rannímu. Já už vás pozval do Vrbice, pozval jsem vás i na Gulášfest, ale tedy do Lomničky, ale ten Brásfest, ten ještě pořád zůstává otevřený. Loď na Přehradě, tramvajová vozovna i historický biskupský dvůr. V Brně dnes začíná pětidenní festival Brno Brásfest. Jediná přehlídka svého druhu v Česku, zaměřená výhradně na žestěvou hudbu. Nabídne nejen tradiční dechovku, ale i moderní zpracování, třeba dechové provedení West Side Story.
1: První věc, kterou posloucháme, je konec ze svity Leonarda Bernsteina West Side Story a jedná se o Somewhere.
2: Podle organizátora festivalu a člena souboru, kornetisty Víta Němečka, je dílo adaptované čistě pro žestě.
1: Pro nás je to jenom přeinstrumentované vlastně pro brass band, protože je to v originále samozřejmě pro symfonický orchestr.
2: 30členná kapela zahraje na zahajovacím koncertu na Biskupském náměstí v Brně. Žestě pak další den rozezní taky pisáreckou vozovnu. Tu je proto potřeba částečně upravit, upřesňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Kvůli koncertu je nutné speciálními poklopy v hale zakrýt servisní jámy, aby vznikla velká a bezpečná plocha.
1: Samozřejmě není to koncertní sál, to je třeba si uvědomit. Samozřejmě musím dávat pozor na to, že mám pod nohama koleje třeba a tak dál. Ten zvuk je taky samozřejmě jiný, ale pro tenhle typ hudby si myslím, že vyhovující. Určitě bychom tam nedali koncert klasické hudby třeba, ale myslím si, že pro tu taneční hudbu je to v pořádku.
2: Říká Vít Němeček. Brněnské tramvaje kvůli tomu nebudou jednu noc parkovat v depu. Žestěvý festival využije ještě jeden dopravní prostředek. Zahrají totiž na parníku na Brněnské přehradě. Kromě čistě žestěvých věcí zazní na festivalu taky klasická dechovka na brás hodech.
1: Je to novinka, ale vychází to v podstatě z sobotního programu, který jsme měli i ty 4 roky předtím, taková vlastně přehlídka dechovek. A letos vlastně ta přehlídka bude v podstatě taky. Dojedou nějaké chasy tady z okolí vlastně brněnská, které představí i kroje.
2: Ty jsou podle etnografky Jany Chlupové typické svou bohatostí.
4: Mají takový jiný vizuál. Ty sukně jsou dlouhé, takže to působí velice elegantně. Každá dívka si může vybrat, jaké barvy chce, takže zase oproti jiným regionům, kde je jasně definovaná sváteční sukně, sváteční zástěra, si to ty děvčata můžou přizpůsobit.
2: Vstup na hody na Moravském náměstí v centru Brna je zdarma. Na závěr pětidenního festivalu zahraje ještě žestěvý soubor z Vídně. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: V našem dobrém odpolední vás teď čeká 50 let dlouhá cesta. No, nemusíte se bát, nikam se neoblékejte. Já jen, že tahle písnička před 50 lety, to bylo v dubnu 1976, dosáhla svého maxima, tedy vrcholu ještě v podání Erika Carmena. Ještě, že máme Marcelu Holanovou, zpívá nám česky. All by myself.

0: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno pokračuje, a to pozvánkou na výlet. Z Brna to do Doubravníku není tak daleko. Konec konců dá se to jít i pěšky. Ale to už jsem se hodně rozběhl, Hanko, že? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. No tak já bych to pěšky jít nechtěla, ale nicméně do Doubravníku se dá samozřejmě dojet vlakem. A v sobotu 13. června pořádá Klub českých turistů Doubravník spolu s městysem Doubravník již 18. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy kolem Doubravníku pěšky i s kolem. Start je v budově úřadu městyse na náměstí, to je vedle pošty, na pěší trasy 42 a 34 kilometrů od 6 do 8.30, na pěší trasy 26, 14 a 9 kilometrů, pak od 8 do 10.15. Na cyklotrasy je to stejné, tedy od 8 do 10.15 hodin. A kamže nás ty trasy letos zavedou, tak ta devítka to vezme přes Borač a Prudkou zpátky do Doubravníku, 14 přidá Ochoz, 26 vystoupá na Křížovice, Ochoz, Štěpánovice a Doubravník, 34 kilometrů vede do Skorotic, Ochozu, Štěpánovic a Doubravníku, 42, potom ještě na Kali a Borač, 49, to vezme až k Lomnici, Černovice, Prosetín, Štěpánov, Skorotice, to je vlastně opačným směrem. To byla vlastně cyklotrasa a 30. Cyklo vede Doubravník, Lomnice, Lomnička, Štěpánovice a Doubravník. Lomnice je taky krásné místo, tam je třeba zámek, v kterém je pivovár, kde se dá občerstvit, a je tam nedaleko i trasa Járy Cimrmana, takže kdyby někdo chtěl z Doubravníku vyrazit někam jinam, tak může i do Lomnice u Tišnova.
1: Možná, že se vaše kroky na cestách, které zmínila Hana Slabáková ve své dnešní pozvánce, křížit s trasami, které jste si nedávno prošli na pochodu za krásami okolí Nedvědice. Ale proč si znovu nevyzkoušet ta místa, kde je tak hezky? Třeba tuhle sobotu na pochodu kolem Doubravníku, pěšky i s kolem. Hanko, děkuji za pozvánku.
2: Šťastnou cestu. Dobré odpoledne.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Po roce od požáru bytového domu v Brně Chrlicích policie stále nikoho neobvinila. Kvůli zneužívání tísňových linek bylo zatím zablokovaných 220 volajících. Botanická zahrada v Brně otevírá 64. výstavu léčivých rostlin. A počasí zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dnes je to rok od požáru bytového domu v Brně Chrlicích. Způsobil škodu asi 120 milionů korun a poničil několik bytů. Do některých se lidé stále nemůžou nastěhovat. Podle hasičů mohla být příčinou nedbalost při stavebních pracích na střeše. S variantou obecného ohrožení z nedbalosti pracuje i policie, zatím ale nikoho neobvinila, upřesňuje její mluvčí Petr Vala.
2: Brněnští kriminalisté vyslechli desítky svědků, mimo jiné pracovníky firmy provádějící činnost na střeše, majitelé bytu i subdodavatele. Ve věci byly zadány 4 znalecké posudky z různých odvětví, které byly v poslední době doručeny a s nimiž se policejní orgán seznamuje.
0: Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad potom dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
3: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
0: O memorandu k potenciálně rychlobruslařské aréně dnes budou hlasovat žďárští zastupitelé. Prostranství vedle městského zimního stadionu minulý týden zmínil jako jedno z potenciálních umístění haly premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Rychlobruslařský areál by byl investicí státu. Žďár nad Sázovou by poskytl pozemky, vysvětluje starosta Martin Mrkos ze STANu.
4: My jsme jedno z měst, kde by mohla rychlobruslařská hala stát. Takže se v této fázi se zástupci státu o možnosti výstavby bavíme.
0: Zasedání žďárského zastupitelstva začíná v 16 hodin. Dnes začíná výstava léčivých rostlin v botanické zahradě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Je součástí Centra léčivých rostlin v Údolní ulici. Expozice se tentokrát zaměřuje víc na využití máku a konopí v lékařství, ale i při výrobě drog, říká ředitelka centra Lea Jedonková.
5: Poslední roky přidáváme i panelové výstavy uvnitř budovy, kdy je vždycky nějaké doprovodné téma. Tento rok je to teda mák, konopí a drogy, pomocníci i svůdci lidstva.
0: Výstava je otevřená denně od 9 do 18 hodin do 5. července.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo a lokálně slabší přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu se za nájezdem z Vídeňské na kilometru 192 srazilo osobní auto s kamionem v levém pruhu. Kolona od sjezdu za Slatinou ze stého 98. kilometru je to skoro asi na půl hodiny a popojíždí se i ze 3. kilometru D2 od Olympie. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno a pokud možno aspoň trošku slunečné. To je taková přímluva směrem tam nahoru. Ano, k meteorologům i těm nebeským. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno Borek Kapitánček i v té další hodince s vámi budu co by váš společník, nebo se o to aspoň budu snažit a věřím, že v trefě po včerejší výhře, možná, že jste dostali slinu, se vám bude líbit i cena, kterou dnes můžete mít za dvě správné odpovědi. Tahle soutěž začíná zhruba za 8 minut a do té doby si rozmyslete, která dvě témata z téhle čtveřice se vám budou zdát nejbližší, kde tedy vlastně ani nebudete potřebovat odpovědi, které vám co by varianty nabídnu. Brněnské ulice, mistrovství světa ve fotbale, křížovka a gastronomie. Telefonujte v okamžiku, až dospívá Michal Tučný na číslo 726 465 200 a zkuste být těmi, kdo budou nejrychlejší a tím pádem si zajistit místo v téhle naší soutěži v trefě. A odměna pro vás? No ta knížka, o kterou jsem se v tuhle chvilku taky opřel, je knihou z nakladatelství Kazda. Všichni mi můžete, to je název knížky Alexandry Reinwardt. Hlavně, že mě je skvěle, zní podtitul téhle knížky. No tak takový osobnostní rozvoj, ten bych si taky dal líbit. Ale možná se budu moci začíst do té knihy, když nevyhrajete. Ne, že bych vás chtěl nějak demotivovat, ale přece jenom nevždy se podaří trefat. Tak jsem zvědavý na tu dnešní, s datem 11. června. Tak ještě jednou dobré odpoledne a rozmýšlejte, zda to budou brněnské ulice, mistrovství světa ve fotbale, křížovka nebo gastronomie. Za chvíli můžete volat do studia Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Vlastně to ani nebude velká nadsázka, když řeknu, že díky téhle písničce z 80. let si Lionel Richie, bývalý zpěvák kapely Commodores, zajistil hudební nesmrtelnost. Teď je čas na další trefu. Tedy ve vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno musím přivítat i soutěžící. Bez ní, anebo bez něj, kdyby to byl muž, by to prostě nešlo. Ale v tomhle případě dávám slovo paní Ludmile. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní Ludmilo, vy jste už byla instruována právě za tu písničku. Musím poděkovat Lionelu Richiemu, že mi dala i prostor pro to vysvětlit vám, jak to u nás funguje v trefě, ale vy nejste žádným nováčkem, že ne?
1: Ne.
0: Vyhrála jste už někdy něco, nebo váš ano. manžel? Mám pocit, že z tohohle telefonního čísla znám ještě i jiný hlas. Nebo se pletu?
1: No tak občas mě ho volají manžel z toho telefonu.
0: Takže nejste nováčci ani jeden, ani druhý. Teď už tedy můžu jen říct, že kniha, kterou zatím ještě držím v ruce, knížka z nakladatelství Kazda, nese název Všichni mi můžete, napsala ji Alexandra Reinwardt a je to vtipná, drzá a překvapivě trefná knížka o tom, co všechno můžete pustit k vodě, když se přestanete bát, že vás někdo přestane mít rád. Německý mega bestseller tady ještě čtu. No, myslím si, že to je kniha, která je vhodná k osobnostnímu rozvoji. Ale teď si musíte vybrat dvě témata z nabídnutých čtyř. Brněnské ulice, mistrovství světa ve fotbale, které už se chystá a začíná, nebo křížovka, anebo gastronomie?
1: No tak si vyberu tu křížovku a gastronomii.
0: Je vybráno a v pořadí, které jste zmínila, budu klást otázky. To všechno během minuty určené trefě. Cokoliv odezní po skončení minutového limitu, už nebudu moci brát jako správnou odpověď. Byť by byla správná, ano?
1: Ano.
0: Jdeme na to. Začínáme u křížovky. Kdyby se to stalo a v legendě křížovky by se objevil krok ve stepu a byla by tam tři políčka, tak byste napsala co? Krok ve stepu na tři.
1: No, tak to nevím.
0: Můžu další položit otázku? Další otázku, jestli ano. chcete. Tak ano. Tedy gastronomie. Že jsou vysočinské mrkvance tradiční kynuté buchty plněné sladkou dušenou mrkví, to už jste možná slyšela. Ale jsou zvláštní i tím, že jejich těsto se koření jistým kořením. Jakým? Feniklem, kmínem nebo anýzem?
1: Já bych řekla, že anýzem.
0: Mhm. A vrátíme se ke křížovce, krok ve stepu na tři písmena.
1: Tap.
0: Říkáte tap. To všechno stihla naše soutěžící ještě předtím, než uplynula minuta naší telefonické trefy. Jestli jsou její odpovědi správné, se dozvíme po jejím uplynutí, tedy už teď. Obě dvě odpovědi byly správné a já vám gratuluju, vyhráváte knížku Všichni mi můžete. Knihu z nakladatelství Kazda pošleme poštou, pokud nezvolíte jinou možnost. Proto vás prosím, abyste ještě chvíli počkala na telefonu, abychom vyřídili formality. Mimochodem, ono to těsto mrkvancové se dá kořenit i feniklem, takže to svým způsobem byla docela lehká otázka. Pouze pokud byste vybrala ten kmín, tak bych řekl, že nemáte pravdu. Ale takhle vám můžu jenom gratulovat, Ludmilo. A teď prosím o chvilku strpení na telefonu. Děkuju.
1: Ano, děkuju.
0: Máme 15 hodin a 16 minut, trošku nám to šustí v telefonu, ale vězte, že já jsem připraven k té další písničce, ale také k dalšímu, řekněme, reportážnímu vstupu. I když tady nepůjde o reportáž. Jestli už víte, co budete dělat tuto neděli, v pořádku, ale pokud nevíte, dávejte dobrý pozor. Na jednu bezesporu pěknou akci nás totiž za moment pozve náš folklorní dramaturg Jarda Kneisel.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hostem pondělních dobrých rad 15. června bude lékárník Marek Lžičař a povídat si s ním budu o vybavení lékárničky na dovolenou. Co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí, jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci, jakým způsobem správně ošetřit drobná poranění, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: A vlastně je dobře, že dnes v dobrém odpoledni těsně předtím, než dám slovo našemu folklornímu dramaturgovi, zazněla tahle písnička dvojice Marta a Tena. To je vlastně taky folklor. V Řecku tomu říkají laiko. Jardo, teď už tě vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Borku, krásno.
0: Počkej, já jsem tě ještě nevytáhnul. Teď tě můžeš.
2: Borku, krásno odpoledne tobě i všem našim posluchačům a folklor je všecko, když chceme.
0: No jo.
2: Ano, když je třeba.
0: Ve studiu už je nyní se mnou náš folklorní dramaturg Jarda Kneisl a řekne nám, co je nového folklorního.
2: Prosím tě, květen, červen, to jsou opravdu folklorní žně. Každý víkend už jedeme ve festivalech.
0: Strážnice bude taky.
2: Bude Strážnice, ale mnoho dalších festivalů, jsou soutěže a mimo jiné vlastně v těchto dnech vrcholí vlastně celopůlroční několika kolová soutěž v dětském zpívání, které vlastně začínalo v těch úplně základních regionálních kolech a teď budou ti nejlepší zpěváci v neděli přijedou do brněnské vily Levber a bude další ročník Děti a píseň finále s Brolnem.
0: Takže do Brna se sjedou mladí zpěváci a zpěvačky, jo, z celé republiky. Chápu to správně.
2: Bude to z celé republiky, protože opravdu jsou to všechny kola. Předkolo je Moravskoslezské, tak to bylo v Rožnově pod Radhoštěm přednedávnem a teďka přijedou právě i zpěváci z Čech a budou všichni zpívat tady u nás. A musím říct, že to zpívání dětské je na vysoké úrovni teďka v posledních letech, Borku, protože...
0: No tak ty to můžeš ohodnotit, ty jsi odborník.
2: Tak odborník, spíš to vydávám na těch porotách a je to radost, jak ty dětičky, ale mají to rádi. Já jsem byl třeba včera, jsem byl na koncertě Mozartovy děti z Filharmonie a byli tam úžasní mladí hráči, to nebyl folklor, sice tam hrál cymbál, jednu takovou věc, ale i ti mladí, to já teda obdivuju, Borku, že jak v klasice, tak třeba v tom folkloru připadá mi takový uvolnění a že to prostě dělají radostně, že to není nějaký...
0: No moje otázka by byla na snadě, jako dá se to dělat i nějak jinak než uvolněně folklor?
2: Dá, tak je to soutěž, je to stresík, je to porovnávání,
0: jo, tak to jo,
2: víš,
0: to jo.
2: Je tam taky trošku něco mezi tím, ale je to úžasné. No ale abychom o toho úplně neodbočili moc,
0: takže
2: brněnská vila Levber v neděli, tuším 14. června bude, prosím vás přátelé,
0: ano,
2: přijďte,
0: 14.
2: nádherný prostor brněnské vily Levber, budou tam úžasní zpěváci z celé Moravy. Abych byl správně, z celé Moravy, Čech a Slezska. Bude hrát úžasný brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů pod vedením Petra Varmuži a bude tam asi 20 těch nejlepších zpěváků a budou se vybírat vlastně zlaté pásma. Já myslím, že to bude stát za to a trošku je mi smutnost toho, že v posledních letech ty hlavní finále v Brně nebyly, bych řekl, až tak jako úplně navštívené posluchačstvem. Tak přátelé, změňme to. V neděli po 14. hodině bez tak bude pršer, venku bude hnusně.
0: Počkej, teď mě hodil výhled dobrého odpoledne. Já tady tvrdím, že sobota a neděle už by mohla být docela i jako hezká a ty teď řekneš tohle, ale dobře, já chápu, že používáš všechny možné páky. Víš co, uděláme to jinak. Zeptám se tě, i když teda se trošku bojím zeptat, říkáš mladí zpěváci a mladé zpěvačky. Je nějaká věková hranice, nějaký strop, dokdy se vlastně účastní tihle zpěváci a zpěvačky?
2: Je to, tuším, že 15 let je vlastně horní hranice. Ty soutěže, ty regiony, tak tam jsou ještě mladí do 10, no do 11, každý region to má trochu jinak, ale tady to olympiáda, to finále, ti nejlepší, tak to už jsou 10 až 15 a to už jsou šikovné děcka a užijou si to, zaspívají si s Brolnem a což je důležité, my to taky nahráváme, přátelé. Takže nejenom, že uvidíte zážitek, ale váš potlesk potom bude ve vysílání Českého rozhlasu především v pořadu Na pěknou notečku. Takže je to, jako už nevím, jak víc vás přimět, abyste v neděli po 14. hodině brněnská vila Levber a tě venku pěkně, anebo prší, tož na značkách.
0: Říká Jaroslav Kneisl, se kterým se také budete moci potkat v neděli v brněnské vile Levber, ale především to budou skvělé mladé zpěvačky a zpěváci a samozřejmě Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, který tam bude znít a vy budete moci tleskat. Jardo, děkuju za návštěvu.
2: Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne i tobě. A samozřejmě vám, kteří posloucháte. A za malou chvilku vám do ouška budou hrát Rangers a ještě další chvilka a bude téma zase trošku jiné. Trošku smutnější, ale to přece k životu patří.

0: Dobré odpoledne přeju posluchačům a posluchačkám jak do dálek dalekých, tak do dálek trošku menších. A vy, kteří jste třeba někdy na našich dnech otevřených dveří viděli, jak je opravdu živé to naše živé vysílání, tak jste si už možná udělali obrázek i o tom, jaké jsou někdy problémy se spojováním s našimi externími spolupracovníky. No tak zatím ještě čekáme na kontakt a to proto, že, jak už jsem říkal, vás čeká trošku vážnější téma v našem dobrém odpoledni. Stovky tun částečně nebezpečného odpadu, který začala před 2 lety vozit do Česka organizovaná skupina z Bavorska, už jsou zase zpátky v Německu. Ale soud ve Weidenu se dnes začal zabývat tím, kdo za to celé ponese zodpovědnost. Před soudem stanul německý podnikatel a taky jeho český spolupracovník. No a právě k tomuto tématu si řekneme víc už za pár chvil. Jak říkám, čekáme na spojení a budete včas informováni. Prozatím nabízím písničku Mariky Gombitové a Mekyho.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: brněnského rozhlasového studia přeju všem, kteří naslouchají. Dobré odpoledne. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Ale pojďme se podívat spíše směrem na západ. V německém Weidenu totiž začal soud s podnikatelem podezřelým z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Stovky tun baterií, částí letadel nebo větrných elektráren skončily ilegálně především na Moravě. Případ poutá pozornost na obou stranách hranice a sleduje ho taky náš německý zpravodaj Tomáš Havlín. Dobré odpoledne, Tomáši.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne.
0: Jak to dnes vypadalo u soudu ve Weidenu?
1: U toho soudu je vlastně naplánovaných 12 stání až do konce letošního září, ale zdá se, že by to celé mohlo skončit dřív, že se dnes tedy u toho soudu ve Weidenu začala rodit dohoda mezi jednak na jedné straně mezi soudcem a taky mezi obhájcem 53-letého podnikatele, který je obžalovaný z toho, že tedy vyvezl několik set tun částečně škodlivého odpadu nelegálně do Česka a státním zastupitelstvím. Jde o to, že vlastně bavorský stát zaplatil v přepočtu 14,5 milionu korun za to, aby ten odpad dostal zpátky do Německa. Na tom se ten podnikatel nějak nepodílel, protože jeho firma je v insolvenci, má dluh v přepočtu asi 300 milionů korun, ale teď dal tedy u soudu nabídku 50 tisíc eur, kterou potom ještě navýšil na 100 tisíc eur, tedy 2,5 milionu korun, tedy že by částečně asi tedy zhruba jedné šestiny pokryl ty náklady, které Bavorsko mělo s tím, aby ten odpad dostalo zpátky a za to by mu soud snížil očekávaný trest o rok. To znamená, on by se přiznal, něco by zaplatil a trest by mohl být kolem nějakých 3 let. Když odečteme, že už nějakou dobu sedí ve vazbě, kde od loňského léta, tak už vlastně by ho tolik času ve vězení nečekalo a mohl být za chvíli na svobodu.
0: Dobře, ve hře je tedy dohoda. Společně s německým podnikatelem by měl být dnes u soudu ve Weidenu taky jeho český společník. Byl tam?
1: Ano, jde o 57-letého muže, kterému by ta dohoda taky mohla pomoci. On by mohl mít ten trest ještě o něco nižší, rok a půl, 2 roky, ale on se taky měl podílet na tom vývozu odpadu, ale tady v Německu popravdě se o něm tolik nemluví. Jednak jde možná o národnost, přece jenom více mluví o tom německém pachateli. Za druhé, on nebyl vazebně stíhaný, byl stíhaný na svobodě, nebo je stále stíhaný na svobodě, a to zejména z toho důvodu, že pomohl vyšetřovatelům celý ten případ objasnit, a zároveň státní zastupitelství na rozdíl od toho stíhaného podnikatele mu taky nepřičítalo k tíži možné ublížení na zdraví, jako tomu německému podnikateli, k tomu mělo dojít vlastně v takovém ještě dalším případě blízko Weidenu.
0: Když se vrátíme k tomu odpadu vyvezenému do Česka, už je všechen zpátky v Německu?
1: Mělo jít to víc než 700 tun, jednak na nelegální skládce v Jiříkově na Bruntálsku a pak taky v Brně Horních Heršpicích. Pokud jde o ten Jiříkov, tak tam už by to tak být mělo. Bylo odvezeno 300 tun loni na podzim, ale ohledně Brna Horních Heršpic, tam kolega Šimon Franc z Českého rozhlasu Brno právě dnes ráno hlásil, že tam ještě odpad je, ale může to celé být komplikovanější, protože sice se jedná o odpad, který typově je podobný tomu, který tam organizovaná skupina z Německa vyvážela, ale nejsou k tomu žádné dokumenty, není tam nic, co by ho s tou skupinou svazovalo, protože ho zřejmě ani bavorská vláda neodvezla a ani nevím, jestli to má v úmyslu.
0: To byl náš německý zpravodaj Tomáš Havlín, který sleduje soud s podnikatelem podezřelým z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Tomáši, děkuju a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Je 15 hodin a skoro 40 minut. Dobré odpoledne vrcholí, tedy směřuje i ke svému závěru, ale po 16. hodině vás čeká humoriáda. Tak abyste věděli, že do té doby ještě něco stihneme, pouštění draků je oblíbená podzimní zábava. Kdy a kde začala? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo? Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Brno, písnička.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

Do 16. hodiny, tedy do chvíle, kdy se ve studiu Českého rozhlasu Brno znovu objeví David Hasman s čerstvými zprávami, zbývá už jen necelých 9 minut. Takže vás v závěru našeho dobrého odpoledne ještě rád pozvu k tomu, co vás čeká po 16. hodině. Tradiční humoriáda a jejím hostem bude dnes Jiří Lábus. To se začátkem 4 minuty po 16. Pravidelně slýcháváte i Den v kraji po 17. hodině. A dnes se v jeho rámci bude bavit Zuzana Kopuletá s Hanou Lejdarovou o dárcovství krve. No a Morava krásná zem ve své druhé části po hodině 18. Ale v závěru bych vás vlastně ještě rád pozval na jednu věc, respektive na jedno místo a na jeden koncert z cyklu Fajnšmekři. Pokud to ještě nevíte, tak vězte, že už 18. června, příští týden od 19 hodin, se na Beethovenově ulici odehrají další koncert z téhle série a vystoupí písničkářka, která si říká Blondýna. Je to Eva Suková, sice přijede z Rakovníka, ale v Brně mimo jiné studovala. A moc ráda se sem podle vlastních slov vrací. Je takovou klasickou písničkářkou, tedy píše si hudbu i texty, vystupuje nejčastěji sama, ale v rozhlase bude jejím hostem brněnský muzikant a skladatel Ivo Cicvárek. Příští týden a Fajnšmekři. Nezapomeňte, že vstupenky na Fajnšmekry pořídíte na našem webu brno.rozhlas.cz. No a abyste věděli, do čeho půjdete, pokud už jste se rozhodli, tak tady jednu písničku právě od Blondýny, která příští týden v rámci Fajnšmekrů u nás v sedmičce vystoupí, mám. Dobré odpoledne a naslyšenou zítra ve 14 hodin. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, ale teď už doopravdy.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Přestupní úzel Stará osada v Brně se změní v náměstí. Radní schválili výsledky urbanistické soutěže. Znojmo dnes lidem představí záměr na rekonstrukci centra Domeček. V Brně začíná festival mladého cirkusu Fresh Manège. A zítra čekáme oblačno a zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Stará osada v Brně Židenicích se změní podle návrhu architektonického studia Schwerpunkt. Radní města včera schválili výsledky urbanistické soutěže. V ní měli uchazeči navrhnout podobu stávajícího přestupního uzlu po dokončení velkého městského okruhu. Podle vítězného návrhu má u křižovatky Gajdošovy a Bubeničkovy ulice vzniknout náměstí lemované veřejnými budovami. Zásadní proměna čeká i tramvajovou smyčku, říká nezávislý radní pro územní plánování Petr Bořecký.
2: Měla být takzvanou blokovou smyčku, protože by měla objíždět budoucí zástavbu a ona tam už nebude mít konečnou, že dál nejede, ale bude pokračovat dál do ulice Gajdošové, protože i v územním plánu je, že ulici Gajdošovou by měla projíždět tramvaj. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože to je na nějaký desítky let.
0: Na výsledky soutěže naváže územní studie, která se stane podkladem pro další rozhodování. Nechá jí zpracovat městská část Židenice. Lidé ve Znojmě se dnes můžou seznámit s návrhem na rekonstrukci centra Domeček. Radnice architektonickou studii představí v 17 hodin přímo v budově Domečku, kde dříve fungoval společenský sál a později tam sídlila banka. Radnice počítá s tím, že případné připomínky může do projektu zapracovat. Vysvětluje nezávislý místostarosta Znojma Jiří Kacetl.
3: Občan, který se tedy zúčastní veřejné prezentace, bude seznámen s funkčním rozdělením jednotlivých sektorů, kde bude hlavní sál, kde budou přísálí, kde bude restaurace, jaké bude vlastně propojení toho objektu s parkem, což doteďka nebylo, protože ten objekt je směrem do parku jako oplocený.
0: Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 41 korun a 44 haléřů. To je o 8 halířů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník. Litr bude stát nejvíc 39 korun a 59 haléřů. Lidé můžou od dneška do neděle navštívit festival mladého cirkusu Fresh Manège. Pořádá ho brněnské středisko volného času Legato. Kromě amatérských souborů se představí i profesionální. Novinkou letošního roku je podle organizátorky Anety Janovské interaktivní program s názvem Fotercirk.
4: Což je workshop, takové akrobacie, cirkusový workshop, který se zaměřuje na tatínky a jejich děti. Je to v podstatě taková živá posilovna, kde prostřednictvím nějakých akrobatických cvičení si tatínek zaposiluje. Dítě vlastně má v tatínkovi takovou živou prolízačku.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme oblačno až zataženo, lokálně slabší přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na ulici D1 v Brně směrem na Prahu zůstává za nájezdem z Vídeňské na 192. kilometru po kolizi kamionu a osobního auta zabraný levý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, vítám.
6: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
1: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už a ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku, no.
1: Jo, to
0: no,
1: někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahlédl na internetech.
1: No. Vidíte to.
0: No. Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct.
0: Jo, no. A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle to trochu. Jdete myslím. Od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina rasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech a další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana-Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek akvabely.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli no, volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co
1: ale ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku umlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No.
0: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli akvabely, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte, a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám
4: děkuju.
3: Daří, pěkné léto.
4: Hlasuji
3: Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Kuchačka Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Nashledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panové. Pre vás Petr Zaroty.
2: Ano.
5: Přála bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pane Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka. A chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil. Že to není pravda?
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Před smrti, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, no. Že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volný. No. Zatím, svobodný.
4: No, taky.
2: No tak nashledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to už někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus, panem Kajzerem, to je nezapomenut.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
4: Taky nashledanou.
2: Nashledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, na Hero Heroes, Zbené stanice, teda internetový portál to je. A tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci si vás určitě najdou. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, Součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid, ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Merano Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda, nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase, držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v uvozovkách.
2: No, postala, no,
0: že jo? Dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No, tam ta dávala tomu jednomu tam v tom filmu, tom live. Mm.
0: No, takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po první?
4: O, to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
4: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Kolego? Když potom mi monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no... Blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc takto vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží týden 14 dní, nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínat, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, dodneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hada Kuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo. Jak se děsí ptáky a to. Aha. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam, že já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. To můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ta kůka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola. Tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte, na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
2: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
5: Dobrý, ano.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
5: Dobrý den.
6: Kterému přeji hodně zdraví.
5: Děkuju.
6: A životní i pracovní pohodu.
5: Děkuju.
6: A vybírám... Ano, a vybírám Bčko.
2: Mějte dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den, přejeme dalšímu, dobrý den.
7: No, dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
2: A dobrý který den, pán děti. Volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
7: Pavel Zivanovic.
2: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
8: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne. A zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
5: Děkuju, to jste hodný.
2: Já to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
5: Tak vám moc děkuju.
2: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem na cesty?
5: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
2: Ve vzduchu jste jako doma.
5: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
2: No. Když to berete takhle.
5: No, já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou a říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
2: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
5: Ano,
2: nebo
5: ano,
2: si
5: ano.
2: Vás budou brát sebou na dovolenou.
5: No to bych vám neradil.
2: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
5: No, tak. No dobře.
2: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
9: Přiběhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačko a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
10: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovko. A ten povídá, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. K Přepichový vile. Přijde žebrák, zazvoní, byl se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900 je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky?
5: No, umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v sedmi hrách, v Kalichu ve dvou hrách, ve Viole v jedné, budu hrát ve druhé na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela, jo, teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už teda nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se z Adansky a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
2: A co film televize?
5: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
2: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: To je
2: Lhotkoherec Jan Malík a Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný.
3: To byl zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: Mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim psal, že přijdu do polepšovny ty děti.
1: Možná dnešní děti
2: ve výhodě.
1: By obdivovali.
3: Já byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji,
1: Dostali Fantu. Ne, ten dostal Xenii.
2: Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou
1: žabodějnicí. Tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, mějte se,
1: děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Haló, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: No, tak. A já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano. Mhm.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana Pozdraví a chtěla bych pana Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluju.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy.
1: Mm-hmm.
7: Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: Jo, chápu. Ano. Jo, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry. Ano, z Majora Zemina. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru zdravím, tady Petr ze Zdolnic.
3: Ano.
1: Ano.
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnilo těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem,
1: mírně,
3: ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už teda, byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladě. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn. Trojhlavý kež hltne jej pes. Dávno želžu říká, božskými upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. A potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V německém Weidenu začal soud kvůli nelegálnímu vývozu odpadu do Česka. Mimořádná schůze sněmovny k dotacím Agrofertu skončila bez výsledku. Čeští dobrovolníci míří do Nepálu podpořit místní školy a postavit dětské hřiště. A zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. U soudu v německém Weidenu začal soud se dvěma muži podezřelými z nelegálního vývozu odpadu do Česka. Asi 600 tun odpadu, například části letadel nebo větrných turbín, skončilo hlavně na Moravě, třeba v brněnských Horních Heršpicích a nebo v Jiříkově na Bruntálsku. Větší část už je nechala znovu odvést bavorská vláda.
2: Jednomu Němci a jednomu Čechovi hrozí u soudu ve Weidenu až 5 let vězení. Podle obžaloby vyvezli z Německa v posledních 2 letech v rozporu se zákonem a v nejméně 54 případech odpad, částečně klasifikovaný jako nebezpečný. Ten potom končil v Česku, ale taky v Polsku. Jeho likvidace se ujala bavorská vláda, protože firma obžalovaného Němce je v insolvenci. Rozsudek se očekává v září. Obžalovaný Němec vinu popírá. Česká policie začátkem června obvinila v tomto případě nelegální nakládání s odpady 4 fyzické a 4 právnické osoby. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci díky koaliční většině neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Ti požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů, ne zájmy premiéra. Premiér Babiš se jednání neúčastnil. V úvodu vystoupil ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD s tím, že rezort postupuje v této otázce správně a transparentně. Cyklističtí nadšenci z Česka dnes vyrazili na benefiční jízdu do Nepálu. Trasa vede přes sedlo ve výšce 5,5 tisíce metrů nad mořem. V plánu mají vybrat peníze na podporu místních škol. Zároveň tam spolu se studenty stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně postaví dětská hřiště. Do práce formou soutěže zapojí i místní obyvatele, říká vedoucí organizace Himalajský patron Jiří Sázel.
3: No a většinou ten český tým ví dobře, co je dětský hřiště a na to slouží, ale nechápe, že si nemůže skočit pro vrtačku. A zároveň ten místní tým zase dobře ví a chápe, co si tam může s těma místníma materiálama dovolit, ale většinou dost neví, jako co dětský hřiště je a když by ho tam děti měli mít. Sport.
0: Zápas mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou začne dnes večer našeho času fotbalové mistrovství světa. Češi vstoupí do šampionátu zítra brzy ráno našeho času. Od 4 hodin je čeká duel proti Jižní Koreji. Počasí. Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až zataženo a lokálně slabší přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy. První část kolony stále u Velkého Mezříčí kolem kilometru 143. Po chvíli se to rozjede, následně ze stého 50. kilometru roztrhaná fronta kamionů pravým pruhem až do Brna. Osobní auta se sunou potom hlavně od exitu 182 popůvky skoro hodinu do Brna. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne, krátce po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Tu za malou chvíli odstartuje přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne s Davidem Hasmanem. Počasí probereme s brněnskými meteorology. V reportáži se vrátíme o rok zpět k velkému požáru bytového domu v Brně Chrlicích. No a hostem Zuzany Kopuleté v diskuzním pořadu O čem se mluví bude primářka transfuzního a tkáňového oddělení fakulty Univerzitní nemocnice Brno Hana Lejdarová. A otázky dnes budou směřovat k dalšímu ročníku festivalu Daruj krev Brno, který se uskuteční už zítra. Závěrem hodiny tradičně doplníme černou kroniku a výhledem do dalšího dne. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje na Jižní Moravě. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno dospívali a dohráli Brontosauři. Máme 7 minut po 17. hodině a Den v kraji otevírá s pravodajským přehledem David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Stará osada v Brněši Denicích se změní podle návrhu architektonického studia Schwerpunkt. Radní města včera schválili výsledky urbanistické soutěže. V ní měli uchazeči navrhnout podobu stávajícího přestupního uzlu po dokončení velkého městského okruhu. Podle vítězného návrhu má u křižovatky Gajdošovy a Bubeničkovy ulice vzniknout náměstí lemované veřejnými budovami. Zásadní proměna čeká i tramvajovou smyčku, říká nezávislý radní pro územní plánování Petr Bořecký.
3: Tramvaj měla být takzvanou blokovou smyčku, protože by měla objíždět budoucí zástavbu a ona tam už nebude mít konečnou, že dál nejede, ale bude pokračovat dál do ulice Gajdošové.
2: V bývalé kotelně v Dubňanech na Hodonínsku vzniknou nové ordinace pro dva zubaře. Pro zhruba 4000 lidí to znamená, že už nebudou muset k zubaři dojíždět do jiných měst, řekl to místo starosta města Michal Švagerka z Pirátů. Ordinace by se měly otevřít příští rok v březnu. Město do přestavby investuje asi 8 milionů korun. Dnes je to rok od požáru bytového domu v Brně Chrlicích. Způsobil škodu asi 120 milionů korun a poničil několik bytů, do některých se lidé stále nemůžou nastěhovat. Podle hasičů mohla být příčinou nedbalost při stavebních pracích na střeše. S variantou obecného ohrožení z nedbalosti pracuje i policie, zatím ale nikoho neobvinila. Lávka přes řeku Moravu u Rohatce na Hodonínsku má stavební povolení od slovenské strany. Na to české stále čeká. Pokud jej obec do konce června nezíská, nebude moct požádat o dotaci, která je vypsaná do půlky července, řekl to dnes starosta obce Jarmil Adamec. Náklady na lávku se podle něho pohybují mezi 50 až 100 miliony korun. Část by mohla pokrýt dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě u Brna dnes vernisáží začala výstava obrazů a grafik Josefa Sasky. Vystavených je 40 velkoformátových maleb a 11 grafických soutisků, které umělec vytvořil zhruba v posledních 10 letech. Saskovou tvorbu popisuje vedoucí památníku Jiří David.
4: Své tvorbě pracuje s výraznými barevnými plochami a barevnými kompozicemi abstraktního rázu, které nějakým způsobem reflektují buď to krajinu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Páteční chovatelskou poradnu 12. června po 11. hodině věnujeme záchraně zvířat v přírodě i ve městě. Veterinářka Anna Zimová spolupracuje s útulkem pro opuštěná zvířata Městské policie Brno a setkává se s různými zraněními nalezených zvířat. Poradí, jak se zachovat, pokud najdeme v přírodě nebo ve městě zraněné zvíře, v čem a jak ho transportovat k odborníkům nebo na koho se obrátit, pokud sami pomoc nezvládneme. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. K poslechu vás zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno posloucháte americkou rockovou kapelu Beach Boys. Máme 23 minut po 17. hodině, pokračuje zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Dnes je to přesně rok, co rozsáhlý požár střechy bytového domu v Brně Chrlicích vyhnal desítky lidí z domova. Někteří se do svých bytů ani po roce nevrátili. Škody hasiči odhalili na 120 milionů korun a příčiny požáru dávali už před rokem do souvislosti se stavebními pracemi na střeše. Kriminalisté vyšetřování přesto stále neuzavřeli.
1: V nejvyšším patře bytového domu v Janošíkově ulici v Brně se stále pohybují řemeslníci.
2: V těch horních jednotkách, jak můžete vidět sama, tak je to pořád ještě v pracovním stavu.
1: V jednom bytě skupinka dělníků míchá u neomítnuté stěny lepidlo. Rodina, která tam bydlela, se chce stěhovat zpátky v polovině září. Majitelé bytu ve vedlejším vchodě chystají návrat domů za několik týdnů. Další byt patří Tomáši Majerovi.
3: Dobře. A vy jste zmiňovali parapety, taky se dělali jenom v tom čtvrtým nadpodlaží a tady ne?
4: Tady jsou hotové venkovní.
1: Muž se s rodinou přistěhoval mimo Brno a po roce od požáru byt prodává.
2: Já s tím už nepočítám, že se vrátím. Jednak to mělo velmi špatný vliv na psychiku mých dětí. Tady samozřejmě pořád je s tím práce, takže tady dojíždím. A vždycky je to u mě takový jako smutný příběh se dívat nejenom na to, jak se pohybuje ta moje jednotka, ale i ty příběhy ostatních lidí, kteří jsou na tom mnohem hůř než já.
1: Podle Tomáše Majera by práce postupovaly rychleji, ale problém je v pojistkách.
2: Tím, že byly podpojištěné jak firma MIPO, tak SVJ, tak jde vidět vlastně i to tempo. Ty úvodní optimistické pohledy se spíše nerealizovaly.
1: V době požáru na střeše pracovali lidé z firmy MIPO. Ta dokončila opravy těch škod po požáru, které po ní společenství vlastníků chtělo. Jednatel firmy, Martin Polášek, loni v srpnu očekával, že půjdou práce rychleji a horní byty budou opravené letos v lednu.
5: V současné době podle našich informací není policejní vyšetřování stále dokončeno, což samozřejmě komplikuje ty procesní kroky s pojišťovnami, které čekají na výsledky toho vyšetřování. My sami jsme doposud také neobdrželi žádné finanční prostředky od pojišťoven a většinu těch prací, které jsme prováděli, tak jsme prováděli na vlastní náklady.
1: To, že policisté vyšetřování zatím neuzavřeli, potvrdil i jejich mluvčí Petr Vala.
6: Vyslechli desítky svědků, mimo jiné pracovníky firmy provádějící činnost na střeše, majitelé bytu i subdodavatele. Ve věci byly zadány 4 znalecké posudky z různých odvětví, které byly v poslední době doručeny a s nimiž se policejní orgán seznamuje.
1: Český rozhlas má k dispozici jeden ze znaleckých posudků pro policii, podle kterého za požár na 90% mohlo používání propanbutanového hořáku. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Zítra v pátek 12. června se v Brně uskuteční další ročník festivalu Daruj krev Brno. Cílem je zvýšit povědomí o důležitosti dárcovství krve u široké veřejnosti a také získat nové dárce. Podrobnosti nejen o festivalu už za chvíli v pořadu O čem se mluví, doplní primářka transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno Hana Lejdarová.
7: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

A snem můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: O čem se mluví?
1: Pátek 12. června 2026 se v Brně uskuteční další ročník festivalu Daruj krev Brno. Cílem je zvýšit povědomí o důležitosti dárcovství krve u široké veřejnosti a samozřejmě získat také nové dárce. Podrobnosti nejen o festivalu nám v následujících minutách prozradí primářka transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno, Hana Lejdarová. Vítejte tady, paní doktorko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Příjemný poslech přeje Zuzana Kopulatá.
0: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?
1: Paní doktorko, na úvod bych vás poprosila, jestli můžete připomenout, proč je lidská krev ve zdravotnictví tak důležitá a jak se s ní nakládá. Mám ještě jednu takovou malou podotázku. Jsou umělé srdeční chlopně, spousta věcí už se dá vyrobit a do lidského těla dát. Krev je zatím nenahraditelná. Čím to je?
2: Ta vzácnost v uvozovkách krve jako léčivého přípravku je právě daná tím, že ji nelze nahradit zatím žádnými jako syntetickými náhražkami, analogy. A ne, že by ten výzkum neexistoval, on už existuje desetiletí. Ty snahy vyvinout prostě umělý krevní element, který by dokázal vázat kyslík a potom ho jako v těch cílových tkáních uvolňovat, tak ten výzkum samozřejmě probíhá, ale zdaleka nejsme ještě v cíli. Takže právě ta cennost krve nebo krevní transfuze spočívá v tom, že opravdu potřebujeme ty živé, ochotné, dobrovolnické dárce krve, abychom tuto léčbu právě pacientům zajistili. To je asi to, co jsem chtěla říct k tomu, proč je krev nenahraditelná, a asi by se i v souvislosti s tím hodilo říct, kde se používá. Asi takovou největší oblastí pro využití krevní transfuze jsou nádorové krevní nemoci. Jednoznačně hematoonkologická klinika je naším největším spotřebitelem. Hned zatím samozřejmě jsou to politraumata, ortopedické zákroky a tak dále.
1: Na webových stránkách Fakultní nemocnice Brno se píše, že vaše oddělení ročně vyrobí přes 50 000 transfuzních přípravků. Kolik je to odebrané krve a kolik dárců, kteří musí přijít k odběru, abyste to dokázali vyrobit?
2: V litrech, to se omlouvám, ale nejsme zvyklí sledovat tu produkci v litrech. Ono se to sleduje v takzvaných transfuzních jednotkách, čili v počtech těch odběrů, takže na ty litry to nemám představu. A ani to nejde, jo, protože my vždycky neodebíráme celou krev jako takovou. Někdy na těch separátorech odebíráme i jednotlivé krevní elementy, ale co se týče jako takové té představy o té produkci, když teda máme těch 50 000 přípravků, tak v zásadě k tomu potřebujeme podstatně méně odběrů, tedy těch dárců krve, protože z jednoho odběru jsme schopni těch přípravků vyrobit víc. Jo, čili na těch 50 000 klinických přípravků, co vy uvádíte, tak určitě připadne méně dárců, já nevím úplně přesně, ale myslím si, že kolem těch 40 000 rámcově. Ale na stranu druhou zase my se zabýváme i odběry plazmy, které slouží pro farmaceutický průmysl, takže tam máme taky spoustu odběrů, takže naopak těch odběrů máme víc než 50 000.
1: To byla moje další otázka. Co si vlastně představit pod slovy transfuzní přípravky a pod slovem výroba právě tady těch krevních preparátů?
2: Jo, ono to zní tak fabrikově, že?
1: Trošku.
2: Přesně tak. Transfuzní přípravky, to je terminus technicus, který se používá právě pro označení léků, které vznikají zpracováním té takzvané plné krve, čili krve, kterou odebereme dárcům ze žíly. A jsou to léky, které se podávají formou transfuze, jo? Čili proto se tomu říká transfuzní přípravky. No a co se týče toho vlastního zpracování, ono totiž v té podobě, v jaké krev dárce si odebereme, tak se až na úplné výjimky nepoužívá. Jo, ona se rozděluje na jednotlivé krevní složky. Protože když má pacient chudokrevnost, tak máme snahu mu podat to, co mu chybí, tedy červené krvinky. Když mu naopak chybí krevní destičky, tak se snažíme podávat krevní destičky a ne něco, co nepotřebuje. Takže ta odebraná krev se zpracovává, nejdříve se ty jednotlivé složky oddělí centrifugací a potom se vlastně na krevních lysech rozdělují na ty jednotlivé složky do jednotlivých vaků. Takže potom můžeme vlastně těm pacientům dávat cíleně to, co jim chybí, a ne celou krev, tak jak koluje v oběhu toho dárce.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem, o čem se mluví, je dnes primářka transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno Hana Lejdarová. Mluvíme o festivalu Daruj krev Brno, ale také a možná to především o důležitosti dárcovství a také o tom, že lidská krev je zatím nenahraditelná a získat ji lze jen od lidí, kteří mají to štěstí, že jsou zdraví, no a my ostatní máme to štěstí, že mají dobré srdce a jsou ochotní se o tu cenou krev rozdělit. Paní doktorko, už mnoho let upozorňujete na to, že dárců není dostatek, a tím nemyslím vás osobně, ale obecně z transfuzních stanic, to zní po celé republice. Také mluvíte o tom, že chybí především prvodárci. Jak velký v tuto chvíli je ten deficit a čím si vysvětlujete to, že dárců spíš ubývá, než přibývá?
2: Asi není úplně tak důležité to absolutní číslo. Pro mě je třeba varovným signálem čistě za nás, jako za Fakultní nemocnici Brno, ten fakt, že ročně na různé nemoci a z důvodu věku a tak dál vyřadíme víc lidí, než jich nově zaregistrujeme. A to je prostě neklamná známka toho, že ten registr se jaksi nebuduje, nerozvíjí, ale spíš se umenšuje. Je to samozřejmě dáno spoustou faktorů, stárnutím populace, menší ochotou možná lidí chodit darovat, tou poměrně velmi hustou sítí komerčních plazmaferetických center, která nabízejí placené odběry a tak dál. Ale je potřeba prostě v tom terénu nějakým způsobem se zorientovat, pracovat s tím a neustále přemýšlet o tom, jak tu populaci prostě oslovovat a motivovat k darování krve.
1: Já k tomu mám ještě jednu doplňující otázku. Vy jste zmínila to stárnutí populace, znamená to víc léčených pacientů, víc operací a tak dál. Roste i ta spotřeba těch transfuzních přípravků, abych mluvila vaším jazykem?
2: Ano, to je právě ono, že se rozevírají ty pomyslné nůžky mezi vlastně nárůstem počtu pacientů spotřeby krevních transfuzí a na druhou stranu jako v té věkové kategorii, která je potenciálně dárcovská, čili v té populaci těch relativně zdravých lidí, kteří ještě transfuze nepotřebují, naopak by mohli chodit darovat, tak zase tam jako vnímáme nějaký úbytek. Ale zase já bych jako nechtěla tady touto cestou šířit nějaké poplašné zprávy. Ono se to vždycky nakonec nějak utřepe. Prostě jenom je potřeba tyhle věci sledovat a včas a účinně k ním ujmout nějaký postoj.
1: My jsme se tady sešli v období těsně před prázdninami, dovolené už začínají a často se říká, že to je právě období, kdy nejvíc krev chybí a máte nejméně dárců.
2: To je pravda a na druhou stranu naši dárci krve, tak jak jste to říkala, jsou na té dovolené. Není to ale pouze jediný faktor, že momentálně část lidí, kteří mohou darovat, je pryč, ale i po návratu z těch cest, a teď se cestuje hodně, že do zámoří, prostě do tropických oblastí a tak dál, tak pro řadu destinací máme nějaké ochranné lhůty, kdy po návratu se ještě nějakou dobu nesmí darovat. Jo? Čili tam nejde jenom o to, že momentálně ten potenciální dárce není dostupný, protože je na dovolené, ale i když se nám vrátí, tak ještě nějakou dobu třeba nemůže po návratu z nějaké tropické oblasti. A proto se snažíme zase jít tomu nějak naproti, vzdělávat ty naše dárce, prostě edukovat je v tom slova smyslu, aby ty své dovolené plánovali a třeba na ten odběr zašli ještě před tím odletem, abychom jim včas dali signál, že až se vrátí, tak to nějakou dobu nepůjde.
1: Co ještě vylučuje z dárcovství krve?
2: Těch důvodů je celá řada, některé vyřazují natrvalo, některé jenom dočasně, ale obecně asi se dá říct, že jsou to prodělané infekce, chirurgické zákroky, ať už jsou větší nebo menší, endoskopická vyšetření třeba, jo, když jde někdo na gastroskopii, kolonoskopii a podobně. I piercing, tetování, pokud probíhá mimo zdravotnické zařízení, tak je to důvod k nějakému odkladu a podobně.
0: Český rozhlas Brno. O čem se mluví se Zuzanou Kopuletou a jejím hostem.
1: S primářkou transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno Hanou Lejdarovou si dnes připomínáme význam dárcovství krve. No a současně také zveme na festival Daruj krev Brno, který by měl nemocnici přivést nové dárce. A já myslím, že na tomto místě bude dobré připomenout pár praktických informací. Třeba to, jak odběr probíhá, protože lidé se často bojí, že to bude bolet, že jim to přivodí nějakou slabost. Je to bezbolestné, je to nezatěžující, co byste k tomu dodala?
2: To, že je to bezbolestné, nezatěžující, to bych lhala, to opravdu slíbit nemohu. Ano, Darování krve je spojeno s určitým diskomfortem, řekněme, který ten dárce podstupuje vědomně, protože chce prostě pomoct jinému člověku. Takže s tímto je potřeba do toho jít, ale já si myslím, že ta míra toho nepohodlí opravdu jako je velmi únosná a zdaleka není jako úměrná tomu, naopak jako tomu pocitu, prostě když člověk opravdu daruje krev a teď mu přijde potom ta děkovací zpráva. Rozesíláme po odběru takové ty děkovací SMSky v okamžiku, kdy ta krev od toho dárce opravdu putuje někam za tím pacientem, tak mu přijde zpráva, že teda opravdu jako jeho krev léčí momentálně a vím od dárců, že prostě tomu pocitu se prostě jako vyrovná málo co, že jsou za to jako velmi vděční a jakože to nepohodlí, které podstupují, za to určitě stojí.
1: Znám pacienty, kteří omdlévají už při pouhém odběru krve u praktického lékaře. Stalo se vám někdy, že by se vám tam někdo hrůzou z toho, co ho čeká, složil?
2: To patří k věci, no. Já nevím, jestli hrůzou. Já doufám, že hrůzou ne, ale stát se to může opravdu. Já bych jenom chtěla uklidnit veřejnost. Jako ten odběr krve, to množství je opravdu naplánované tak, aby se to nestalo, jo, čili z hlediska vlastně úměrnosti ztráty té krevní, tak je to naprosto adekvátní a nic by se stát nemělo. Ale bohužel právě máme ty svoje vnitřní nějaké obavy, strachy a právě to je ten důvod, jako proč někdy to zkrátka nedopadne a de facto neadekvátně situaci, jo, neadekvátně té ztrátě krve, někdy kolikrát po odběru, obyčejném odběru vzorku na krevní obraz, prostě k tomu kolapsu dojde, protože člověka prostě přemůžou tady ty jeho vnitřní obavy. Ale dá se s tím pracovat nějakým způsobem, takže většinou ty dárce nějakým způsobem uklidníme, vysvětlíme to a stává se to dost často u mladých lidí nebo u prvního odběru. Jo, že ty obavy, prostě člověk neví, do čeho jde. A jakmile si to trošku osahá, prostě už ví, je to prostředí pro něho známé, třeba tam už zná některé sestřičky, jako ví, na koho se obrátí, tak se vlastně uklidní a pak už to jako v pohodě jde.
1: Takže přeji vám, abyste měli hodně klidných dárců, abyste také získali na akci Daruj krev Brno. Můžete nás na tuto akci pozvat a říct od kdy, do kdy, kde, co se tam bude dít?
2: Ten festival pro dárce krve je hlavně takovým naším poděkováním těm našim dárcům. Bude to probíhat u Jošta od 11 hodin do 18. A po úvodních projevech potom bude následovat kulturní program, v rámci kterého vystoupí třeba umělci z Městského divadla Brno nebo Kristián Šebek. A samozřejmě budou na místě nejrůznější stánky, které budou prezentovat nemocnici. Mimo jiné tam budeme stanovovat krevní skupiny orientačně, takže kdo má zájem si nechat stanovit krevní skupinu přímo tam, přímo na ulici, tak to bude možné. A pochopitelně budeme široké veřejnosti poskytovat informace o darování krve.
1: Ještě dodejme, že festival Daruj krev Brno se koná už zítra, tedy 12. června. No a my jsme právě odvysílali, o čem se mluví, s datem 11. června. Mým hostem dnes byla primářka transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno Hana Lejdarová. Já vám mnohokrát děkuji, že ve víru těch příprav a vašich starostí s transfuzním oddělením jste si udělala čas a přišla do Českého rozhlasu Brno. No a myslím, že v této souvislosti můžu říct, že určitě se v budoucnu sejdeme znovu a pokusíme se zase nějaké naše posluchače přesvědčit, aby se stali dárci krve. Takže díky a na viděnou.
2: Budu se moc těšit a moc děkuji za pozvání.
1: Vám, vážení posluchači, za pozornost děkuje Zuzana Kopulatá. Příjemný zbytek dne.
0: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?

0: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
4: Jsem kutil

0: Kutil v podání Činasky na vlnách Českého rozhlasu Brno doznívá 9 minut před 18. hodinou. Pokračuje pořad Den v kraji, jeho další část čerpá inspiraci na policejním webu. Slavkovští policisté žádají veřejnost o pomoc. Jde o incident mezi dvěma řidiči, ke kterému došlo v úterý 26. května roku 2026. Kolem 8. hodiny ráno na silnici 1 I50 u Slavkova u Brna ve směru na Brno, ten vyústil ve fyzické napadení. Klíčovým svědkem v případu šofér, který místem projížděl a snažil se konflikt uklidnit. Zároveň policisté hledají i další osoby, které místem projížděly a incident viděly. Vítány jsou také případné kamerové záznamy z palubních kamer. Informace mohou občané sdělit na lince 158 nebo přímo na obvodním oddělení policie ve Slavkově na telefonním čísle 724 273 055. Na rozdíl od tohoto slavkovského případu naprosto jasno je v jiném, který si odehrál v Bzenci. Tam policisté za volantem chytili známou firmu, konkrétně tedy jim dobře známého 30-letého muže, který má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Přesto si ve svém rychlém voze opět vjel, když spatřil policisty ve snaze ujet jim přímo v ulicích města, bez ostychu překročil rychlost 100 km v hodině. Během riskantní jízdy navíc nerespektoval dopravní značení a nebezpečně projížděl křižovatkami. Po krátkém pronásledování zřejmě pochopil, že další ujíždění nemá smysl. Vozidlo zastavil a pokusil se z místa odejít. Policisté jej však zadrželi. Přestože měl pozitivní test na drogy, je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Jeho další protiprávní jednání policisté nadále prověřují.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.
0: A po písničce zpravodajskou publicistickou hodinu doplníme očekávanými událostmi, které má přinést pátek 12. června. Hrají nám Kabáti. Dobrý poslech.

0: Truck and Bus Brno. Součástí je spanělá jízda tahačů na náměstí Svobody. Dopravní podnik města Brna zítra na setkání s novináři zveřejní informace o letních plánovaných rekonstrukcích tramvajových tratí a jejich vlivu na provoz. Vyškov zažije ve stejný den slavnostní vojenskou přísahu vojáků z povolání, příslušníků aktivní zálohy i dobrovolného vojenského cvičení. Vinařský fond na tiskové konferenci v pátek 12. června představí projekt Den bublinek, který se uskuteční v Brně na Moravském náměstí 19. června. Dnes v Brně startuje festival Dokořán pro hudební divadlo 2026. Prvním představením je Miller Život na dva ťahy z produkce Nové scény v Bratislavě. Den v kraji končí, ale zítra se vám ozve znovu a jako každý pátek bude obohacený o brněnskou jedenáctku, tak určitě zase poslouchejte. Blíží se nám 18. hodina, zprávy s Davidem Hasmanem a po 18. blahopřání s písničkou s Jiřinou Ostrou. Od mikrofonu se s vámi loučí Alena Přikrylová. Krásný podvečer.
1: Český rozhlas Brno.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně-Židenicích začíná obnova rozsáhlého vnitrobloku na Julianovském sídlišti. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou schválili memorandum o rychlobruslařské hale. Flamenkovým koncertem v Brně dnes začíná festival iberoamerické kultury Iberica. A zítra čekáme oblačno a zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Městská část Brno-Židenice zahájila kompletní obnovu prostranství.

0: Vítězství mezi domy na sídlišti v Julianově. Proměna se týká území mezi školkou a Julianovským náměstím. Vybraná firma včera převzala staveniště. V dalších dnech její technika dočasně zabere několik parkovacích míst. První etapa prací přijde asi na 12 milionů korun. Hotová by měla být v polovině září. Co všechno zahrnuje, popisuje nezávislá místostarostka Jana Šťastná.
1: Bude tam o kompletní výměnu povrchu. Budou se tam dělat takové zítky prostě na sezení. Bude tam nový mobiliář, dopadové plochy, nové herní prvky, až vlastně na ten největší centrální herní prvek, ten jsme se rozhodli, že budeme dělat až v té druhé fázi projektu.
0: Na podzim ještě bude následovat výsadba zeleně. Ve druhé etapě rekonstrukce, která začne příští rok, přijde na řadu souvislý prostor mezi paneláky. Měla by vzniknout i nová parkovací místa. Žďár nad Sázavou má zájem o stavbu rychlobruslařské haly. Memorandum o spolupráci se státem schválili zastupitelé při svém dnešním zasedání. Žďár je jedním z možných míst, kde by mohlo rychlobruslařské centrum vzniknout. Pokud město stát vybere, radnice zajistí pozemky. Investorem a provozovatelem haly bude ministerstvo vnitra.
2: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat, a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
0: Slyšeli jste mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Terezu Meravou. Ta, protože tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Festival Iberica dnes začíná flamenkovým koncertem madridské tanečnice Virginie Delgado v brněnských Židenicích. V dalších dnech bude jeho program připravený na různých místech po České republice. V Jihomoravském kraji, například v Mikulově, ve Vyškově, na zámku ve Velkých Opatovicích a poprvé také v Kuřimi, říká umělecký ředitel festivalu Petr Vít.
3: Letošní ročník je trošku jiný oproti těm předchozím 22 ročníkům. Poprvé nebudeme mít tvůrčí dílny, protože jsme se soustředili vlastně na taneční workshopy, které děláme spíš během roku.
4: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo a lokálně slabší přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 za Brnem směr Vyškov, počítejte s kolonou za Slatinou z 202. kilometru. Šťastné cesty.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestačí.

No ano, s radostí zahráli muzikanti z Moravy. Byla to Kobeřanka, která vás spolkou Leoše Drastíka a Vladimíra Salčáka pozvala k poslechu Moravy krásné země. Pohodový večer při dalších pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. No a mezi těmi dalšími písničkami budou samozřejmě i písničky ze srdce. Pro paní Marii Uhrovou z Lanžhota to bude Zvoneček Josefa Hotového a Vildy Moraveckého, pro pana Milana Masára ze Smolinského pak Orchestrálka PS Polka, no a na své si přijde i pan Milan Ďuržo ze Starého Hrozenkova, pro něho Lidová stavěli tesaři, tentokrát v podání Babouku. Věřím však, že z těchto písniček a orchestrální skladby budou mít radost i další milí posluchači. Ještě připomínám, že svátek u nás mají Brunové a Barnabášové, na Slovensku pak Dobroslavy. Ještě jednou blahopřeji a nyní si už počkáme na ty vaše gratulace, poděkování, pozdravy a třeba i vzpomínky. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Moravské lidové.

0: Tak to byl Jožka Šmuka s Jiřím Helánem a doprovodila je kapela Petra Olivy. Byly to pěkné moravské lidové. No a mám tady dva telefonáty. Na jednom vím, že je pan Jaroslav, na druhém, to se teprve dozvím, ale teď dávám slovo panu Jaroslavovi Melichárkovi z Nedachlebic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Zdravím všechny posluchače. Dneska se dožívá 60 let a v sobotu oslaví svátek pan Antonín Melichárek z Nedachlebic. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví mu přejí sourozenci a rodiče, kdyby žili, určitě by se připojili. To bude všechno. Děkuji vám, nasledanou.
0: No a není toho málo, pane Jaroslave. Zaznělo hezké přání a za maličkou chvilku bude ještě ten dárek hudební, takže pan Antoni nebo Toník, já nevím, jak mu říkáte, bude mít...
1: Tonda
0: bude mít velkou radost. Nasledanou.
1: Jo, dobré, děkuji, nasledanou.
0: Nasledanou. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tady vaše dlouholetá posluchačka Anna Davidová z Mutěnic. Mm-hmm. No. Poslouchám ráda váš pořad, protože jste jediný dva pořady Morava krásná zem a blahopřání s písničkou brněnského rozhlasu, kteří vysílají jenom česky, moravsky a slovensky. Bohužel ty ostatní pořady v brněnském rozhlase kazí to, že už letos každou půl hodinu zazní nějaké cizí písničky anglické.
0: Tak paní, ano, řekněme, že někdo to má rád, i ty anglické písničky, ale teď jste se dovolala do Moravy krásné země, kde vysíláme, jak sama jste řekla, ty české nebo slovenské písničky. A chcete někomu některou z nich poslat?
2: Ne, já chci jenom poděkovat za ty vaše nádherné pořady. Krásně je vybíráte. I ty orchestrální skladby nakonec, no ty jsou překrásné, ty nikde neslyším jenom u vás, což jsem nadšená z toho.
0: Tak slova poděkování, ty se vždycky poslouchají dobře, paní Ano. A my jsme rádi, že jste si vybrala k poslechu právě naši stanici a doufám, že vás nesklameme a že si při těch písničkách, při těchto pořadech i zaspíváte a že vám ty písničky zvednou náladu.
2: Určitě.
0: Teď to budou lidové, hrát bude Moravanka, tu kapelu určitě znáte.
2: Určitě.
0: Tak jo, takže příjemný večer a děkujeme moc za vaše pochvalná slova. Nashledanou.
2: Děkuji, buďte zdraví, nashledanou.
0: Vy také, nashledanou. No a tady je vinčování pro pana Zdeňka Vandňurku ze Strání k dnešním kulatým narozeninám. Zdeňku, přejeme ti pevné zdraví, mnoho štěstí, životní pohody a spoustu krásných chvil v kruhu tvých nejbližších a hlavně hodně radosti z vnoučat. A tě i nadále provází radost z hudby, která je už dlouhá léta součástí tvého života. Pozvedni skleničku dobrého vína na své zdraví a užij si narozeninový den, jak se patří. Do dalších let hlavně pevné zdraví, neutuchající energii a stále dobrou náladu a ti to stále tak dobře hraje, to vše přejí Popelkovi a Knotkovi. No a jak už jsem říkala, teď bude hrát Moravanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Moravanka, no a teď už to bude paní Helena z Bílé, z Beskyd. Dobrý večer.
1: Ještě jednou hezky podvečer vám, paní Ostravčan, rozhlase i posluchačům. Dnes mají krásné narozeniny paní Zdenička Matouškova z Dambořic a bratr František Mikšík z Paršovic. Oběma přejeme z celého srdce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, a se jim vše daří. To přeje Helena s rodinou z Bíle, vám děkuji a srdečný pozdrav všem přátelům a známým a hlavně paní Ivance.
0: Ano, já jsem s ním před chvilkou mluvila, tak vás všechny také zdraví. A já jsem se vás, paní Heleno, chtěla zeptat, jak je u vás teď Beskydek Bíle?
1: No, pršelo celou noc ještě nad ránem, ale ta vlaha je dobrá. No
0: to je jasný. No nám teď tady svítí krásně sluníčko, svítilo i odpoledne.
1: U nás je dost napršené, ale to je třeba.
0: Ale to je dobře, ne?
1: Jo. Budou rozhřívit třeba.
0: Tak, abychom nezapomněli na Zdeničku a také na pana Mikšíka. Paní Heleno, tak písnička je připravena, bude za chvíličku a vy se mějte moc hezky a někdy zase nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a pan Milan Makovička dnes slaví kulaté 80. narozeniny. A přání Milánku, tak všechno nejlepší, hodně zdraví, ať můžeš opatrovat Aničku, ta měla také narozeniny, tak vám oběma přeji hodně zdraví a zase zdraví. A to ze srdce přeji Helča a Fanek Jurčíkovi. No a já, paní Helči, děkuji za zaslané a ještě vidím, že je tady pozdrav, který patří Ivance Slabákové, ať se uzdravuje a Fankovi Uhrovi taky. A moc přeji oběma hodně zdraví. A my máme být taky zdraví, takže já, paní Helče, moc děkuji. Teď měla nějaký zase drobný úraz, tak paní Helčo, já vím, že je to těžké, ale doufám, že alespoň ty písničky vám přinášejí nějakou útěchu. No a teď to bude písnička, ta první písnička ze srdce a je pro paní Marii Uhrovou z Lanžhota, kterou zdravím. No, možná, že paní Marie zvědavá, proč zrovna teď pro ní bude znít písnička, když vlastně mě o žádnou nepoprosila. No, paní Marie Uhrová, ta písnička je od paní Marie z Moravce. Říkala mě, že by jí měla hrát Lanžhočanka a já vím, že tou vaší oblíbenou je písnička Josefa Hotového a Vildy Moraveckého Zvoneček. Tak, tady je.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Marii Uhrovou z Lanžhotána. Paní Marie, myslena na vás paní Marie z Moravce a právě tuto písničku vám posílá. Tak já obě, milé Marie, milé Marušky, zdravím. Určitě Lanžhotčanka přinesla radost. Tak to byla písnička ze srdce a teď bych řekla, že to bude orchestrální skladba ze srdce. A zpozornět by určitě měl pan Milan Masár ze Smolinského. A také on si možná říká, proč on zrovna PS Polku. No pane Milane, ta PS Polka je od Jardy Wolfa, takže já vás zdravím a teď už dávám prostor mistříňance.
1: Český rozhlas Brno.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
4: No ale teď už opět Morava krásná zem, telefon 726 46 5200, a vrátím se na skok PS Polce. PS Polka Antonína Žváčka podání mistřiňanky dnes patřila především panu Milanovi Masárovi ze Smolinského. Pane Milane, je od Jardy Wolfa, no a Milanové mají tuším svátek teď někdy, a kdy to je? Příští týden, myslím, ano, ve čtvrtek 18. Takže já vám už nyní přeji jen to nejlepší, hezky si to oslavte. Tak za chviličku zazní ta třetí písnička ze srdce, ale předtím dávám ještě prostor panu Jiřímu. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, paní Kostra. Já bych chtěl popřát všem duchovcům, kteří pracovali v zemědělském trustu Nová Ves u Oslavan. Mm-hmm. A ještě vzpomínku na všechny ty moje kamarády, kteří s náma tam pracovali, kteří tady mezi náma už nejsou.
4: Takže máte ale pěkné vzpomínky na tu práci v té Nové Vsi, že jo?
5: Určitě.
4: Tak jo,
5: určitě.
4: Já doufám, že někteří nás poslouchají. No každopádně vás poslouchá, nás poslouchá ten pejsek, který tam teda usilovně štěká. Takže každopádně bude milý pozdrav a bude i milá písnička. Pane Jiří, nashledanou.
5: Děkuji vám moc a nashledanou.
4: Nashledanou. A ještě jeden telefon mám tady odložený. Zdravím, dobrý večer, Ostra.
6: Paní Hřínko, dobrý večer. Já vás srdečně zdravím a strašně, strašně vám děkuju a Marušce Janákovej. To je moja oblíbená pěsnička, ten zvoneček. Že jste mě to zahráli, je to opravdu krásné. Velice srdečně pozdravuju Marušku, vás a všetkým. Úžasnou radost jste mi udělali.
4: No tak.
6: Úžasnou.
4: Tak si můžeme odškrtnout dnešní den, že ano. Jsme tady tu radost udělali. Paní Marie, doufám, že i ty další písničky vás potěší, že nebudete hned zavírat rádio a půjdete už za svým.
6: Paní Řínko, já jsem takový, já bych řekla na toto nezmar. Já to mám pořád pustiné a já jak hraje dechovka, tak a když si dáte tam ví, anebo když aj, no každou tuto dechovku o těch 12, anebo aj o těch 6, to si nenechám já nikdy ujít. A když náhodou někdo mi zazvoní uvrat, tak můžu vám říct, lidově řečeno, že já jsem čertova. Já jsem strašně dechovková a opravdu velice, velice srdečně vám děkuju. Krásné pěsničky vybíráte a já teda od dětství jsem chodila v kroji oblečená, tak já jsem pro ten folklor, já jsem tak strašně zanícená, tak zaměřená.
4: Vy jste se pro folklor narodila, paní Marie, ale já jsem jenom chtěla říct, slyšeli jste, milí přátelé, kdybyste chtěli navštívit paní Marie z Lanžota v poledne nebo po té 6. hodině, tak raději tu navštívit. Odložte.
6: Ano, radši nech nechodí, nech to odložá.
4: Dobrý. Tak jo.
6: Děkuju vám moc.
4: Prosím, nashledanou.
6: Pozdravujte Ivánku Slabákovu a vašeho manžela a všetkých tých a zdravím tých mojich kamarádů.
4: Ano,
6: děkuju vám moc.
4: Tak jo, nashledanou. Tak a paní Zdeňka Matoušková z Dambořic slaví dnes narozeniny. Vše nejlepší, hlavně zdraví, spokojenost, pohodu a štěstí jí přejí manžel Joška, dcera Helena, synové Jaroslav a Petr, vnučky Emma a Stella, sestra, bratr a ostatní členové rodiny. No a když už je řeč o Ivance Slabákové, mojí kolegyni, tak tady mám pro ní, milá Ivanko, přeji ti brzké uzdravení, hodně sil, klidu a pohody, ať se každý den cítíš o něco lépe a brzy si zase plná energie, úsměvu a dobré nálady. Myslím na tebe a držím palce, aby ses to nejdříve zotavila. S přáním všeho dobrého přichází Jarda Wolf. Tak, no a s písničkou přicházejí Babouci a ale musím podotknout, že to je vlastně písnička ze srdce pro pana Milana Ďurža ze starého Hrozenkova, který celý život se věnoval zednickému řemeslu. No a tuto písničku mu posílá Vilém Hochman, takže já pana Milana také zdravím, samozřejmě mu také přeji jen to nejlepší k tomu jeho nadcházejícímu svátku. No ale teď už babouci stavěli tesaři.

0: Tak doufám, že pan Milan Duržo ze Starého Hrozenkova si Babouku tedy do sytosti užil. Písničku mu poslal pan Vilém Hochman a já jsem se dozvěděla na pana Milana, že se celý život věnoval zednickému řemeslu, tak ho velice teď zdravím. A měla jsem tady telefonát, bylo to ze Smolinského, pan Milan Masár, který si vyslechl PS Polku od Jardy Wolfa. Takže pan Milan velice děkuje Jardovi Wolfovi, opravdu byl potěšen a vlastně Jarda mu rozářil dnešní večer. Takže pane Milane, já jsem si to všechno napsala, ale prozatím to bude mezi námi tajemství, abychom měli zase nějaké překvapení. Tak mějte se moc hezky a ještě užívejte si těch dalších pěkných písniček. No ale teď už dávám slovo do Hovoran, kde je u telefonu pan Joška. Dobrý večer.
1: Děkuji za slovo, paní Jiřinko. Krásně zmoklý podvečer Hovoran. Konečně pršelo.
0: No.
1: Já bych chtěl k zítřejšímu svátku popřát Toníkům. Ten první je pan starosta z Terezína, Toník Hanák. Ten druhý je bývalý rodák z Terezína, teď už žijící na Čečí, velký vinař Tonda Hoša. A třetí je na druhé straně ze Šardic, já říkám šardický fotograf, Toník Veselka. Kluci Toníci, užijte si toho svátku, vzpomínám na vás dobrém a posílám vám prostřednictví brněnského rozhlasu pěknou písničku. Všem vám přeji hezký večer.
0: Tak já vás jenom trošičku opravím, pane Joško, abychom náhodou ty další posluchače nepopletli. Toníkové mají svátek až v sobotu 13. Zítra mají svátek Antonie Toničky. Každopádně vaše přání potěšila už dnes. Tak se můžeme rozloučit. Naschledanou. Tak a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes slaví paní Zdeňka Rajchová z Jiříkovic. Tak milá paní Zdeňko, děkujeme, že nás posloucháte. No a do těch let příštích vám přejeme hlavně to zdraví, aby sloužilo. Přejeme také štěstí, to nemůže chybět. Přejeme lásku, spokojenost, přejeme klid. Mějte se moc hezky. No a před 55 lety se narodil pan Alois Lecián ze Sobůlek. Hodně zdraví, štěstí a radosti z vnučky Barborky přejí bratři Jarek a Roman s rodinami. No a dnes má narozeniny kamarád a muzikant pan Tony Hippis Hibler z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Mirka, syn Jakub, rodiče, rodina Karlčkova a kamarád Broněk. A já už jenom říkám, nevěž hlavu, kamaráde.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byla Láca Ranka, v jejím podání zazněla polka Pavla Svobody a Hany Čihákové Nevěž hlavu, kamaráde. Tak a ještě tady mám studiové maily. Prosím o zahrání písničky pro našeho tatínka Martina Pospíšila z Machové. Dnes by oslavil své 52. narozeniny. Velké obětí a nejsladší pusu tam do nebe posílají manželka Liba, syn Marťa a dcera Anetka. Ke vzpomínce se připojují rodiče Pospíšilovi, sestry Věra a Dáša, rodiče asi Křižanovi a kamarádi Miloš a Hanka. Všem, kdo na našeho milovaného Martina vzpomenete, děkujeme. Marto, nezapomeň, spolu navždy, tvoje Líba. Tak další, zahrajte někdy Komenskou vesničku od Komňanů pro Milana Makovičku, písničku mu posílám já osobně, tak Jardo Wolfe, písničku tam myslím chce i paní Zapletalová, tak to zase spojíme. A tady je přání právě pro jmenovaného, pro pana Milana Makovičku. Chtěl bych se připojit k řadě gratulantů s přáním pro pana Milana Makovičku ze Štítar. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti mu přeje kamarád z Dechovek, Josef z Beskova. A úplně poslední a opět pan Milan Makovička. Takže dnes bych se chtěl připojit k přání pro pana Milana Makovičku k jeho pěkným kulatinám. Vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a ať mu ti jeho ptáčkové pořád pěkně zpívají a dělají radost. Živio, Mirek z Bánova. Písnička Tady leží dědina.

To byla písnička Jaroslava Nováka v podání mužského sboru Révoka z Čejkovic. Na cymbál je doprovodila Marie Vaněčková. No a ještě pozvánka město Lanžhot a ženský sbor z Lanžhota vás zvou na 19. zpívání ženských sborů. Je to jarní zpívání. Koná se 14. června, což je neděle. Začátek v 17 hodin ve Společenském domě. No a můžete si poslechnout ženské sbory z Lanžhota, z Dolních Bojanovic, z Kuklova, už jen také mužský sbor z Mikulči, dále mužácký sbor z Lanžhota a sbory a solisty doprovodí mladá cymbálová muzika Kanna Faska z Lanžhota. Tak to byla pozvánka, no ale je 18 hodin

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Soud za ilegální vývoz odpadů z Německa do Čech míří k dohodě. Nealkoholické i nízkoalkoholické vinné nápoje mají svou soutěž. Hodnotili je degustátoři ve Valticích. Botanická zahrada v Brně otevírá 64. výstavu léčivých rostlin. A zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Německý podnikatel stíhaný za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dní procesu ve Weidenu nedaleko českých hranic to píše například deník Zeit Deutsche Zeitung. Před soudem je taky jeden Čech.
2: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Horní Falce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to by soud obžalovanému snížil očekávaný trest. Podnikatel by ve vězení zůstal třeba už jenom

0: Dohoda by snížila trest i obžalovanému řidiči nákladních automobilů z Česka. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
1: Hroznové mošty, sice ne vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína, mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé častěji vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
2: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají tím lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
1: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch a prezident Petr Pavel jednali o financování i elektronizaci zdravotnictví. Vojtěch to řekl po společné schůzce. Prezidenta podle něj zajímal i přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na rezort zdravotnictví. Ministr mu taky představil hlavní legislativní změny, kterým se teď jeho úřad věnuje. Oba politici se podle Vojtěcha shodli, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je výjimečný krok a dlouhodobým řešením jsou systémové změny. Dnes začala výstava léčivých rostlin v botanické zahradě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Je součástí Centra léčivých rostlin v Údolní ulici. Expozice se tentokrát zaměřuje více na využití máku a konopí v lékařství, ale i při výrobě drog, říká ředitelka centra Lea Jedonková.
3: Poslední roky přidáváme i panelové výstavy uvnitř budovy, kdy je vždycky nějaké doprovodné téma. Tento rok je to teda mák, konopí a drogy, pomocníci i svůdci lidstva.
1: Výstava je otevřená denně od 9 do 18 hodin do 5. července.
4: Počasí.
1: Zítra na Jihomoravě čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo a lokálně slabší přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se kolona kamionů pozvolna lehce krátí. Začíná za Domašovem kolem kilometru 171 a sune se do Brna k D2. Osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu u Ostravočic z kilometru 177. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný podvečer všem vám, kteří patříte mezi pravidelné posluchače pořadu Na pěknu notečku, i vám, tak říkajíc náhodným, kteří, jak doufám, se brzy stanou součástí první zmiňované skupiny, tedy pravidelnými posluchači. Od mikrofonu vás s úsměvem na líci zdraví Jaroslav Kneisel. Už máme za sebou první nahrávku dnešního pořadu, která už dává tušit, který region dnešní notečku rozezní. V roce 1979 nahrávala kapela souboru Podlužan. Snímek je nadepsán jako Verbuňk z Podluží. Primášem kapely byl Jan Kružík a úpravu měl na triku a další hudební oporou byl Tibor Jánoš. Přátelé, tak myslím, že je to více než jasné. Dneska budeme hrát z Podluží. Nejjižnější podoblasti Slovácka, regionu, který je nádherný ve svých krojích, omamný ve svém vínu a samozřejmě plný emocí ve svých písních. Dnes jsem opět provětrával náš rozhlasový archiv a vybral jsem i několik perliček, které jen tak někde jinde neuslyšíte. Ale začněme někdejším šlágrem opravdové celebrity lidové písně. Počátkem 70. let naspívala následující melodie Božena Šebetovská za doprovodu Brolnu, který řídil Bohumil Smejkal. Příjemný poslech.

Co by to bylo za výběr nahrávek z Podluží, kdyby nezazněly Vrtěné? Tedy písně k točivému tanci Vrtěná, která je doma právě na Podluží. Několik takových melodií jsme si právě vyslechli v podání ženského sboru a muzikanti byli ze souboru Břeclavan. A schválně, kdo býval primášem Břeclavanu? No, víte, kontrolní otázka. Přece doktor Joška Kobzík. A teď mám připravenu jednu perličku z našeho rozhlasového archivu. Snímek je nadepsán velice vágně, tedy jako gajdošské z Podluží. Podle naší kartotéky vznikl v roce 1972. Opravdu překvapivě tyto gajdošské hraje uskupení s názvem Gajdošské trio, ale bohužel už nevíme, ze kterých konkrétních muzikantů bylo uskupení složeno. Přátelé, nepamatujete si náhodou někdo? Nevíte, kteří muzikanti z Břeclavska, pravděpodobně z okruhu souboru Břeclavan, možná Podlužan by to mohli být? V každém případě se jedná o pěkné melodie v nezaměnitelné interpretaci, která, připouštím, je možná trochu pro fajnšmekry, ale určitě má své kouzlo. Tož tedy tady jsou gajdošské z Podluží.

Přátelé, to bylo Gajdošské trio a melodie také z Podluží. Pokud vás napadá, kteří muzikanti, třeba aspoň který Gajdoš to mohl začátkem 70. let u nás v rozhlase natočit, pošlete mi svůj tip na můj mail, který zní jaroslav.kneisl@rozhlas.cz. Po zemité barvě instrumentálních gajdošských mám teď připraven citlivý a subtilní hlásek zpěvačky Marie Sochorové. Pustíme si hned dvě písně v jejím podání, obě zcela odlišné. První bude specifická z poloviny 90. let, K horám, slunečko, k horám. Nejoriginálnější je flétnové čarování. Několik flétnových hlasů dohromady má na svědomí jeden hráč, a to Vlastimil Kopuletý. Hraje Břeclavan, no a potom už to bude Marie Sochorová v jedné z už v rozhlase tradičnějších melodií za doprovodu Brolnu.

Moc rád vzpomínám, když jsem před lety natáčel s paní Marií Sochorovou u ní doma ve Vranovicích. Byla to velmi milá, pokorná paní. A teď jsme ji doposlouchali za doprovodu Brolnu, který řídil srdcem podlužák z Tvrdonic, ovšem bytem Brňák Jan Kružík. Přátelé, blížíme se k 7:30. Dnešní podlužácká pěkná notečka míří ke svému vrcholu. To je dnes pořád samé podluží, ale dvě jména ještě nezazněla a neokrášlila můj hudební výběr. Dva chlapy, kteří jsou právě stělesněním podluží. A to prosím Fanoš Mikulecký, tedy chcete-li František Hřebačka a Joška Severin. Tedy závěrem naprostý, všem známý a stále milovaný Evergreen. S Joškou Severinem zaspívá píseň právě Fanoše Mikuleckého Julie Kučerová Severinová. Hraje dnes ještě naposledy Břeclavan s primášem Joškou Kobzíkem v širém poli. Moji milí, srdečně vás zdravím, dnes obzvláště na jich Moravy na podluží, ale všude jinde si opět dovolím vzkázat, prosím, buďme dobří a mějme se krásně. Vše dobré vinčuje do všech stran Jaroslav Kneisel, a tož zase příště. Všude na...

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás, váš Jan Kosík.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukaršu niben. V dnešním pořadu vás pozveme na audioprocházky v Hradci Králové. Věnovat se budeme také knize Jiřího Smlsala Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v roce 2024. Publikace se zabývá rasovou perzekucí Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

0: Tak to byla kapela Duo Band Kladno a s vámi je Oruma Bakeren. Pěkný večer. Kniha Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, vydaná v roce 2024, se věnuje průběhu rasové perzekuce Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Přibližuje fungování tzv. Cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Také transporty do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau i systematické zabavování majetku romských rodin. Více o knize a jejich hlavních tématech nám poví autor Jiří Smlsal.
1: Kniha je založena na bádání v archivech. Ten samotný výzkum trval přibližně 2 roky. A zaměřoval jsem se jak na archivy nacistických bezpečnostních složek, tak řekněme na nižší úroveň, na úroveň okresních úřadů, místních četnických stanic nebo místních obcí. A důležitým zdrojem pro mě ovšem byly také pamětnická svědectví romských přeživších. A měl jsem dokonce možnost studovat i ještě nepublikovaný rukopis paní Boženy Flegerové Návrat nežádoucí, který je uložen ve sbírkách Muzea romské kultury.
0: S prvním zabavováním majetku se Romové setkali už v roce 1942. Ještě před odjezdem do koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu jim byl zabaven veškerý osobní majetek, včetně cenností a dalších věcí.
1: V těchto koncentračních táborech jim při vstupu bylo zabaveno i to málo, co si sebou mohli vzít. Máme záznamy o finanční hotovosti, o vkladních knížkách, o špercích, ale třeba i také v některých případech o celých obytných vozech s koňmi.
0: Podobný osud čekal také Romy, kteří byli přibližně o rok později deportováni do polské Osvětimi.
1: Většina byla zatčena přímo ve svých domovech, museli za sebou zanechat celé své domy se vším vybavením, s nábytkem, s celoživotními úsporami i například se svým nářadím nebo domácími zvířaty. A tyto domy a pozemky pak byly prodány ve veřejných dražbách. Protektorátní četníci ty domy zajistili a ve spolupráci se starosty těch příslušných obcí je vydražili. Výtěžek připadl nacistickému aparátu.
0: Korupce se nevyhnula ani některým protektorátním policistům, kteří Romům za peníze poskytovali varování a možnost vyhnout se zatčení. Romové si tak často chtěli uchránit život svůj i svých dětí. Přesto byli nakonec deportováni.
1: Ale na tomhle majetku se také obohatili neromští sousedé, kteří tak za velmi levnou cenu získali například celé domy. Taková svoboda stála většinou vše, co Romové a Sintové měli, a ani pak ten příslib vykoupení nebyl jistý. A skutečně se stávalo, že někteří členové protektorátní policie vyírali Romy nebo jim slibovali možnost vynětí z transportu, jenom aby se obohatili na jejich majetku, a stejně potom byli internováni v koncentračních táborech.
0: A pokud se někomu podařilo přežít, vyhráno zdaleka neměl.
1: Přicházeli domů a tam nenašli ani své příbuzné a přátele, kteří byli z velké části zavražděni a nikdy se nevrátili, ale často na místě nenašli ani své původní domovy, protože domy Romů byly zbořeny a rozebrány sousedy na stavební materiál, případně v nich bydleli úplně jiní lidé, a přeživší Romové tak neměli vlastně žádné prostředky k tomu, aby začali nový život. Často už byli na prosté chudobě, museli spát v nějakých improvizovaných přístřežcích, ale také šlo o jistý přetrvající druh ponížení a bezpráví, protože se namísto pomoci setkávali v mnoha případech spíš s odmítáním. Majetky jim nebyly vráceny, i když v mnoha případech velmi dobře věděli, kdo se na jejich utrpení obohatil.
0: Autor knihy Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava Jiří Smlsal se domnívá, že z úředního hlediska je toto téma téměř vyčerpáno. Úplnější obraz by podle něj mohl přinést pohled samotných romských rodin a jejich paměť uchovávána v rodinných vzpomínkách.

Hezký poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě a nebo daleko od svých blízkých. Romská témata, která rezonují současnou společností, otevřou audioprocházky v Hradci Králové. Ojedinělý projekt, při kterém návštěvníci se sluchátky projdou centrem města, se uskuteční od 20. do 24. června. Audioprocházky vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem a premiéru budou mít na Malém náměstí. Nabídnou pohled na témata, o

0: nás u Romů má stáří svoje místo. Starší lidé zůstávají doma mezi svýma. Neodkládají se nikam stranou. Když člověk odejde, tak tím to nekončí. Lidi chodí, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám o tom, kdo s ním co zažil.
1: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
2: Co si pod tím audioprocházka představit?
3: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
2: Čili budu na Malém náměstí, tam sluchátka.
1: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
3: Otevřít diskuzi, a to často je o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
2: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
2: A pak budou ještě reprízy?
1: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
3: Ano, tam to začíná. Projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je můžou třeba trápit.
0: Emomeli na labo, ojilo.

Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangal tu menke bud bacht, zor tes hastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom my jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě

0: aby to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme taky schopni odstranit.
1: V lomu ČSA na Mostecku dnes odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
2: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
3: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
4: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
3: Zlomu ČSA na Mostecku, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
1: Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí mohou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude opět ve východních Čechách. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy jeďte obezřetně za sjezdem na Rudnou, na 4. kilometru za pravotočivou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut, kolona zatím jen kratší, hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
5: Alex a host.
6: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
5: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely tady ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný 2 deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez. A online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takové to dětské vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, já jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, mladý 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: No, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno, v roce 2017-18, jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty, jako, nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být i cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek, a ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílení, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále, a pak když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích Jatka 78 a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá, a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie s dílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podporných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackly naše mozky a začali z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten tam jezdí potom telefon.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Hmm. Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms a mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan, Total Helpart. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě a pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech, a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec. A takže jsem hrála různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila. A hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatičků a přestírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct. Ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobré, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
0: Tam už sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začala stavba pavilonu chirurgických oborů za víc než 4 miliardy korun. Zítra čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje. Obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za víc než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, 1 patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Hroznové mošty, sycené vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé často vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmi to výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
3: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ toho

0: tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
1: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Sport. Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do boju o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu a na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou z Bystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu mění kolo u auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Autory té první jsou Zdeněk Rytíř s Michalem Horáčkem, jmenuje se S proudem si plout a je jedním ze 13 snímků alba, které nabídl Michal Tučný z Tučňáky pod sloganem Starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Nejslavnější country rocková sestava, slavná jako Alabama a Rosa pohoří Karoliny, Carolina Mountain Dew. V autorském podání kytaristy Randy Owena z trojnásobně platinového alba Roll On s letopočtem 84. O tři roky později, tedy před rovnými 35 lety, ji do alba starýho psa novým kousku nenaučíš, přivedl Michal Tučný v roli dívky jménem Karolina.

Medard Konopí kytary, Karel Kopic bicí, Jindra Vrbenský klávesy, Mirek Matoušek housle, Martin Tomášek foukačka, Jirka Panča banjo a autorský tandem Jirka Zima steel kytara se Zdeňkem Rytířem, tedy Tučňáci 1987 s Michalem Tučným a jejich správně dusející Pony Express. Na konci cesty postavil Zdeněk pro Michala vzdušné zámky.

Naším závorským hostem byl Waye Jennings, pravnuk nezapomenutelného Waylona Jenningse. Údajně poprvé zpíval na koncertu svých prarodičů, když sebral mikrofon, který babička Jessie Coulterová odložila v zákulisí a připojil se k dědečkovi Waylonovi ve varování Mamas don't let your babies grow out to be cowboys. I když to tak nejspíš nebylo, skutečnou pravdou je, že tahle písnička se jmenovala The Gun, tedy Kvér, a je poklonou veteránům všech válek a jednou z pěti nahrávek Wayova čerstvého mini-alba If It Wasn't For Smiling.

Byl si nejsprávnější chlap s Michalem Tučným a Tučňáky z alba Starýho psa novým kousku nenaučíš, které vyšlo před rovnými 35 lety. Stejně jako výzva Zdeňka Rytíře pro housle Mirka Matuška Fidlej celý den.

Vzhledem k tomu, že všechny nahrávky alba Starýho psa nenaučí vznikly na začátku druhé poloviny 80. let, tehdy naprosto aktuální informace Zdeňka Rytíře 20. století má na kahánku. V dokonalém překladu originálu folkových veteránů Steva Goodmana a Johna Prana, který se záhy objevil i v nabídce Johnnyho Cashe.

Naše dnešní setkání na pláni country uzavřel Wade Jennings písní určenou vám všem This One's For You. Doufám, že se vám líbila a že se s vámi všemi setkáme v příštím country dostavníku. Přeji vám hezký zbytek večera a hedvábně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Vypínáním ventilátoru pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Zítra čekáme zataženo v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
2: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšeni, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
1: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
3: Takový zvláštní pocit, no.
4: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
3: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
5: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
6: Využíváme doučovací platformu. Díky našim studentům pedagogické fakulty, oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně. Sport.
1: Začalo fotbalové mistrovství světa. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu vstoupí také naši fotbaloví reprezentanti,

0: kteří vyzvou Jižní Koreu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51. a půltém kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmaněným hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.

0: Jakže se jmenujete Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inu cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohla, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale ne.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat.
4: Ha.
3: No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu zavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
4: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: Ne, no, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Tentýž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mne omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Baty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla Madame d'Esparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dybasová, která počítala své milence až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Oh. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně, se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt onen nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Copak?
0: To je dobře.

0: řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je tu najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frouplinsnovi?
3: Frouplinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frouplinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouplinsnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frouplinsnový.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frouplinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale porto stojí 5 pence.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplincnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplincnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné.
3: Je obdivuhodné.
2: Ano, jak jste uhodli.
3: Jak jste uhodli.
2: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendáře.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy.
3: Že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsal bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frouplincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frouplincnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec.
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat. Aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcu v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché, ovšem některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí, vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridžového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl stiltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pustíte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta... Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? K Kvůli Gaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach tak, tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Gaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou, ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí.
2: Prosím?
5: Nikdo jiný, než jeho osobní sluha, pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
2: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam?
2: Čeho je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, major Dome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
3: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec? Hudba, prosím.

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je u vás Jarka Barbuříková.
2: Znáš mě líp.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dobrý večer, jsem ráda, že posloucháte Noční linku. Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, zdravím všechny nespavce. Tady k tomu této otázce. V Kopřivnici musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, já neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám. Pavla Žáčková, která teď je udaná, tak má nějaký jiné příjmení, si nepamatuju jaké. Ale ta organizuje pro důchodce 2x, 3x, 4x do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam. Třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu. Jeli jsme na Slovensko. Pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmar, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, s Honzou Švácem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před jedním dnem rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli nějaké ještě známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Hrysovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s děznoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysovití zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice, to se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve Štramberku a tak dále a tak dále. Další věc. Já teda se zapojím po stránce muzikantské, protože...
0: Ano, to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli se do toho dění ve vašem okolí zapojujete nějak aktivně nebo jenom jako návštěvník. Takže vy, jako hudebník, tak to rozviňte.
1: No, máme tady několik takových míst, kde se setkáváme a několik skupin. Začnu v Kopřivnici, konkrétně zítra budeme mít dominární bobule, takové setkání, kde nás přijde asi takových, odhaduji, mám přistupeno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřílitosti mého dožití 72 roků, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře v penzionu Jal setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě na Kletné, to je Sudol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvou nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
0: Takže... Ale ne, to je úplně neuvěřitelné, u vás to žije. A jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte, takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
1: Z Ostravy, z Rytkumístku, třeba konkrétně do toho případa v tom Jalubu, vždycky na konci
0: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
1: No, já vím. Ale ne, to já bych chtěl opravdu pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba bracha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín zpěváku a všeho, a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
0: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
1: Já je chválím, kde můžu, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
0: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: To je dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych sem chtěl v tím nočním proudu, i když možná moje maminka tačku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka s tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka s tatku
0: Jaroslave,
1: jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohl vyprávět? O jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice.
1: To je u Příbora, to je Sigmund Freud, kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Trojanovic, Trojanovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoka, Radhošť,
0: ano.
1: To jsou hory.
0: Valašsko,
1: No,
0: dobře.
1: Ano, z Moravy.
0: Teď voláte teda ze Skotnice, v této obci
1: ano,
0: žijete.
1: Ano, z domy a volám, vás poslouchám a chci mámce a tačkovi.
0: Dobře. Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvím o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte se sousedy? Jak často se vidíte?
1: Já si myslím, že já jsem, víte, život přinese různé věci a
0: zase na to jdete oklikou. Na tu
1: ne,
0: odpověď.
1: já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaco, ale dobré sousedy. Babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý soused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré sousedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč, to byli lidi, ke kterým já vzhlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někde zase zavolejte. Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

0: Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku. Hani, až teď jsme v éteru, prosím, začněme od začátku. Hani, já vás přeruším.
1: 30 let založení sboru dobrovolných hasičů v Hadraje, kde vzpomínali na ty těžké začátky a jak lidi šli dohromady. Dneska mají možnost se scházet v novém kulturním zařízení, v jejich hasičárně, vychovávají svý nástupce, v obci zařizují veškerý kulturní a společenský akce. Ať už je to teda různý, teď Mikuláš, stavění máje, rozsvícení vánočního stromku a v sobotu se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem, ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí Vodmírska a ze všech těch vesnic a ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese, ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci, ale je nás jako hasiči vlastně taky zajišťují veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať už je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat a co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zaspomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si, že to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňu, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc, jo, hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněnej, tak ví, co to všechno obnáší.
0: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
1: Já volám z Nýrska, okres Klatovy a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Nýrsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když potom přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Nýrska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči. A co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnují času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno. To je jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tuto cestou takhle.
0: To je krásné. no. slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou určitě. Službu, nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě mi řekněte, než se rozloučíme, jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se, byla jste taky členkou sboru dobrovolných hasičů?
1: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Léta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhletý činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako je mi, mám věk, tak jsem říkala, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladým a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaký zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. Já jsem tomu věnovala vlastně dá se říct těch 57 let. Potom Asi jako všechno, dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
0: Jde to z toho slyšet, ona ta práce, těch, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost, těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste no. mluvila.
1: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům nejenom, že mají jako ty tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla. Jo? Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí. Jako to je jako... Hasiči jsou... jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půlitrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale i jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako tuto, to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
0: Ano. Když jde do tuhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do noční linky a zavolejte zase někdy, paní Hanko.
1: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 4:15. Večer je ideální čas na povídání. A dnes je to povídání o lidech, kteří dávají místům duši. Kdo jsou ti, bez kterých by to u vás prostě nefungovalo v obci nebo ve městě? Na to se dnes ptáme v noční lince a bude se s námi povídat pan Jaroslav, který volá z Hradce Králové. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Já nevím, jestli budu odpovídat správně na vaše téma, ale chtěl bych říct, že pocházím z jižních Čech, kde...
0: Povídejte, možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
1: Jo, aha.
0: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
1: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z jižních Čech, kde jsme kdysi dělali ve vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova. Je to větší město a už to není ono. To jsem tu nezažil za ty leta.
0: Mm-hmm. Promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
1: Nejenom sekání, ale rozumím, dělali jsme ano. Plesy, zábavy. Prostě dneska to není. Dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
0: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
1: Víceméně se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
0: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
1: V tomhletom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát, to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za 3 neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
0: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlednout, většinou neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se holt trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
1: Tento názor je možný, ale já...
0: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
1: Ano.
0: Dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
1: Určitě.
0: Od Lucie Bílé jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
1: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
0: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich rádám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali ho a měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. Dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10-tisícovém městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude dva plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přála bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe, našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu radovat ze života. Dobrou noc. Iveto, děkujeme za vzkaz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který ne případ. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak to jsme se daleko nedobrali, paní Alenko, to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste, takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostalo rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: To byla rychlá reakce. Já vás zdravím u telefonu, holík Radomil.
1: Radomil. Radomil, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba z předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytují tady tihlenství srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, bytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a domese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně nevzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám i další členové a už více jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který bychom nenaplnili a vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda čtyřicátník, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičský a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že jak znáte to přebral, přebral a pak je mu na druhý den těžko. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak v těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupě nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak podtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost a že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama, nebo jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál, takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte. Nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plný sál a pak nějaké reference, třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančířísky, dobrá svíčková zelená. A pro ty masožravce, všežraví masožravce, co v populaci lidí, jich je hodně, tak je to někdy ocení, jo. A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě...
1: Rozumím, ano, umíme si to představit.
3: My teď na chvíli zasneme a vy to tam vrátíte.
1: Děkuju, Radomile. Vy teda jste úplně neuvěřitelný, vy zvládáte teda takto řídit před handsprý, předpokládám, a ještě u toho tak báječně vyprávět. Vy jste dobrý vypravěč. Jsme rádi, že jste se nám dovolal, že jste nás takhle přepadl, doslova do písmene, protože jste nahradil jedno volající. Tak zavolejte zase někdy příště, až budete na cestách, nebo pěkně už doma v klidu u kaká. Ano, pijete kakao večer? Teď jsem četla, představte si, že 80% lidí večer pije kakao.
3: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek. Mm-hmm. To se tak jako říká.
1: Tak to si dáme dvojité dneska.
3: Já nepiju kakao, já piju kakao.
1: Dobře, tak opatrujte se, čas jsme malinko přetáhli, doufám, že nám to posluchači odpustí. Mějte se, šťastnou cestu.
3: Mějte se naslyšenou, díky.
1: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje píseň i od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc.

0: dobrý večer i ve druhé hodině Noční linky.
1: Noční linka.
0: My jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech, těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Šternberku. Krásnou noc vám přejeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Hodně, myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Šternberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Šternberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste říkal, že se jmenuje?
2: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob. Uh-huh. Ja? A sociální služby jsou nápomocny tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi, a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Šternberk je známým ECHOMem. A zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla, závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni. Mm-hmm. Docela nedávno byl udělané další úsek cyklostezky Štembergským údolím Dolní Žleb. A Šternberk je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Šternberk, přes město zhotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Šternberk je propojen cyklostezkou Olomouc, Šternberk, Uničov,

0: Mařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Štenberku jsou 4, tak řeknu, předseda těch klubů, když má takové dané ten já, že dokáže, i když všem roky přibývají, já, s ohledem, a tak dokáže spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Štenberku hodně.
1: A to je dobře. No. To zní no, to dobře. Bohumíre.
0: Ano.
1: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem, protože vy jste taky dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat. Tak jakou roli v tom všem hrajete vy?
0: No, já jsem začal psát články o našem městě. Jednak mě to vyšlo v Moravském senioru nebo ve Štenberských listech občas. Ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce. To já těch papírů pokazím, víte. A na tom počítači, kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
1: to jste šikovný.
0: A ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olmovci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědavý, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
1: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. No, Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte zase někdy. Naslyšenou.
0: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život ve vašem okolí, si dnes v Noční lince povídáme. Je s vámi stále Jarka Barboříková.

0: Každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí, co u vás tento rytmus vytváří? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako paní Marie. Odkud voláte? Zdravíme vás.
1: Já volám z Černošic, všechny vás zdravím. A já bych jen chtěla říct tohle. Mentalita lidí se změnila. Češi vymírají. Prostě jdou se jiný kultury. Já jsem se narodila v Ostravě, pak jsme bydleli v Horním Slavkově a tam byly zahrádky, že jo, tam se jako lidi scházeli, ty zahrádkáři, byly taky ty plesy. A pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky. A tam, mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo, já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let a taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničený, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit, nebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk paní, která bydlela nade mnou a která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urvalo mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to jasně, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo? Ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale
0: další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Marie, já jsem se to chtěla doposlouchat, tak mrzí mě to, vytáčejte znovu, uvidíme, jestli se vám podaří se dovolat a zatím
2: Robert,
0: si popovídáme s panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, to je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, a co mě strašně chybí, tak jedno za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy a já teď našel jsem si kamarádku, ale já nemám s kým jít do kino. Jako, jenomže problém je v tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní. Jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat. A moc rád bych šel do kino, no. Nevím, jak to mám udělat. Jako.
0: Roberte, tak třeba zkuste si najít nějakou partu. Když se rozhlednete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste si potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva jídoky. No nevím, zkusím se ho zeptat. No.
0: Dobře.
2: A to víte, že to z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdrat paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no, pomožte mi. Ludmila z Brna, no, prostě všechny. A moc vám děkuji, že jste mě vzal. Mě to taky vyskočilo, nevím. No, a nechci mluvit o Poruše, no, možná by to chtělo elektrikář, já to beru s humorem. Když mě do smíchu nebylo, vyrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, jenom jdeme na to a hotovo.
0: Tak, Roberte,
2: tak moc vám děkuji, že jste mě vzala.
0: Naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají, moc děkuju.
0: Víte co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo, halo, halo, slyšíme se?
3: Halo, halo, halo.
0: Už, hurá. Kdo pak tam?
3: Děkuji,
0: představte
3: děkuji.
0: Se a povídejte rovnou k tématu, prosím.
3: Jo, já jsem se chtěl připojit té paní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
0: A jak to máte tak... vy? Zkuste nám říct, odkud voláte? Ještě jednou.
3: Jo, odpusťte mi, já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice a víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
0: Jsem si říkala, že jste to vy. Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme si pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom zvoru se nový příběh Noční linky.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvané sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta Miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc na v evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné, sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla sem, paní Jaruško, přetáhla jsem, nebo já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané okénkování, adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený čaj, svařené víno, kávu nebo i nějakou tu štamprdličku, nějaký perníček k pohoštění nebo nějakou bábovku a bylo to moc, moc krásné, lidi si to moc chválili.
0: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení, to jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná mnohem inspirovali.
1: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima. To je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takového něco tady u nás existuje.
0: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šipkování?
1: Děti jdou, mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šipkách. Namalované šipky a večer je to asi dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šipkách, hledají baterkama šipky a jdou, je vyznačená trasa toho šipkování, kde se sejdou a kde to končí. No a nakonec si potom opečou špekáček.
0: To je krásné.
1: Normálně se namalují na stromy, na cesty šipky a děti to baterkou hledají a jdou a hledají, až přijdou do cíle.
0: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
1: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Také,
1: a pěkně, moc zdravím. Naschledanou.
0: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Iveta Bartošová, její tichá píseň. Máme 4 minuty po 12:30, já vás vítám u poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, kdo nás drží pohromadě v naší komunitě, v obci, ve městě. Kdo drží váš společenský život v obci, kdo mu velí. Paní Iveta je s námi, z Teplic volá, vítejte.
1: Zdravím vás, paní Jaruško, i všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme lázeňské město Teplice a máme tu jako hojný kulturní život. Každý rok se tu pořádá lázeňská slavnost při zahájení lázeňské sezóny. Letos už jsme ji měli 872 v pořadí. A je to poslední týden vždy v květnu. A od pátku do neděle je tu bujarý život, plno zpěváků, skupin, tu zpívá a vystupují. Pak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce vystupovalo. Teda to bylo v neděli, takže já se obrátím tady. V sobotu jsem byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Ládi Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Ládi Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem jich pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny. A to tak jsem taky zase navštívila. Různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce.
0: Pak Ivetko, a s kým chodíte?
1: S kamarádkami nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba s jeho se známými, takže vždycky to jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplicka. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku. Pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jako jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
0: Jatko, vy se umíte bavit, ať už sama, ať se to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
1: Na další prostě rok, jo. Tak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
0: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života. A ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
1: Jako besedy, jo, se tu, nám tu různí ti cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauritius, tak o svých zážitcích byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, dvě učitelky rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle dvě 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc uskutečnit, jo, takové dobrodružství prostě zažít. No, různé přednášky, jo, teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady dokola celé léto, jo.
0: No, Ivetko, vy byste to dovysílala až do jedné. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
1: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovně to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
0: Ano.
1: No.
0: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme za tu energii.
1: No, taky je, zdravím všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, uvidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní to, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo, tam třeba byly nějaké ty plesy, na Horním náměstí nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark a tady to je takové uši. Takže oni hodně pořádají akci pro lidi. Teď třeba tady byl hasičský pochod takzvaný. Lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem po těch, měli tam různé stanice, já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení a jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat, jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, jde klidně sám. Takže já když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama. Takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy, já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám. Já mám ráda kapelu Beatles Broky. Takže já jsem byla nadšená. Jsem tam jenom tak seděla. Lidé tančili, bavili se. Teď tam plno lidí jsem znala, že? Když tady bydlím. Tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála. Tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s ním jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zacpávala, podržela jsem mu ouška, protože to byl velké decibely. Ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh, protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo. Hráli perfektně. Tak na chvíli jsem samozřejmě odešla, ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých, jo, tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice. Takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí jedinou, klapou ty 4 dny po sobě nebo jak. A nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze. A nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech. Nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku. Nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam kdysi zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec, a že mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi. A teď se mu převrátil vůz, koho si vezl, jeli pro dřevo a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zrekonstruované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom. Já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají. Nebo třeba, když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami. Nebo pořádají hasiči utkání ve fotbale. Mladí chlapci, muži, bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek. No prostě různé akce, nebo třeba... A bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti. Tady obchod Hruška, takže za tou Hruškou. A buď tam hraje někdy takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá. To si lidé samozřejmě platí tady. Ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba vstup zdarma. A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové užší než té Olomouci. Je to bezvadný. Já to vždycky sleduju na nástěnce, co bude. A někdy si tam jdu prostě jenom tak podívat. I když bych šla sama, tak se tam jdu podívat. Poslechnout si hudbu.
0: Ivetko. Je to... Já musím říct, nevím, jak to hodnotíte vy, ale mně se všechny ty příběhy velmi líbily. Myslím si, že jsme teď tak vpustili novou krev do žil těm, kteří si říkají, no už dlouho sedím doma a dá se. V jakémkoliv věku, v jakékoliv společnosti, i když jde člověk sám s přáteli nebo s nějakými sousedy, tak může strávit krásný čas, kde se může cítit dobře a může začít, i když je mu třeba 85 nebo 95, co říkáte?
1: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety. Já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert, jedou do divadla. Mají krásné akce i ti seniori tady u nás, klub seniorů.
0: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
1: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit, hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí o dvakrát do roka pro sběr, lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr, oni to prodají, to železo, a pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty. Jo? Občerstvení si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli v tu zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadný akce jsou tady.
0: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
1: ano, ročníninku. Tak zdravím všechny posluchače, Roberta pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
0: Mějte se dobře.
1: Tak, dobrou noc.
0: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé město. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každý, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou zkazit. A já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně

0: mě vydáváš do rolí...
1: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
0: To bylo...
1: V Dívce na koštěti.
0: Jak to bylo s tou vražetkyní?
1: Ukáž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že? Ten Otelo je nádherná role, že? Ale ten Iago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
0: Vlastně první tvůj film
1: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
0: Mlinářku.
1: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
0: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará, no, nebudeme to počítat.
1: No, jestli je to to, co myslím a s čím se objezdila objezdila celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, nejli víc let.
0: No, takže není to tak dávno.
1: Není to tak dávno.
0: Takže si to poslechneme.
1: Velmi ráda.
2: Abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. Skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kuň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct. Obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím busta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
1: To je zajímavé, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
0: Je to pravda, to už neexistuje.
1: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
0: Je to pravda.
1: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
5: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím já? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Pak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. To... Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátů. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastali deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přes tě 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tlousnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Miau.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s porkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři němrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt. A tě v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přes uličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, Jelimánek Felsmánek tě jede po falbech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou symetrikou nevydrží kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalaj zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a především jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuju, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprv se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebylo.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
1: a druhou vyžene taky.
4: Vygneš. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá.
2: Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
4: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
4: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatý Antonín.

0: se zamilence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No...
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co udělat. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě... že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct. Abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, Abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: prosím. Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj sebatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj sebatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Větu na tragický život jsem já pes jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo. On si mohl dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on pokaždý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul. Že?
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, víš, tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky. Ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátele, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a ty, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle vyžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol. Ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne?
1: No tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to my si představ těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není
5: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valerie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valerie, jo? První byla Valerie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna. Ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přesně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou.